milé děti. Přestože vypadám jako tisíciletá dýně, jsem ve skutečnosti skřítek a jmenuji se Aladin. Já jsem skřítek Aladin, rád s vámi dovádím. Já jsem skřítek Aladin, rád s vámi dovádím. Úsměvem vás pohladím, příjemně vás naladím. Úsměvem vás pohladím, nezbednosti provádím. Čarodějnou lampu mám, hrní přání ukrývám. Dospělých i děťátek, lítám tam i na zpátek. Jo, to je dřina lítat po celém světě a plnit přání, ale co mám dělat, když mě to tak baví? Na koberci kouzelném, ať je noc, či ať je den, já jsem skřítek Aladin, hlavně, že vám nevadím. Čarodějná lampa hned vykouzlí vám celý svět.

0: Velikonoc či ať jeden. Já jsem skřítek Aladin.
1: Hlavně, že vám nevadím. Já jsem skřítek Aladin. Dědečka vám omladím. Každé přání vyplním. Pro lidičky oceán, pro sluňata, porcelát. Pro maminky prstýky, pro tatíky mašinky. Já jsem skřítek Aladin. Petržel vám zasadím.

0: těžko se jí doma žije. Bratře Černé, hop fekije.
1: Vzhledem dobré duši její, trochu léta, trochu

0: котче, спати в боче, по роботе.
1: Radio Junior.

maminka jí vaří čaje. A pan doktor dodává, potit se, s potivostí nejdál dojdeš, potit se, to je rada má. Do tělíčka vnikl bacil v roztrhaném kabátku a ten bacil vzal si za cíl mučit naši agát.

probacila nepříjemná.

zrcadla. Z klobouku vytáhn kytici růží, králíka hrozný šetru, hluky klíč. Potom si oblékne plášť zadí kůží.

0: Posloucháš?
1: Rádio Junior.
2: Ťap, ťap. Ťap, ťap. Ťap, ťap. Ťap, ťap.
3: Jedna tlapka, druhá tlapka.
2: Ťap, ťap.
3: Posloucháme ticho šlápka.
2: Ťap, ťap.
3: Jak si tady tiše šlapka.
2: Ťap, ťap.
3: Jedna tlapka, druhá tlapka.
2: Ťap, ťap.
3: Ticho šlápku, mlcho šlápku.
2: Ťap, ťap.
3: Ukaž nám svou měkkou tlapku.
2: Ťap, ťap.
3: Snad ti na ní roste peří.
2: Ťap, ťap.
3: Tomu se však těžko věří.
2: Ťap, ťap.
3: Snad máš na ní vátičku.
2: Ťap, ťap.
3: Bys nevzbudil mátičku.
2: Ťap, ťap.
3: A nebo květy pampeliší.
2: Ťap, ťap.
3: Ty jsou možná ještě tiší.
2: Ťap, ťap.
3: Jedna tlapka, druhá tlapka. Posloucháme ticho šlápka.
2: Ťap, ťap.

0: Posloucháš Rádio Junior.
1: Lidi ani netuší, jak jim kožich nesluší, ať mrzne či leje, ví, že hezky hřeje, když mráz kouše

až do soboty koukám na roboty. Na rudém písku vidím je si hrát. Nevím, co to ale může znamenat. Kamínky to všude sbírají, fotí si mě potají. Kdo ví, co na mé poušti dělají. Mimozemšťany tu asi hledají.

hromadně, odevstají hračky nahromadně u kotelny. Profesor Křen vrátí omalovánky, víme o nich,

zbog syn, kterou jste nezvali. Smůlu vám přimíchám do křtin, štěstíčko zahalí. Až budeš růžičko v květu, ostrý trn bodne tě. V té chvíli dáš s Bohem světu,

0: Rádio Junior.
1: Kapitáne!
2: Ano, námořníku?
1: Máme v lodi díru.
2: Tak s tím něco udělejte. Za co vás platím?

0: Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, hačku daj.
1: Rádio Junior.

0: Ševčíkem.
1: Krásné ráno, přátelé. Ahoj, máme 15.9. Dneska je úterý a celý tento týden se bavíme o tom, jak strašně důležitý je pohyb. Tentokrát se zaměříme konkrétně na chůzi. Jako je to základní pohyb, že jo? Ale i ten je velice důležitý. Proč? O tom si budeme povídat, kolik bychom toho měli nachodit, abychom udělali maximum pro zdraví, pročít třeba ráno do školy pěšky. Nezdá se to, ale má to super důvod, který si myslím, že by vás dost možná mohl překvapit. Probereme taky jídlo za chůze, různé srandy, jako je Mezinárodní den švihlé chůze a podobně. Takže rozhodně to bude dneska stát za to. Těšit se můžete i na klasické rubriky jako Zvídavec, Hitparádu, soutěž. Dokonce soutěž si dneska připomeneme hned dvakrát. Totiž celý týden probíhá velká soutěž o supercenu, tu si připomeneme a pak nebude chybět jedna malá soutěž krátce po 7 hodině, to bude taková jako rychlovka o menší cenu, ale i to si myslím, že bude fajn. Tak holky a kluci, rozhodně poslouchejte, jsem rád, že společně s námi s ranním restartem vstáváte a dáme si trochu informací na úvod.
0: Rádio Junior. Minutové zprávy.
1: Vědci možná vyřešili pravěkou záhadu. V roce 2016 objevili skamenělý trus, ve kterém se nacházelo také jedno pírko. Vědci díky němu přišli na řešení toho, proč právě ptáci přežili pád asteroidu. Před 660 miliony lety vyhubil dinosaury, když se úplně změnilo klima, teploty prudce klesly a proto zřejmě hrálo velkou roli to, jak živočichové uměli udržet tělesnou teplotu. Podle této teorie ptáci přežili díky peří, které je na rozdíl od ostatních druhů lépe zahřívalo. V Zoo Zlín se radují z roztomilých přírůstků. Podařilo se tam odchovat dvojici mláďat kotulů veverkovitých. I když tyto opičky patří mezi časté obyvatele zoo, jejich odchov není jednoduchý. Největším problémem je samotné sestavení chovné skupiny. Žijí totiž v početných skupinkách s jedním dospělým samcem. Ne vždy ho však samice přijmou. Ve Zlíně se to daří a tak od roku 1999 odchovali už 77 mláďat. Nové přírůstky můžete ve zlínské zoo vidět už teď. A ještě k počasí, dneska nás čeká skoro jasno až polojasno, nejvyšší teploty pak vystoupají na 19 až 24 stupňů Celsia.

Krásné ráno, holky a kluci, jsem rád, že jste si opět naladili ranní restart s Rádiem Junior. Dneska tady i se mnou, s Peťou Ševčíkem u mikrofonu. A my celý tento týden se na Rádiu Junior bavíme o týdnu mobility. Jsme si vyhlásili takové téma, na kterém každoročně spolupracujeme s organizací Pěšky do školy, nebo Pěšky městem teda oficiálně. O tom jste se dozvěděli něco už v pondělí. Dneska se budeme zaměřovat na chůzi, samozřejmě probereme lecos zajímavého, proč třeba do školy chodit pěšky. Ale na úvod bych jenom zmínil, že ten náš týden mobility na Rádiu Junior, to jsme si úplně nevymysleli. Je to součástí Evropského týdne mobility, který teda oficiálně startuje zítra, 16. září. My jsme si to dali už teď od pondělí do pátku. V každém případě ono to zní strašně majestátně, že jo? Týden mobility, co to vlastně jako znamená? Ono to poselství je úplně jednoduchoučké. V dnešní době stále více lidí jezdí autem, místo toho, aby chodili pěšky nebo použili veřejnou hromadnou dopravu. A platí to i o vás, o dětech. Ne teda, že byste řídili auto, to jako samozřejmě ne, ale čím dál víc dětí jezdí třeba už jenom do školy společně s rodiči autem. Kvůli tomu jsou třeba před školami plné silnice, je to tam pak méně bezpečné a navíc to není úplně zdravé. Pohyb, zvlášť takhle ráno, před začátkem vyučování, vám může jedině prospět. Dáme si takovou malou, možná trošku děsivou statistiku, jo, ale 60 minut denně, to je doporučená dávka aktivního pohybu pro vás děti. To znamená 60 minut, jedna hodina denně minimálně, jo, byste měli věnovat tomu jako aktivnímu způsobu života. Běhat, utíkat, hrát nějaký sport, prostě chodit, cokoliv. Jo. Přitom 4 z 5 dětí vašeho věku nemají dostatek toho přirozeného pohybu. Každé jedno dítě ze tří, nebo každé třetí dítě, takhle to řekněme, tak tráví denně více než 2 hodiny u počítače, což je taky šílený číslo. A k tomu dodám ještě, že více než 1 z 10 dívek a 1 ze 4 chlapců má nadváhu, což se vším tím jako aktivním způsobem života samozřejmě velice souvisí. Ona ta trocha pohybu, ale zvlášť po ránu, vám může opravdu pomoci nastartovat organismus. Pokud to navíc nemáte do školy úplně daleko, tak se dost lehko může stát, že do školy přijdete dřív, než kdybyste jeli autem, zvlášť ve velkých městech, je to fakt pravda. A já třeba tady v Praze autem nejezdím nikdy, pokud nutně nemusím. To znamená, pokud nenesu nějaké velmi těžké věci, nákup, hudební nástroje a podobně. Jo? Takže opravdu já jezdím MHDčkem každý den, vždycky jsem do rádia, jedu MHDčkem, je to pro mě jako nesmírně pohodlný, protože si, ne že si sednu v autobuse, já vždycky teda stojím i v metru, ale poslechnu si třeba nějakou hudbu, přečtu si nějaký zajímavý článek, takže je to pro mě takové jako ranní probuzení, nejenom po stránce toho, že teda jdu pěšky, ale i po stránce jako mozkové, že si něco přečtu nebo poslechnu. Takže tolik takový malý tip. O tom, proč jako ostatně chodit do školy pěšky, o tom si dneska ještě budeme povídat. Teď Imagine Dragons a píseň Bones.

Krásné ráno, přátelé. Za dnešní aktualitou tentokrát zamíříme do botanické zahrady v Liberci. Ta totiž umístila do své expozice masožravých rostlin jednu z nejvzácnějších láčkovek na světě. Ten druh se jmenuje Nepenthes clipeata a roste jenom na jednom místě na světě. Na hoře Kelam na indonéském ostrově Borneo. Ve volné přírodě jich přežívá opravdu jenom několik jednotlivých rostlin a i z toho důvodu řada botanických zahrad uchovává tuto mimořádně vzácnou rostlinu pouze ve svém sbírkovém zázemí. Prostě běžně ji neukazují. Ale v botanické zahradě v Liberci se rozhodli tento exemplář návštěvníkům na chviličku ukázat, tak pokud jste nadšenci do botanických zahrad, rozhodně je to něco pro vás. Ta rostlina vás určitě zaujme takovým neobvyklým vzhledem. Od ostatních láčkovek se totiž liší především velkými, téměř kruhovými listy. A pokud by vás zajímalo, proč je jí dneska tak strašně málo, tak to má hned dva důvody. Za prvé, v minulosti byl tento druh vyhledáván sběrateli a její přirozená populace se tak výrazně zmenšila. Prostě lidi chodili do přírody, trhali a brali si ji domů, takže ve volné přírodě jich je prostě o to méně. No a další komplikací je skutečnost, že láčkovky jsou dvoudomé, to znamená samčí a samičí květy vyrůstají na různých rostlinách, takže když je jich jako hodně málo v té volné přírodě, tak s tím jako přirozeným rozmnožováním je fakt jako strašná obtíž. Jo. Liberecká zahrada každopádně tuhle rostlinu získala v roce 2023, konkrétně 4 exempláře z Německa, tehdy měřili 6 až 8 cm, dneska už jsou to velké rostliny, dneska měří 30 cm a pokud se jim podaří získat semena a rozmnožit je, tak prý splní ten účel, pro který je před 3 lety pořizovali. Tak snad se jim to podaří a mezi tím je můžete aspoň obdivovat v expozici masožravých rostlin v botanické zahradě v Liberci. Teď už Emma Karpelé se vrásky z lásky, za chviličku jeden vtípek.

0: Vtípek Rádia Junior.
1: Přátelé, klasicky jsem se nedokázal rozhodnout, který z těch vtípků je nejlepší, tak pro vás mám hned tři takové velice krátké. První je samozřejmě ze školního prostředí. Paní učitelka se takhle ptá. Děti, kdo to byl Karel IV? Pepíček ani nezvedne ruku a říká, prosím, zedník. Pepíčku, jak se na to přišel, takový nesmysl. Ale paní učitelko, když jste říkala, že postavil Karlův most. Pěkný, ne? Nebo se mi líbí, víte, co je opakem umělé inteligence? No přece přirozená blbost. To mi přišlo taky roztomilý a do třetice jeden matematický vtípek, jo. Doktor říká blondýnce, a bohužel existuje jen 50% šance, že se zákrok povede. A blondýnka na to, to je super, tak ho udělejte dvakrát. No tak snad vám to doteklo, teď už Carly Rae Jepsen s písní I Really Like You. Za chviličku si prozradíme, nebo spíš si dáme takové motivační okénko, proč ráno jít do školy pěšky. Myslím, že ta odpověď by vás mohla překvapit.

0: Máte mladšího sourozence?
1: Který chodí rád do Ušounovy pohádkové školky?
0: Tak mu prosím vás vyřiďte, že Jana Richterová s Ušounem Rušounem se těší na každé ráno, kdy Ušounovu pohádkovou školku vysíláme v 9 hodin a těší se i na odpoledne, kdy je Ušoškolka na rádiu Junior ve 14 hodin.
1: Spolu s malými kamarády zažívají spoustu legrace a dobrodružství.
0: Hádají, cvičí a zpívají. A kdyby váš bratříček nebo sestřička Ušounovu pohádkovou školku nestíhali ve vysílání, ať nevěší hlavu.
1: Všechny díly najdete na webu radiojunior.cz.

Krásné ráno, přátelé. Už včera jsme si v ranním restartu povídali o projektu Pěšky do školy, který, jenom připomínám, má jediný cíl, a to přimět vás, holky a kluky, prostě co nejvíce žáků, chodit do školy pěšky. Počínaje tímto týdnem a nejlépe tak celý školní rok. Nebo teda pokud to máte do školy daleko, tak využívat městskou hromadnou dopravu. Já jsem mimochodem celkem nedávno viděl krásnou grafiku, jak by to vypadalo, kdyby místo jednoho autobusu před školu přijel stejný počet dětí autem, a jako ten rozdíl je fakt děsivý. Když si představíte, že do jednoho autobusu se vás vleze klidně 40, tak stejný počet aut před školou, jo, to už si myslím, že je slušná kolona. Navíc jako žáků na jedné základní škole není jenom 40, ale třeba nás na základní škole, to byly jako první a druhý stupeň dohromady vlastně, tak ten počet se blížil třeba 800 dětí. Jo, jenom si představte, kdyby každý z nich přijel autem, jako to by před tou školou jako nebylo k hnutí a fakt by to tam bylo nebezpečné. Ale mám pro vás ještě jednu zajímavost, která vás přiměje chodit pěšky do školy. Ač to zní možná na první pohled jako nesmysl, tak doslova budete ve škole lepší, chytřejší a bude vám to víc pálit, když budete chodit pěšky. Jak je to možné? No prostě tím, že přijdete pěšky, že prostě ráno naťapete pár kroků, tak si zlepšíte okysličení mozku, zajistíte si tím lepší koncentraci, schopnost řešit různé problémy, a dojde taky k uvolňování endorfinů, což jsou hormony, které navozují pocity blaženosti. Prostě lidově řečeno, tělo se uklidní a jste prostě v pohodě. Díky všem těmto efektům vám to učení půjde vlastně líp, a to aniž byste doma strávili nad učením více času. To docela stojí za zkoušku, ne? Tak pojďme zase o kousek dál. Shawn Mendes, There's Nothing Holding Me Back.

0: Holka, kluci, teď už nám novinku z hitparády představí Klárka Nováková. Já si jenom dovolím připomenout, že stále můžete hlasovat, a to až do zítřejší 8 hodiny večer. Jak se koukám v tuhle chvíli, vypadá to na jasnou dominanci písně od kapely Botox, My dva. Aktuálně přes 40% všech hlasů, posledně skoro každý druhý hlasoval právě pro kapelu Botox. Jestli to tak bude ale zítra v 8 hodin večer, no to je velká otázka. Prostě stále můžete ten výsledek velmi, velmi ovlivnit. Jsem sám zvědavý, jak s tím pořadím zamíchá jedna z novinek. Představí nám je, jak jsem zmiňoval, Klárka.
1: Novinka hitparády Rádia Junior.
2: Na druhou novinku chceme s hudebním dramaturgem Rádia Junior Davidem Janečkou vždycky tip od vás. A kdo pak se nám vrátí do našeho žebříčku díky tipu Tomáše Pohnána? Bude to Pokáč s jeho novinkou Ignore. A jestli si myslíte, že název souvisí s tím, když někomu napíšete zprávu a on vám neodpoví, tak máte pravdu. Pokáč si tentokrát vzal na mušku online seznamování. Ve svém novém songu zpívá o klukovi, kterému se zalíbí nějaká holka a snaží se jí zaujmout, kde se dá. Jenže místo odpovědi přijde Ignore. A podle Pokáče tenhle příběh nevymyslel, napsal ho sám život. V písničce vznikl také videoklip. V něm Pokáčovi dala pořádným košem herečka Míša Tomešová, která hraje slečnu, co ho nekompromisně ignoruje. A Ignore není jen název písničky, Pokáč podle něj pojmenoval i svoje podzimní turné. Čeká ho celkem 14 koncertů po celé České republice a bude to pro něj premiéra. Poprvé totiž vyrazí na turné společně s kapelou. Turné odstartuje 10. října v Mladé Boleslavi a skončí 13. prosince ve Gdyni. A já jsem zvědavá, jestli Pokáč s novinkou Ignore tentokrát dostane od posluchačů palec nahoru, anebo naopak Ignore.

Krásné ráno, přátelé, dneska si povídáme o chůzi, o tom, jak je podstatná, jak je důležitá. No a teď už si musíme odpovědět na tu zásadní otázku. Kolik toho teda mám denně ujít, abych byl zdravý? V roce 2022 vyšel zajímavý článek o tom, že vědci z Massachusettské univerzity si posvítili na takovéto tradované moudro, které jste určitě už taky slyšeli, že ideální denní dávka je 10 000 kroků pro zdraví. No a zjistil, že to tak úplně není. Přesně řečeno, jako není to nesmysl, že bychom se měli hýbat, to jako rozhodně platí, ale ta denní dávka 10 000 kroků, což teda mimochodem pro dospělého člověka představuje asi 7 kilometrů, pro vás by to bylo určitě ještě víc, protože děláte menší kroky, čo? Tak je podle všeho přehnaná. Kolik těch kroků denně bychom teda měli udělat? Badatelé analyzovali data o desítkách tisíc lidí ze 4 kontinentů a dospěli k závěru, který je podstatně mírnější. Optimální počet kroků, které by měl člověk denně ujít, stojili o dlouhý a zdravý život, tak je podle nich asi 6 tisíc, čili něco přes 4 kilometry. Záleží pochopitelně na člověku, věku a podobně. Další kroky navíc, jak se zdá, už vyhlídky na delší život nijak významně jako nepřinášejí, nezvyšují. Na druhou stranu rozhodně nebudou na škodu, jo, mít dobrou fyzičku, jako dobrý předpoklad pro to, abyste třeba nebyli nemocní. Teďka začne podzim, takže zase začnou jako řádit všechny ty virózky, chřipečky a podobně. Takže jako mít dobrou fyzickou kondici je celkem jako fajn předpoklad, že to nechytnete. Takový ten tradovaný mýtus o 10 000 krocích, kde se teda pro boha vzal? No, je ve skutečnosti dílem marketingové kampaně během olympiády v Tokiu v roce 1964. Tehdy společnost Yamasa Clock prodávala krokoměr, který nesl označení Man Pokei, což znamená v překladu 10 000 kroků, jo? No a proč zrovna tolik? No, prostě šlo o pěkné, kulaté číslo, dobře jim to znělo, dobře to vypadalo a prostě si to vycucali z prstu. Ano, prostě takhle ty mýty prostě vznikají. Oni si to jen tak vymysleli, no a my si to do dneška prostě jako vysvětlujeme, jestli 10 000 kroků ano, nebo ne. Tak, tolik jedna taková zajímavost, teď už Kiara z písní Motýly.

Holka, kluci, důležitá věc. Právě tento týden si připomínáme týden mobility, to znamená, bavíme se o chůze, o tom, jak je důležité jít do školy pěšky, to už jsme si dneska malinko jako připomněli a načnuli tohle téma. No a celý tento týden jako trávíme společně s organizací Pěšky městem, tedy jako bavíme se o projektu Pěšky do školy a právě společně s nimi jsme pro vás připravili naprosto famózní soutěž. Tento týden můžete vyhrát super koloběžku značky Jedů a to naprosto jednoduše. Nepotřebujete k tomu jako žádné znalosti, nebude žádná znalostní otázka, nic takového. Stačí, když nám napíšete tři věci, které pravidelně potkáváte cestou do školy. Nebo lépe řečeno jako tři věci, které jako jsou pro vás takovou jako jako bez kterých by prostě ta vaše cesta do školy nebyla úplně ono. Já když si třeba vybavím svoje tři věci, tak mezi ně by určitě patřilo to, že vždycky jsme si dávali sraz s kamarádem u něho před barákem. A pak taky to, že do školy jsem třeba na základní škole, jako na prvním stupni, tak když jsem chodil sám třeba ještě, tak jsem chodil strašně rychle a vždycky jsem si hrozně jako liboval v tom, když jsem jako někoho předchodil, jo, nebo jako předběhl na té silnici. Jo, že prostě někdo se trošku loudal do té školy a já jsem jako valil. A co teda jako naprosto stěžejně patřilo k mému stylu chůze, tak bylo to, že se mi tak nějak jako trochu jako kamarádi smáli, že já když jdu do školy, tak vypadám jako když jde holub. Jo. Když si představíte holuba, jak on jako hodně kýve tou hlavou, tak já jsem stejně tak kýval tou hlavou, protože zaprvé, jak jsem šel rychle, dělal jsem jako ty dlouhé kroky, tak to byla jedna věc. A druhá věc je, že jsem se držel za tu aktovku, jo, za ty poutka nahoře, takže jsem měl jako, fakt jsem vypadl prostě jako holub, no zpětně to vidím. Takže prosím vás, napište nám tři věci, které tvoří vaši cestu jako do školy. Napište nám to do 17. září, což je prosím tento čtvrtek, napište do předmětu soutěž pěšky městem a můžete vyhrát právě super koloběžku značky Jedů. Všechna pravidla ohledně soutěže najdete na našem webu, stačí zadat radiojunior.cz a tam v kategorii nebo v kolonce soutěže to tam hned najdete, to první článeček, teď jsem se na to díval, takže určitě to tam stále je. Teď už Taylor Swift, Blank Space.

0: Olké kluci, ve vysílání ranního restartu už pro vás máme jednu reportáž, kterou připravila Tereska Rašová. Tentokrát je o stém díle pořadu Reparát Českého rozhlasu Plus, který se natáčel v Jičíně. Na besedě byli tehdy i žáci 8. a 9. tříd základních škol a gymnázií. Konkrétně tématem bylo já v háji, aneb když bejt v pohodě prostě nejde. Jak to v Jičíně vypadalo, poslouchejte.
1: V rámci festivalu Jičín město pohádky proběhlo 10. září 2026 natáčení z tého dílu podcastu Reparát Českého rozhlasu Plus. Moderátorka Daniela Vrbová si povídala se svými hostkami Zuzanou Dalibor a Terezou Hodanovou na téma Já v háji, aneb když bejt v pohodě prostě nejde. Zuzana Dalibor mluvila o svém onemocnění, které se projevuje tím, že se jí někdy třese určitá část těla.
2: Já jsem to zjistila po mém tátovi a zjistila jsem, že mi to jako zhoršuje průběh studia, protože jsem se bála, že nebudu schopná psát státnice a podobně. Takže než jsem se rozhodla tohle veřejně sdílet, tak to nějakou chvíli trvalo, ale vlastně potom, když jsem to udělala, tak jsem cítila nějaký jako větší osvobození ve smyslu, že jako nikomu nedlužím to se netřást, že v pohodě se třást.
1: Tereza Hodanová alias Terry Blitzen zase sdílela své zkušenosti z doby, kdy jako 15-letá influencerka brala drogy, měla poruchy příjmu potravy a sebevražedné myšlenky. Co Tereze tehdy pomohlo?
3: Mám vždycky pocit, že v tady těch životních jako situacích je to si uvědomit, kdo vlastně jsem a nějak se na sebe jako podívat bez všech těch nálepek, který jsme na sebe nechali buď nalepit něčím zvenčí nebo třeba sami sebou a udělat rozhodnutí, jako kým chci být. S tím, že ta moje cesta byla taková, že jsem se na to prostě vyprdla. Prostě jsem si řekla, že jako to jako zábava, super, fajn životní zkušenost, ale vlastně to asi není úplně ten život, který si pro sebe představuju.
1: Jak by celý reparát zhodnotila Daniela Vrbová, moderátorka pořadu?
4: Pocity jsou skvělé, publikum bylo výborné, byly to, pokud vím, 3 třídy, 1 gympl a potom 8 a 9, takže jestli to počítám dobře, tak zhruba 14 až 16 let. Musím říct, že v některých chvílích ani nedotali, protože naše respondentky byly skvělé prostě v tom, jak se dokázali otevřít, sdílet ten svůj příběh, jak je sociální sítě a nejenom prostě sociální sítě, ale jak se někdy cítili pod tlakem a jakou z toho své pomocí a s pomocí rodiny našli cestu.
1: A jak se líbil reparát publiku?
5: Já se jmenuji Erik Hušek a líbilo se mi to a bylo to jako hodně zajímavý.
6: Já se jmenuji Josef Janata.
1: Tak co ty, jak se ti líbil dnešní reparát? Bylo to pro tebe nějak přínosné?
6: Líbilo se mi, že jsem mohl zjistit, co mám dělat, když jsem smutný.
1: A co máš dělat, když jsi smutný?
6: Říct to učitelovi, pedagogovi.
1: A udělal bys to v tvém případě konkrétně?
6: Ne, já mám jiný zdroje.
1: Takže co ty bys si
6: udělal?
1: Řekl bys to doma.
6: Jo.
1: Ahoj, jak se jmenuješ?
7: Dobrý den, já se jmenuji Karolína Jiráková.
1: A jak se ti líbila dnešní beseda?
7: Ale jo, bylo to zajímavé, dozvěděla jsem se spoustu nových věcí, mě to docela i ponaučilo a taky jsem se jako dozvěděla, co třeba dělat, když mi není úplně moc dobře.
1: Reparát se tedy publiku líbil, celý díl si můžete poslechnout na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas. Pro Rádio Junior Rašová Terka, junioří reportérka.

0: Kousta.
1: Ne, přátelé, nezapomněl jsem. Měli jsme tady reportáž, takže k ranní pomstě jsme se dostali až teď. No, tak já se jdu podívat na to, co mě čeká. Tak samozřejmě, kluci, Peťo s Karlosem z pondělka, že ho píší. Ahoj, Peťo. Já už se bojím, že jo. Pojď nám předvést různé typy chůze. A mají tady na výběr miminko, stará babička, hromotluk, pes a hajaja. To by mě zajímalo, jak jste přišli na tuhle pětici. No, zapni si všechny mikrofony, protože každá postava komentuje a říká, co vidí po cestě. Hravé ráno, Peťos a Carlos. Já vás asi brzy střelím, kluci. No, v každém případě, dobře, pojďme na to, prosím vás, není tolik času, takže zapínám všechny mikrofony, doufám, že to tady teď nevybouchne. Možná se vám dost změnil teďka poslech a já se pokusím teda předvést nejrůznější typy chůze a budu mluvit asi čím dál tím víc nahlas, protože jsem daleko od mikrofonu, tak snad to, jak by vypadalo miminko, tak pokud koukáte přes webkameru, tak miminko podle mě dělá takový ty jako nejistý krůčky, no, asi zhruba jako já po ránu, tak stará babička, tak ta bude taková hezky zrbená, takže tady takhle, a ta teda nevidí moc, no, protože ta vidí hlavně zem, ale to bych potřeboval ještě nějakou hůlečku, abych teda jako hezky dokázal představovat tu starou babičku. Hromotluk, tak to je jasný, ten jde takhle, jo.
2: Ten jde jako drsně, prostě naprostá pohoda, jako. Všichni se mu vyhýbají, protože má tak široký ramena, že neprojde ani dveřma, že jo.
1: No a pes, takhle, pes to bych musel... Takhle, kluci chtěli vidět, tak jdu po čtyřech. Tak to naštěstí nebude vidět vůbec, protože já když půjdu takhle po čtyřech, tak z toho nemáte už vůbec nic. No a hajaja, ten by musel, ten podle mě, ten by tak jako hezky vlastně, hezky jako skákal se tak jako nadnášel, jako takhle by to mohlo vypadat. Co vy na to? Jo, super, tak já se sice dívám, že jsem si zapnul mikrofony, ale zapomněl jsem si je zesílit, takže celou dobu to bylo na jeden mikrofon, tak nevím, jestli jste mě vůbec slyšeli. Jo, tak i tohle se může stát v ranním restartu při ranní pomstě. Omlouvám se, ale opakovat to nebudu. No, v každém případě Iva Max, tak zní název té písně, s tou budeme pokračovat, no a za chviličku ještě rekapitulace hitparády.

0: A nezapomněli jsme ani na rekapitulaci hitparády, tak pojďme mrknout na 10 songů plus 2 novinky, které tento týden soutěží o vaše hlasy.
1: Rekapitulace.
2: S novinkou Phoenix přichází Marshmallow a Portugal The Man.
3: Dala jsi mi ignore, jsi mě zablokovala. Jak můžeš být tak krutá, to mě vážně šokovala. Normálně...
2: Druhá novinka Ignore je od Pokáče. Hit the Wall od Gracie Abrams je na 10.

0: ve 314. kole vítězí skupina Botox s hitem My dva. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
2: Ranní restart
1: s Petrem Ševčíkem.
3: 7 hodina už nám utekla, nevadí, začínáme o pár vteřinek později. Holky a kluci, doufám, že se vám dneska hezky vstává, že se třeba i těšíte do školy. Doufám, že půjdete pěšky, protože právě o chůzi se dneska povídáme. A nejenom dneska, ale vlastně celý tento týden je protkán tím pohybem, takovým tím jako co nejpřirozenějším, jako sportem. Probereme v této hodince třeba to, jestli jídlo za chůze je zdravé. Mám pro vás různé srandičky, jako je třeba Mezinárodní den švihlé chůze nebo chůze po provaze a další šílenosti. Ale především si budeme asi za 20 minutek o pohybu a sportování ve školách povídat s Martinem Svobodou z projektu Trenéři ve škole. Tak to se rozhodně rozvíte a nebude chybět Zvídavec o 7:30, třeba Hitparáda, to taky probereme, no a samozřejmě soutěž. Jednak si připomeneme tu celotýdenní velkou soutěž o koloběžku, jo, to si myslím, že by vás hodně mohlo zajímat. A pak taky budeme mít jednu velice rychlou malou soutěž zhruba za 10 minut. Jak jste zvyklí, soutěž s tajemným zvukem? Dneska nebude s tajemným zvukem, ale bude se soutěžní otázkou. Také telefonická a v pravidelném čase v 7 hodin a 10 minut. Tak to je program a plán následující hodiny. Pojďme si dát nejdřív zprávy.
2: Rádio Junior.
1: Minutové zprávy.
3: Vědci možná vyřešili pravěkou záhadu. V roce 2016 objevili skamenělý trus, ve kterém se nacházelo také jedno pírko. Vědci díky němu přišli na řešení toho, proč právě ptáci přežili pád asteroidu. Před 660 miliony lety vyhubil dinosaury, když se úplně změnilo klima. Teploty prudce klesly a proto zřejmě hrálo velkou roli to, jak živočichové uměli udržet tělesnou teplotu. Podle této teorie ptáci přežili díky peří, které je na rozdíl od ostatních druhů lépe zahřívalo. V zoo Zlín se radují z roztomilých přírůstků. Podařilo se tam odchovat dvojici mláďat kotulů veverkovitých. I když tyto opičky patří mezi časté obyvatele zoo, jejich odchov není jednoduchý. Největším problémem je samotné sestavení chovné skupiny. Žijí totiž v početných skupinkách s jedním dospělým samcem. Ne vždy ho však samice přijmou. Ve Zlíně se to daří a tak od roku 1999 odchovali už 77 mláďat. Nové přírůstky můžete ve zlínské zoo vidět už teď. A ještě k počasí, dneska nás čeká skoro jasno až polojasno. Nejvyšší teploty pak vystoupají na 19 až 24 stupňů Celsia.

lidi hrají cizí role, pak je život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím, díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty.

Krásné ráno, přátelé, v ranním restartu na Rádiu Junior. Už jsme si dneska prozradili, proč je chůze zdravá, ale zamýšlel jsem se i nad tím, jestli je zdravé jídlo za chůze. Víte, co myslím? Jak se jako říká, no, když budeš jíst a zároveň jako u toho budeš chodit, tak budeš tloustnout. Jako je to pravda, nebo je to jenom další povídačka pro děti, aby se k tomu jídlu sedli? No, tak na to se už v roce 2018 podívali britští vědci. A to zadání znělo takto. 60 dobrovolnicím dali za úkol sníst cereální tyčinku a zhodnotit její chuťové vlastnosti. Některé účastnice zadání plnili při procházce, tedy při chůzi, jiné při sledování seriálu a další při rozhovoru s ostatními. No a poté byly dobrovolnice ponechány v místnosti, kde se mohly libovolně občerstvit. No a co se nestalo? Výsledky ukázaly, že ty, které jedli tyčinku za chůze, následně skonzumovali mnohem více kalorií než jejich kolegyně. Vědci se domnívají, že za vším stojí náš mozek. Pokud jíme za chůze, pak o tom, že přijímáme kalorie, vlastně vůbec nevíme. Stravování za pochodu tak skutečně může vést v důsledku k nežádoucímu tloustnutí. Nejde tedy o to, že bychom stloustli kvůli té samotné jako jedné věci, kterou sníme, ale o tom, že náš mozek jako to, co jsme snědli, tak trošku ignoruje a má pořád pocit, že bychom měli sníst něco dalšího. Takže jinými slovy, taková ta stará poučka, že jídlo máme jíst v klidu, sednout si ke stolu, tak to je opravdu platná. Pojďme dál. I just called.

Krásné ráno, přátelé, jak jste zvyklí, v 7 hodin a 10 minut je pravidelně soutěž s tajemným zvukem. Dneska si to trošičku upravíme, protože máme ten speciální týden mobility, kdy se povídáme prostě o tom, jak je strašně důležitý pohyb. Tak dneska pro vás budu mít jednu malou kvízovou otázku. A samozřejmě motivace je velká, protože získat můžete merch od Rádia Junior a taky od organizace Pěšky městem, se kterou na tomto krásném tématu spolupracujeme. Taky na té velké ceně, kterou si ještě dneska okomentujeme. Ale teď zkrátka soutěžíme o merch od Rádia Junior a organizace Pěšky městem. A soutěžní otázka je následující. Kolik se doporučuje, aby člověk ušel denně kroků? Mám tři možnosti. Je to buď to za A 10 000 kroků, za B 100 kroků, a nebo za C 1000 kroků. Co myslíte? Co by bylo dost podle vás? A pokud máte nějaký tip, tak mi volejte na telefonní číslo 800 199 199. Jednoho z vás vyberu, ten bude mít možnost říct svoji odpověď do vysílání. Když se trefíte, tak je krásná cena vaše. Takže ještě jednou, kolik se doporučuje, aby člověk ušel denně kroků? Buď to 10 000, 100 anebo jenom 1 000. Co vy na to? Tak volejte 800 199 199, soutěž bude opět rychlá, dáme si jednu písničku a rozhodně budeme mít někoho na telefonu.

0: Jak se máš a co si k snídani dáš? Tak to se zeptám právě teď Huberta, kterého mám na telefonu. Huberta, jak se máš a co si k snídani dáš?
1: Dobře se mám a mám na snídani lívance od babičky.
0: Ty brďo, ty se máš. A s čím si ty lívance dáváš?
1: S nutelou a medem.
0: Ty brďo, já chci k tobě domů. Já bych si taky dal, Huberte. No, já jsem snídal před 2 hodinami, nebo dokonce víc než... No počkat, no fakt jo, před 2,5 hodinami, takže jako mě už trošku kručí břiše, to musím teda uznat, ale na druhou stranu od toho tady nejsme, že? Pojďme si říct, jaká je správná odpověď, nebo jestli ty máš správnou odpověď na dnešní soutěžní otázku. Připomínám, že soutěžíš o merch, o takové ty jako drobnosti, klíčenky a podobně, od Rádia Junior a taky od Pěšky městem této organizace. A soutěžní otázka je, kolik se doporučuje, aby člověk denně ušel kroků. Huberte, ještě ti dám ty možnosti. Je to buď to 10 tisíc, 100, anebo 1 tisíc. Co ty na to?
1: Asi 10 tisíc.
0: Asi 10 tisíc by to mohlo být, viď? A co těch 100 kroků? To ti přijde málo?
1: Hrozně málo.
0: Hrozně málo. Dobře, tak...
1: To nenachodím ani do školy, když jdu.
0: Jo, to si myslím, že to máš určitě dál, viď? No dobře, jo. Tak já tě nebudu lámat a zkusíme těch 10 000 kroků, jestli je to správně. Je to samozřejmě tak, Huberte, 10 000 kroků je správná odpověď, i když... Poslouchal jsi dneska tak kolem 6:30 ráno, nebo to jsi ještě nebyl vzhůru?
1: Ještě ne.
0: Ještě ne. Tak já jsem dneska ráno zmiňoval takovou zajímavost, že vědci tohle číslo zkoumali a zjistili, že to nemusí být ani těch 10 000 kroků, že jako pro nějaký zdravý životní styl nebo pro jako dlouhověkost by stačilo třeba 6 až 8 000 kroků, ale to samozřejmě neznamená, že 10 000 kroků je špatně. Jo? Každý krok se počítá a dá se vlastně říct, že čím víc těch kroků denně zvládnete, tím lepší fyzickou kondici máte, tím méně jste pak nemocní, zvládáte líp sportovat, jste prostě silnější, šťastnější, takže jako rozhodně těch 10 000 kroků bych jako nezatracoval. Huberte, ještě jednou velká gratulace, prosím, vydrž mi na telefonu, předáme si ještě adresu, jo, tak vydrž vteřinku.
1: Jo.
0: A pro vás ostatní přátelé, tento týden, ten takzvaný týden mobility, bude celý takový soutěžně trošku jiný. Soutěž s tajemným zvukem odsuneme na levou kolej a na té pravé nám zůstane taková malá soutěž, kdy každý den budeme mít soutěžní otázku se 3 možnostmi, takže zase zítra v 7 hodin a 10 minut.

Tak ona je posedlá, my jsme posedlí chůří tento týden, holky a kluci. Krásné ráno všem, kdo nás dneska posloucháte. Celý tento týden se v našem vysí nese v tom vysílání.

0: tak proškolení trenéři ze svých sportů, vlastně ze svých klubů, tak chodí do 1 hodiny tělesné výchovy v týdnu. Vlastně ty děti na prvním stupni ty tělesné výchovy mají 2, tak do 1 docházíme my, v mém případě teda konkrétně za fotbal, a snažím se je trošku štrejchnout tím svým sportem. Nicméně pořád je to o nějakém multisportu, je to o nějaké lásce k pohybu, je to o nějakém hraní. A my tam za ten můj sport tam chodím nějakých 5 týdnů, pro zjednodušení 1 měsíc, a po mně tam přijde například Jarda, který má tanec, takže děti a hlavně holky v tomhle případě si rádi zkusí tanec, a například v listopadu tam přijde Honza za basketbal a ty děti si zase zkusí něco jiného, a tak to ten celý školní rok oni vlastně si projdou co nejvíc sportů a můžou třeba domů přijít za maminkou a říct, ale dneska ve škole jsme prostě měli badminton, kde se dá v Pardubicích hrát badminton, já bych tam, maminko, chtěla jít.
1: Takže to vlastně takový jako skvělý způsob, jak najít to, co člověku třeba potenciálně může jít, anebo co ho může bavit. Jestli to chápu správně.
0: Tak. Jeden teda ze základních principů toho našeho projektu Trenéři ve škole, tak je nenáborování. My tam opravdu jako nechodíme s lístečkama a třeba v našich klubových drezech a neříkáme a netaháme a pojďte děti hrát. Třeba zrovna v mém případě ten fotbal, to ne, ale my chceme, aby ty děti poznali vlastně co nejvíc, co nejširší škálu toho svého tělíčka, toho pohybu, a mají k tomu určené i nějaké speciální individuální výzvy, protože každé to děťátko je v něčem trošku jinak šikovný a ono se tam třeba najde, dám příklad v tom svým volejbale, že ho to hrozně baví a může se z něj do budoucna stát nějaký volejbalista.
1: Vy říkáte, že tam máte i individuální výzvy, tak jaké výzvy třeba dáváte vy v rámci svého sportu, tedy fotbalu?
0: Já v rámci svého sportu, tak ty výzvy ze začátku to bývá, a já opravdu to mám spíš jako multisport, protože ten fotbal jsem za to docela rád, je jako oblíbený, takže ty děti to hnedka jako chtějí hrát, ale já tam mám... Výborně. Ale já tam mám třeba jenom v začátku nějaké překonávání strachu proti balónu, že si ho vlastně jenom vyhazujeme, chytáme, že ten fotbal vlastně v tom vůbec není, ale potom tam může být nějaké minové pole, že oni si projíždějí prostě různýma překážkama a nesmějí šlápnout s tím balónem na tu minu. Na konci bývá nějaká brančička, aby si mohli dát gól. Samozřejmě tam je třeba velká brána nebo malá brána, takže tam je potom individuální přístup ke každému tomu dítěti, že někdo zvládne dát gól a už i do malé brančičky, a my ho potom chceme probudit nějakou prostě radost, protože dát u nás v tom fotbale gól, tak by měla být nějaká oslava, nějaká radost, a vidět ty děti rozjařený a radostný při tom tělocviku je vlastně to nejlepší, co můžeme mít.
1: Když se zeptám ještě trošku jinak, tak v čem je to vlastně jiné než klasická hodina těláku?
0: Už je to jiný jenom v tom, že tam najednou přijdu já jako trenér, a když se podíváme na nějakou bezpečnost, na kterou jak rodiče, tak i učitelé velmi dbají, tak další pár očí vidí další nějaké třeba potenciální nebezpečí, ale to nechci někam jako předbíhat. A je to hlavně jen v tom, že my potom tu tělocvičnu, nebo já teďka ještě chodím ven do Kavatě hezky za ten můj fotbal, tak máme rozdělený na 3 vlastně hřiště, a jedno to hřiště má paní učitelka, já dopředu posílám na ty školy tematické plány, a paní Čelka třeba ví, že s těma dětma bude hrát piškvorky. A už to tam má připravené, já s těma dětma třeba budu hrát fotbálek jeden na jednoho, a třetí hřiště, za mě asi nejzajímavější, možná je takzvané volné hřiště, kam jim hodíme balony, mají tam branky, mají tam koše, mají tam žíněnky třeba a můžou si dělat, co chtějí, takzvanou neorganizovanou činnost. Na to se nám trošku zapomíná v téhle době, že ty děti mají každou minutu svého dne organizovanou, neříkám, že všechny, a oni tam třeba najednou nevědí ty druháci, co mají dělat. Tak si tam jenom povídají, ale potom další hodinu si řeknou, ty brďo, tak mám tady ty balony, tak pojďme zkusit třeba si hodit na ten koš. A už si sami jako objevují a dělají se tam různý kamarádství, partičky, a je to hrozně hezký sledovat.
1: Je pravda, že nejoblíbenější částí plavání na základní škole, my jsme měli bazén už na základní škole, tak bylo to, když řekli, teď si můžete dělat, co chcete. Tak to bylo jako úplně nejvíc, protože to jsme vzali všechno, co tam bylo, prostě všechny takové ty desky, všechno jsme to naházeli do té vody a dělali jsme samozřejmě blbiny.
0: A to je přesně, jak říkáte, nám vlastně ta hodina začíná tím, že oni mají takzvané vypuštění páry. To si představte nějaký 2-3 minutky, jedou třeba z té češtiny nebo odněkať, a oni vidějí tu připravenou tělocvičnu, protože a tam jsou rozházený prostě branky, míče a judopásky a já nevím co všechno, a my je tam necháme jako vlítnout a 2-3 minuty opravdu jako doslova upustějí tu páru a už se nám emočně trošku jako nabudějí na ten tělák a pak se s těma dětma mnohem líp pracuje. My mezi tím si s tou paní učitelkou a třeba i s paní

0: vychovatelkou, pokud je přítomna, řekneme, jak to bude probíhat, jak ty skupinky budou vlastně rozřazený, aby tam byla nějaká ta efektivita. A to je hrozně vlastně i ty děti baví a možná i nejvíc ten začátek hnedka, a oni to vidějí a úplně jim svítějí očička. Tohle je další výhoda toho projektu, že my máme prostor si to vlastně připravit, ty hodiny, protože já tam jdu samozřejmě zavčasu a než skončí v té tělocvičně předchozí třída, tak já mám přestávku si to připravit. A což paní učitelky kolikrát ne, protože jdou s těma dětma, musí je převlíkat a podobně. A za mě učitelka na prvním stupni je prostě super hrdinka. A to nechci nějak zlehčovat, protože musí umět perfektně češtinu, matematiku, hrát na 7 hudebních nástrojů a do toho ještě udělat dobrý tělák. To je za mě teda sakra fuška.
1: A máte i nějakou zpětnou vazbu k tomu, jestli se daří nadchnout pro pohyb i jako ty žáky a ty holky a kluky, kteří třeba klasický tělák úplně nemuseli?
0: No, jako hnedka. Ty děti, které vlastně třeba sedí na té lavičce nebo něco a necvičí, tak jim to během první tý hodiny přijde hrozně líto, že jako nemůžou cvičit. A kolikrát děti, které jsou po nemoci, tak už teďka chodějí za mnou, za trenérem, jestli mě můžou podávat míče, jestli se můžou nějako zapojit. Takže tady ta zpětná vazba je za mě jako úplně skvělá. A ty děti, my chodíme většinou tady v Pardubicích do druhých a do třetích tříd, tak ty děti jsou ještě takový jako čistý, když to tak řeknu, a všichni se chtějí přirozeně hýbat, objevovat to svoje tělíčko, protože je to pro ně radost, že najednou zvládnou prostě, já nevím, přeskočit tu žíněnku a podobně. A ty děti jsou tam prostě napříč, může to být kluci, holky, někdo může být už bohužel trošku jako při těle, někdo naopak chodí už na nějaký sport, takže je to různorodý, pestrý a musím říct, že všichni mají zájem prostě o ten tělocvik absolvovat a už říkají, pane trenére, příští hodinu určitě budu zdravý, já jsem teďka po nemoci, já se na to moc těším.
1: My si o tom pohybu povídáme vlastně celý týden u nás v Ranním restartu na Rádiu Junior. Mohl byste ze své pozice trenéra připomenout, proč je to vlastně důležité řešit pohyb, řešit to, jak se hýbeme, jak často se hýbeme, už třeba na prvním stupni základní školy?
0: Je to velmi důležitý. My cíleně chodíme na ten vlastně první stupeň, protože tam nejvíc dokážeme vlastně emočně ovlivnit to dítě láskou k tomu pohybu. Zase úmyslně říkám k pohybu jako takovýmu, ne ke sportu. A tam my je dokážeme nejvíc prostě jako strhnout a ovlivnit i do budoucna. Ono to má vliv ten pohyb u toho děťátka i na prostě zdravý rozvoj mozku, na různý jako prokrování. Ono se nám potom lépe učí a všechno. A když to třeba převedu například na nás, tak nás, když proškolovali vlastně na KTVS, protože do toho projektu nemůže jít jen tak nějaký trenér, procházíme školením vícedenním, tak uprostřed prostě nějaký přednášky nás sebrali a říkali, a teď běžíme do tělocvičny a třeba jenom 5 minut jsme se tam házeli na koš nebo stříleli na bránu a zase jsme běželi zpátky a ono se to nezdá, ale potom pohybu to dítě tak potom přijímá nejvíc těch informací a mnohem snáze. A jsou na to data, ale na to já nejsem expert, že třeba hodina matematiky po tělesné výchově je mnohem efektivnější než třeba hodina matematiky, která je poslední vyučující hodinu.
1: Na kolika místech už se vám podařilo projekt Trenéři ve škole prosadit?
0: Je to v celé České republice prakticky. Já jsem za to hrozně rád. Začalo to na Praze 6 a pomalu se nám to rozrostlo vlastně do všech lokalit. Tuším, že jich je teďka 60 v České republice a můžou to být větší města Brno, ale i menší, jako je Mohelnice, Krnov. Já můžu mluvit za nás, za Pardubice, kde před 3 lety jsme začali s tímhletím pilotem, s tímhletím projektem a okamžitě se to rozkřiklo, rozneslo a teďka chodíme prakticky do všech základních škol v Pardubicích, do všech 18 a tento školní rok máme novinku, že nechodíme jenom do druhých tříd, ale i do třetích a když se to letmo spočítá, tak dokážeme ovlivnit teďka nějakých 2,5 tisíce jako dětí, kam my za ten rok přijdeme, což je krásný číslo.
1: Já si dokážu představit, že nás teďka někdo poslouchá, už přemýšlí nad tím, jak by to prosadil u sebe ve škole. Je nějaký jako návod, jak to udělat, jak dostat trenéry ve škole k ním do školy?
0: Nejjednodušší za mě je se podívat na webové stránky, které jsou velmi jednoduché, je to trenéřiveškole.cz a tam je všechno dohledatelné. Nicméně rodič teďka, pokud nás nějaký poslouchá a třeba to ve své škole nemá, tak nejjednodušší je mluvit s tím svým vedením, třeba zajít za panem ředitelem nebo za paní ředitelkou a optat se, zda je možné, aby tento projekt se zapojil, jestli je tady někde v okolí, protože za nás za Pardubice to nejsou jenom ty městské základní školy, ale mají o to zájem i okolní vesnice. a my s radostí dojíždíme třeba do Rohovládové Bělé a podobně, takže nic není nemožné, dá se to rozšířit vlastně do každého kouta této republiky a je to i na Slovensku, musím teda říct.
1: A dá se jako v uvozovkách objednat něco jako trenér na zkoušku, jakože víte co, škola neví, jak to bude vypadat a říká si, no tak my bychom to vyzkoušeli třeba nějakou jako úvodní hodinu, dá se něco takového?
0: Jasně. Tohle už je hodně individuální. Já ze své zkušenosti musím říct, že právě před těmi 3 lety, když to začínalo, tak to tady bylo jenom na 3 základních školách a oslovila mě 4. základní škola, základní škola Spořilov, že se o tom doslechli a pokud tam, jestli tam nemůžu přijít. A já samozřejmě jsem řekl, jasně, mám čas, vidím v tom jako velký smysl v tomhletom projektu a šel jsem jim to tam ukázat, vlastně 1. až 5. třída mě prošli tou hodinou tělocviku a musím říct, že při druhý možný příležitosti, což bylo od nového školního roku, se základní škola Spořilov zapojila do projektu Trenéři do školy.
1: Já myslím, Martine, že jsme to hezky shrnuli, možná na závěr, chystáte se zrovna dneska někam za dětmi do školy?
0: Jo, ano, samozřejmě. Těším se teďka, přijdu na základní školu Polabiny 1. Včera jsem byl na Staňkovce a zítra jdu na Benešovku a ještě budu přejíždět do základní školy Pardubičky. Takže je to hodně, ale ta práce s dětma je úplně skvělá, protože člověka to úplně jinak zase jako obohatí.
1: Říká Martin Svoboda z organizace Trenéři ve škole. Já moc děkuju za váš čas a přeju, ať se myšlenka zdravého a hravého pohybu šíří co nejvíc. Moc díky, naslyšenou.
0: Taky děkuju, naslyšenou.

0: Nebojte, ani tentokrát jsme nezapomněli na zvídavce od Evče Sinkovičové, tak přeju fajn poslech.
1: Zvídavec Evy Sinkovičové.
2: Ahoj holky a kluci, další zvědavý díl je tu, tak se na to pojďme podívat. Jemenská republika je asijský stát ležící na jihu arabského poloostrova. Sousedí se Saudskou Arábií a Ománem a jde o nejméně rozvinutý asijský stát. Dnes se ale nebudeme zabývat Jemenem obecně. Zaměříme se na obří závrt uprostřed pouště s názvem Barhutská studna a přezdívkou Pekelná studna. Závrt je jedním z nejtypičtějších povrchových krasových útvarů. Většinou vzniká tak, že se hornina rozpouští do podzemí. Může mít různou hloubku a vzhledově připomíná právě třeba přírodní studnu. Pekelná studna je závrt o průměru 30 metrů a hluboký je přes 100 metrů. Mezi místními po staletí o pekelné studni koluje mnoho legend a příběhů. Věří třeba, že zde přebývají džinové a duchové a že jde o vstup do podsvětí a pekel. Z hlubin díry navíc stoupá podivný zápach. Jemenské úřady otvor nikdy nenechali prozkoumat, což jeho tajemnost ještě prohlubovalo. Místní se báli k otvoru v poušti i chodit, nebo o něm dokonce mluvit. Věřili, že to přináší smůlu. V září minulého roku se ale rozhodli výzkumníci ze sousedního Ománu do Barhutské studně spustit a prozkoumat ji. Žádné stopy po nadpřirozených úkazech tam ale nenašli. Za to pořídili řadu snímků i videonahrávek. Odebrali vzorky vody, hornin, půdy i mrtvých zvířat a momentálně probíhá jejich analýza. Ta by měla odhalit, jak je závrt starý a jak se vyvíjel. Mezi místními se traduje, že vznikl už před miliony lety. Uvidíme, kde je pravda. Tajemný zápach výzkumníci vysvětlili rozkladem mrtvých živočichů, kteří do závrtu spadli a zahynuli. Jediní živí tvorové v pekelné studni byli hadi. Dále zde průzkumníci nalezli obří krápník rostoucí ze dna nahoru a také jeskyní perly. Ty vznikají v krasových jeskyních klidně i několik desítek let, a to za velmi speciálních podmínek při odkapávání vody. Mohou je tvořit úlomky krápníků, ohlazené vodou, nebo se vytvoří na dně malého jezírka na drobných kamíncích nebo hrubém písku, kde se sráží aragonit a tvoří vápencový obal. Ještě si můžeme počkat na výsledky analýzy vzorků ze závrtu, ale už teď je skoro jasné, že žádné nadpřirozené síly nemají s pekelnou studnou v Jemenu nic společného. Jde o běžnou propadlinu, která vznikla zkrátka postupným stékáním povrchových usazenin do dutiny podzemí. Ta se postupem času prohlubovala a rozšiřovala a nakonec byla tak velká, že se vrchní vrstva bez podpěry zřítila a vznikl otvor v jemenské poušti. Tak. A záhada pekelné studny je odtajněna. Moji milí zvídavci, pokud chcete o pekelné studni v Jemenu někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu zvídavce. Tak ahoj!

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

Jak už nejednou zaznělo z dnešního vysílání, tak celý tento týden si povídáme o pohybu, o tom, jak je důležitá naše mobilita, abychom se hýbali. Na tomto tématu spolupracujeme s organizací Pěšky městem, stejně jako na velké celotýdenní soutěži. Hrajeme tentokrát o koloběžku značky Jedu, která je naprosto skvělá a myslím si, že všichni byste ji chtěli. A navíc, ta soutěž je poměrně jednoduchá. Žádná znalostní otázka, nic jako žádné dlouhé litanie, nic nemusíte prostě zvláštního dělat. Jenom nám napíšete tři věci, které potkáváte cestou do školy a bez kterých by se vaše cesta do školy prostě neobešla. Jako, může to být jako naprosto cokoliv, může to být jako holub na střeše, kterou tam vidíte skoro pokaždé, jo, může to být sousedka typu Kelišová, prostě, která každé ráno, když jdete do školy, tak ona kouká z okna, může to být kočka na okně, může to být cokoliv, co vás napadne. Jestli se chcete zapojit, tak nám to napište do 17. září, což je tento čtvrtek, v pátek 18. pak v ranním restartu vybereme výherce, prostě ty nejlepší příběhy. Takže rozhodně na to mrkněte, celá pravidla a ceny najdete na naší webové stránce radiojunior.cz, tom v kolonce soutěže, tak na to můžete mrknout. No a teď už k Single X, Sebe Love Song.

0: nemiluju.
1: Líbí se mi, že stále hlasujete v naší hitparádě na stránkách radiojunior.cz. I za tu hodinku poskočily některé písničky, třeba Pokáč z písní Ignor, už má aktuálně 6% všech hlasů, takže by s tím výsledným pořadím mohl celkem zahýbat, ale nutno dodat, že Botox s písní My dva jsou stále na prvním místě, téměř 40% všech hlasů. Jestli se to ještě do zítřejší 8 hodiny večerní změní, to je velká otázka. Celkem tam máme ale 10 songů plus dvě novinky, tak si vyberte tu, která je vašemu srdci nejbližší.
2: Rekapitulace.
3: S novinkou Phoenix přichází Marshmallow a Portugal The Man.
4: Dala jsi mi ignor, jsi mě zablokovala, jak můžeš být tak krutá, to jsi mě vážně šokovala. Normálně...
3: Druhá novinka Ignor je od Pokáče. Hit the Wall od Gracie Abrams je na 10.

0: ve 314. kole vítězí skupina Botox s hitem My dva. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
2: Nutno dodat, že tohle je pořadí minulého týdne. Takhle to dopadlo minulý týden. Tento týden je všechno jinak. Tak mrkněte na náš web radiojunior.cz a hlasujte. Rád bych dodal, že dneska se můžete těšit, speciálně bych rád vyzvedl Mezi námi zvířaty, pořad Verči Hájkové od 3 hodiny odpoledne. Dneska budou hosty Marek, Kateřina a Tomáš Žďánští, naši známí cestovatelé, kteří tentokrát nejeli do tepla Afriky za gorilami, ale rozhodli se schladit se na Aljašce a vypravili se dokonce pozorovat medvědy. K nám do Rádia Junior přijdou prakticky úplně z letiště, takže budou mít jako ty nejčerstvější zážitky, co si dokážete představit. A ještě bych rád zmínil Klub Rádia Junior, ten bude tentokrát s Jančou Richterovou a jejím spolumoderátorem bude 14-letý Ondra Holan. A hostem od 19. hodiny bude Janek Rubeš, známý influencer, který se před lety rozhodl, že bude turisty upozorňovat na problémy a zádrhele, které je můžou potkat při cestách do našeho hlavního města. Tak nezapomeňte poslouchat. No a závěrečný song, ten patří Domy z písní Homeland. Já se na vás budu těšit zase zítra ráno, tak od 6 do 8 budeme společně vstávat. Doufám, že mě v tom nenecháte. Mějte se fajn a přeji úspěšný den. Ahoj.

0: Rádio Junior, pohádka.
1: Tram, tarada, přechod pro chodce.
2: Když se pohybujeme po ulici, tak dříve nebo později budeme nuceni přejít přes vozovku, kde jezdí auta, na druhou stranu ulice.
1: Jo.
2: V tom případě přecházíme nejkratším možným směrem. Tedy kolmo. Tohle to si dobře zapamatujte.
1: Ano, prosím.
2: Ono totiž takové nesprávné přecházení je bohužel hlavním kamenem úrazu. A to proč, Hurvínku?
1: Proč? No, protože, jelikož když chodci špatně přecházejí...
2: Dál.
1: Tak na ně dopravní policista zapíská, že ano. A když to nepomůže, tak vezme kámen, buď kulatej nebo špičatej, rozpřáhne se a bác ho! Máš úraz kamenem.
2: Co to meleš? Prosím tebe, žádný kámen nevezme.
1: Tak co jsi to říkal o tom kameni úrazu?
2: Prosím tebe, když je něco kámen úrazu, tak to znamená, že se přitom nadělá spousta chyb.
1: Při čem?
2: No, při tom, o čem byla řeč, ne?
1: Ano, tati.
2: No tak.
1: A o čem byla řeč?
3: Přece o přecházení, Hurvinku.
2: No ano, protože se při něm často nedodržují pravidla. A tím se přichází k úrazu.
3: Ano, například, no. Že chodcové nepřecházejí po přechodu, no. že pane Stejnku?
2: Právě, no, teď si Máničko, jak se říká, klepla na hlavičku toho...
1: Chodce!
2: Nedělejte si legrácky hned, ano. Hurvínku, jestli pak víš, kde je nejbezpečnější místo pro přechod?
1: Tam, kde nic nejezdí, to je jasnačka.
2: No jistě. A kde nic nejezdí, chci slyšet, no?
1: No...
2: Zamyslí se.
1: No, se zamýšlím, ano.
2: No, nic ti netrkne?
1: Trkne.
2: No konečně. A co?
1: Koza, taťoldo.
2: Cože?
1: Že mě trkne koza.
2: Jaká koza? Kde je zase koza?
1: No tam, co nic nejezdí, třeba na louce.
2: A já nemluvím o louce, prosím tě, kdyby se na louce vzal přechod. Nejbezpečnější místo ve městě, kde nic nejezdí, je v podchodu.
1: Podchodu?
2: No jistě. Ovšem bohužel těch podchodů není mnoho.
1: No, není, no.
2: A tam, kde podchod není, musí si chodec najít jiné místo, co je bezpečné.
1: Jo.
2: A to je například?
1: Například?
2: Tam, kde řídí dopravu.
1: Řídí dopravu?
2: Dopravní?
1: Dopravní?
2: Policista.
1: Když nevezme kámen, že jo?
2: Nebo kde ještě, Máni?
3: Kde mu svítí zelená?
1: Policistovi.
3: Chodcovi.
2: Vezmě, Máni, nevšímej si ho. On provokuje a schválně dělá, že je hloupější, než ve skutečnosti je.
3: Myslíte?
2: No určitě. Uhlož mlč.
1: Nic neříkám.
2: No tak. Takže dalším bezpečným místem pro přecházení je, jak naznačila Mánička,
1: ano.
2: Přechod řízený světly. Jo? Ale, děti, i tam se musí chodec rozhlédnout.
3: A proč, když přechází po přechodu, tak se mu přece nemůže nic stát?
2: I kde pak? Jen se na něm podstatně jaksi snižuje riziko, že nás něco přejede. Že... Halo, Hurvajs?
1: No?
2: Hele, nekoukej tak otráveně z okna. Pověz, víš, co je to riziko?
1: Vím.
2: No? Co?
1: Riziko je, když řeknu, že nemám domácí úkol, protože jak znám Máničku, tak tati určitě vybreptá, že ho mám.
2: Ano. I to je riziko. Prostě, když riskuješ, tak taháš čerta za ocas.
3: No, to Hurvínek to při matice risknul a zatahal Mňoukalovou za cop a ta pouštěla, že Hodvinek musel za dveře.
1: Což nebylo žádné riziko, protože při Matice jsem za dveřmi rád.
2: Maničko, Hurvínku, nechte teď mňoukala, koukala, houkala být a soustřeďte se na to, co se vám tu snažím vysvětlit.
4: Ano! A co?
2: Že když riskujete, znamená to, že se vystavujete nebezpečí.
1: Ano.
2: A to je pro chodce menší právě na vyznačeném přechodu. A proč?
3: Protože je vidět až zdaleka, že ano, pane Spejble?
2: Ano. Bývá označen ku příkladu světly.
1: On svítí?
2: Jistě.
1: Chodec?
2: Ale to, žádný chodec. Ten přechod.
1: Jo, tak přechod.
2: A chodec nesvítí. To spíš já, když musím poslouchat, co blábolíš, tak začínám svítit červeně.
3: Uklidněte se, pane Spejble, já vám rozumím.
1: Prdko.
3: Přechod je taky, aby byl vidět označený zebrou na vozovce, že ano?
2: Ano.
1: A co, když jí přejede auto?
2: Koho?
1: Zebru.
3: A proč by ji nepřejel? Od toho tam je.
1: A to jí to nebolí.
2: Koho?
1: Tu zebru.
2: Jakou zebru?
1: Co leží na vozovce?
2: Šmanko, nekluku, ty nevíš, co je zebra?
1: Vím, vypadá jako koník, co si oblékl proužkované pyžamo.
3: Jenže my nemluvíme o zebře, ale o zebře, co je na silnici.
1: Já taky.
2: Dost, Hurvajs, nech toho.
1: Jo.
2: Jako bys nevěděl, že zebra se říká pruhům na vozovce, co vyznačují místo, kde je přechod.
1: Co vypadá jako zebra.
2: A jak se chodí po zebře?
3: V pravé polovině pruhu, že abychom nešťouchali do těch, co jdou proti nám.
2: No, správně.
3: No.
2: A dalším úkolem přechodu je umožnit plynulý provoz vozidel.
1: Jo.
2: Plynulá jízda není možná, když se přes silnici každý buď loudá, nebo naopak lítá jako pometlo a tak. Ano. Co pak jste to nikdy neviděli, nebo co?
1: Viděli. Já viděl rozprsklovou mňoukala a vyprsklovou, jak lítali jako pometla.
3: Kde?
1: No v tělocvičně.
2: Ale v tělocvičně, ať si lítá, jak je napadne.
1: Jo? Tak to pověz paní učitelce. Měl bys slyšet, jak je hubovala, že lítají a nedávají pozor.
2: Jenže já nechtěl mluvit o škole, ale o přechodu pro chodce. Tam se musí chodit ukázněně a ne vyvádět.
3: Sim. A na přechodu mají chodci před auty přednost.
2: No to mají. Ale pozor, děti. Nesmíte na to spoléhat.
1: Ne.
2: Raději počkejte a vkročte do vozovky teprve tehdy, když vidíte, že vám auto dává přednost. Protože to je málo platné. Ne každý řidič je slušný. A některý si vás vůbec nemusí všimnout.
3: Proto na ně Hrdinek dělá vždycky opičky.
2: No, počkej, tak to nechci slyšet. Opatrní musíte být dokonce i tehdy, když vám svítí zelená na semaforu. No, a jo, a ještě jednu věc si, děti, zapamatujte. Přechod nebo křižovatka může být řízená světly nebo dopravním policistou. Nebo taky? No, čím ještě? Hádejte.
1: Já se dám podat.
2: Dopravními značkami, které říkají, kdo má přednost.
1: Počkej, značky mluví?
2: Ale značky ne.
1: No proto.
2: Ale ty jsi už toho namlel, že mě brní hlava.
3: To se jen tak říká, Hurvínku, že mluví. Značky nemluví. To Frkalová z 5. A mluví i při hodině.
2: Dost.
1: Hele, taťuldo. A co když je na tom přechodu policajt, značka i semafor? Koho mám poslouchat?
2: No, vidíš, konečně jedna správná otázka.
1: Jako jo.
2: Ty nejsi tak hloupej.
1: Jsem taky tvůj syn.
2: No, tak dobře, tak třeba, teď si tě vyzkouším, jo?
1: Dobře.
2: Značka ti třeba ukazuje, že máš před auty přednost.
1: No, právě.
2: Na semaforu, ale svítí červená.
1: No, právě.
2: Jenže policista ti ukazuje, abys šel. Teoříšek, viď? No, koho poslechneš?
1: Policistu.
2: Správně. A proč?
1: Protože má pistoli.
2: Ale houbelec.
1: Nemá pistoli.
2: Ale jo, má pistoli, jenomže ne proto, aby střílel.
1: Ne.
2: On je tam proto, aby řídil dopravu a ukazuje ti, že máš přejít.
1: A co, kdyby si ze mě vystřelil? Tak to já raději poslechnu ten semafor a zůstanu stát.
2: Ne, chyba.
1: Proč?
2: Jestliže řídí dopravu policista, pak mají jeho pokyny přednost před tím, co ukazují světla.
3: A co, když tam není policista a značka ukazuje, že mám přednost, jenomže přitom svítí červená? Aha.
2: No tak to potom platí to, co ukazují světla.
3: Aha.
2: No, ty mají před značkami vždycky přednost.
3: Aha.
2: A kdyby světla zhasla, tak budeš, hurvinku, poslouchat koho?
1: Paní učitelku, protože ta má vždycky pravdu.
2: Tak budeš poslouchat tu značku a ne zhasnuté světelné signály.
3: Jo, jo, jo. A co když na té křižovatce není ani policista, ani světla, ani značky? Aha.
2: Tak přejdeš, až když nic nejede. Aha. No. A pro ty, co jedou autem, platí, že má přednost vždycky ten, kdo přijíždí zprava.
1: Aha.
2: No, už se vám oběma rozsvítilo?
1: No, boreď, má hlava svítí jako semtamfor.
3: Kdože?
1: A semafor. To byl for.
3: Je tak?
2: A o semaforech si povíme v další lekci.
0: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
5: Chceš si poslechnout další příběhy?
0: Jdi na web radiojunior.cz

Sandra. Yeah. Ich kann dir mal

0: dnešnímu.
1: Kde pak bydlí přibližně? Severně či jižně? Stařenka šedivá, kde pak asi přebývá?
2: Vrků, vrků, vrků, vrků, já tě dobře vidím, vlku.
0: Kdo to volá? Co to bylo?
1: To jen listí ševelilo.
2: Vrků, vrků, vrků, vrků, já tě dobře slyším, vlku.
0: Někdo.

0: Bábkové poklady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj

sobě dojemně. Hrůza v tvých očích, když morče se země.

0: Chci usnadnit poslech Českého rozhlasu?
1: Stáhněte si novou aplikaci Můj rozhlas, která je plná super audií a užitečných vychytávek.
0: Vyberte si, co vás baví a poslouchejte kdykoliv a kdekoliv, třeba i offline.
1: Nový audioportál můžete používat i na webu mojrozhlas.cz.

0: holky, ahoj kluci, vítejte v mé, tady Ušou, nově pohádkové školce. Ahoj Jani.
1: Ahoj Ušoune, ahoj kamarádi. Tady to vypadá, počkejte, jako ve škole.
0: Jasně, to jsem totiž připravil já, protože bych se dneska moc rád hrál na školu. Šlo by to?
1: No, proč ne? A jakým předmětem začneme?
0: Já bych chtěl, prosím, pěkně začít počítáním.
1: Dobře, tak se na čísla spolu mrkneme.
0: Super!
1: A víš co, Ušoune, odstartujeme to úkolem.
0: No jasně, my školáci jsme přece na úkoly zvyklí. Ušounův úkol.
1: Tak, holky a kluci, já budu říkat, co máte spočítat a vy mi pěkně s Ušounem pak řeknete, jak je to správně, ano?
0: Jsme připraveni, že jo, holky a kluci, co?
1: Dobře, jdeme na to. Tak, kolik máte očí?
0: Pozor, to je těžká hádanka. No přece dvě oči.
1: Výborně. Kolik máte pusinek?
0: No jednu pusu, i když já bych možná někdy potřeboval jich mít víc, protože toho chci tolik povědět, že mi na to jedna pusa nestačí.
1: A mluvili by jedna přes druhou, já
0: no,
1: vím.
0: Jo, jako když má drak třeba 10 hlav, no.
1: Tak to radši ne, radši se nechej jednu pusu. Kolik prstů je na jedné ručičce?
0: No tak podle toho. Já mám 4, ale holky a kluci mají 5, protože já jsem plyšovej.
1: Výborně. Kolik prstů mají holky a kluci na obou rukou?
0: Joko, ty myslíš, všechny posluchače dohromady, to je nějakých milionů. No tak jak to myslíš?
1: Každý, ať se podívá, jedna ruka, druhá ruka a kolik je tam prstů dohromady?
0: Jo, prostě jeden člověk je jedno, jestli to holka nebo kluk, jo? No tak pozor, to taky víme, samozřejmě, 10 prstů.
1: A kolik prstů má na rukou Ušoun?
0: No tak to víme, že jo, že 4 a 4. 4 jsou dohromady, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jo, no já mám na jedné ruce 4, na druhé 4 a to je dohromady 8.
1: Paráda, dnešní početní úkol jste báječně zvládli.
0: A protože jsme ve škole, tak dostaneme 1, vy?
1: No jasně, s hvězdičkou.
0: Yeah.
1: A k ní ještě navíc jednu pěknou písničku o počítání.
0: No to se dáme mile překvapit. Ušounova písnička.

0: 18, 19, 20. Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, ve které si dneska hrajeme na školu a právě máme matematiku.
1: Ne, právě máme počítání.
0: A matematika je školní předmět, ve kterém se počítání učí. Matematika je celá věda a počítání do ní patří.
1: Aha, no jasně, no tak teda máme matematiku, kde se učíme počítat. Takhle bych to asi tak řekl, že jo?
0: Jasně, Ušoune, řekl jsi to skvěle. No a teď, milí žáci, dostanete jednu super počítací hádanku.
1: No tak to se teda těším, jsem s ní. Ušounova hádanka.
0: Tak, kamarádi, tedy vlastně milí žáci, pěkně nastražte ušiska. Představte si to, že se právě potkalo několik zvířátek. Zvířátka si spolu povídají a vy pěkně spočítejte, kolik zvířátek se potkalo.

0: a kluci, to už jsme pěkně spočítali, že jo? Takže kočička jedno zvířátko, pejsek je druhé, moucha je třetí, koza čtvrté a kráva páté zvířátko, takže je to pět, paní učitelko. Jano, prosím pěkně, pět zvířátek se potkalo.
1: Moc tě chválím, milý žáku Ušoune, chválím i vás, milí žáci, co nás posloucháte, krásně jste zvířátka spočítali.
0: No a za to dostaneme co?
1: No tak nemusíš za všechno něco dostat.
0: Já jsem myslel třeba jako razítko třeba nebo hvězdičku s jedničkou nahoře.
1: Já mám lepší nápad. Dostanete za to pohádku.
0: Jo, no to jsem chtěl vlastně slyšet, protože u nás přeci pohádkové školce jsou písničky a pohádky to nejdůležitější. Ušounova pohádka.
2: Ňouma a Mrzout na chalupě. Vítejte u rozhlasového deníku Ňoumy a Mrzouta. Naši přátelé dnes odjeli na chalupu a protože svítí sluníčko, vytáhl si Mrzout na dvorek vanu, aby se vykoupal. Ňouma zatím natírá plot. Jaká to krása!
3: To je krása.
4: No, sakra, je to krása.
3: Na chalupě je dobře.
4: Sakra, to je jasný, že na chalupě dobře. Kurčinál, to ví každej. Tak to nemusíš říkat. A vůbec, nadepsal jsi ty lahvičky.
3: Lahvičky?
4: No.
3: Ty jsem nadepsal. Na jednu jsem napsal šampon, na jednu barva a na jednu lepidlo. Dal jsem si záležet.
4: No, tak vidíš, krucinál, konečně si něco udělal, jak jsem ti řekl. Podej mi šampon.
3: Jo. Ale.
4: Je studený, ta voda mokrní je to.
3: Ty Mrzoute?
4: No.
3: On je dneska maškarní.
4: Tak proč by krucinál měl být maškarní?
3: No, že jsi obarvil vlasy na zelenu.
4: Cože? V té lavice byla barva? Ty jsi to vyměnil? Rychle, podej mi lahvičku s nápisem barva. Tam bude šampon.
3: Rychle. Tady.
4: Tak, rychle to smaju. Kluci? No, přilepili se mi ruce k hlavě.
3: No tak tam bylo lepidlo.
4: Tak kde je sakra šampon na plotě?
3: No, já si říkal, že ta barva nějak moc pění a nebarví.
4: Já tě...
2: A tak naši přátelé začali stěhovat vanu z místa na místo. Tam, kde chvíli stál Ňouma, hodil v zápětí Mrzout vanu. A jestli neumřeli, stěhují tu vanu dodnes. A poučení? Tak dlouho se jezdí s Ňoumou na chalupu, až se něco utrhne. Naschledanou.
1: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku,
0: ve které dneska počítáme.
1: A teď si zkusíme takové počítací cvičení.
0: No, to mě teda zajímá. To je vlastně tělocvik dohromady s matematikou.
1: No, a v tělocviku se cvičí tělo a v matematice hlava.
0: Jo, takže teď budeme cvičit opravdu úplně celý celičikatý. Ušounovo cvičení.
1: Holky a kluci, já řeknu číslo a Ušoun k tomu dodá čeho.
0: Jo, jako co budeme počítat, jo? Třeba například, jako kolik čápích kroků. Víte, jak se dělají, že? Natáhnete ručičky před sebe, spojte dlaně, pěkně udělejte čápovi velikananánský zobák, klidně s ním můžete klapat, jakože budete tleskat. Tak, pěkně s nataženými lokty. No, a potom děláte co nejdelší kroky s nataženýma nohama, a nebo zvedáte nohy při chůzi tak, že se kolínkem skoro dotknete brady. To teda je čapý krok, co?
1: Tak, pěkně kráčíme. Krásní čápy, kamarádi.
0: Jo. A nebo třeba řeknu skok, nebo krok, nebo tak něco, jo?
1: A všichni to uděláme.
0: No jasně.
1: Tak, Užoune, jsi připraven?
0: Pochopitelně.
1: Pět.
0: Skoků, jo? Tak pozor. Hop, hop, hop, hop, hop. Jo? To bylo pěkný, vy? To jsme skákali a bylo jich pět.
1: Jasně. No. A další úkol. Čtyři.
0: Malé kroky. Jen pěkně dávejte nožičku těsně před tu druhou kručičičičky. Uděláme, kolik jich bude?
1: Já to zkusím. Čtyři.
0: Čtyři. Ano, tak pozor.
1: Cupy, cupy, cupy, cupy.
0: No to byly čtyři, jako když je vyšije. No a teď dál.
1: Deset.
0: Čápích kroků, ty už jsme si popsali, tak a ten náš čáp bude pěkně klapat zobákem a já mu to budu počítat. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. Tak a teď ještě zableskáme, když jsme to tak pěkně zvládli.
1: Paráda. A poslední číslo je jedna.
0: No tak co bychom udělali na závěr? Já vím, co my uděláme, takovou vrtuli, jo?
1: Jedna vrtulka?
0: No, bude to jedna vrtulka, jo? Jo, tak řekni, jak to zkusíme.
1: Začneme tím, že se pěkně rozhlédneme kolem sebe, abychom měli hodně místa.
0: No jasně, abychom do něčeho nebo do někoho nevrazili, abychom někomu nebo sobě neublížili, viď, že jo?
1: Jasně.
0: No, a teď pozor, kousek vyskočíme a zkusíme se u toho otočit jako ta vrtulka. Rozumíš, že uděláme výskok a v tom výskoku se trošku pootočíme.
1: Počkej,
0: takže
1: já to jdu zkusit.
0: No počkej, já ti to vysvětlím ještě. Poslouchej mě.
1: Dobře.
0: Já bych jim na to šel.
1: Vymyslel si vrtuli, tak mi to vysvětli.
0: Koukám se na tebe, vyskočím a ve vzduchu se otočím, takže k tobě budu zády. A nebo když to dokážu, tak k tobě zase budu čumákem.
1: A já to jdu zkusit. A hop! Mně to nejde,
0: no,
1: já padám.
0: Tobě to teda nejde, jo?
1: A mám totiž výhodu, že mám na hlavě taky tu zauzlovanou anténu.
0: A mě ta anténa pomáhá držet rovnováhu.
1: Je, tak já to zkusím. A hoplala.
0: No počkej, to se ti to podařilo.
1: No, vlastně.
0: No tak já ti zatleskám, taky si zatleskej.
1: No. A ještě naposledy.
0: A teď pozor, vyskakujeme.
1: A hoplala.
0: No, já jsem skoro odletěl, protože mě pomohla ta anténa, že udělala vrtuli a já jsem nadskočil, až bych ti utekl. No, ale to bych ti neudělal.
1: Užoune, já to budu ještě zkoušet. Dáme si krásnou písničku po pěkném cvičení, ale já si to u té písničky budu ještě zkoušet.
0: No, a vždycky jako skočím. To tak taky můžou zkoušet přeci.
1: Vždycky skočím na jednu stranu a pak zase na druhou, aby se mi nemotala kebule.
0: A víš, v čem já jsem nejlepší skokán?
1: No to nevím.
0: Ve skákání do řeči.
1: No to rozhodně. Tak holky, kluci, můžete si to zkoušet. My si to jdeme zkoušet taky. A u toho si dáme písničku.
2: A další, a další.
5: Prosím tě, co to vyvádíš?
2: Počítám děti, které nás poslouchají.
5: A kolik jsi jich spočítal?
2: Hodně.
5: To je kolik?
2: Spoustu.
5: Františku.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku,
1: ve které si dneska hrajeme na školu, na hodinu matematiky neboli počtů.
0: A zatím nás počítání moc baví.
1: Jo, matematika je věda, ale holky a kluci, taky už víte, co Jana řekne, že jo? Vědí to, Jani.
0: Fakt?
1: No jasně, chtěla jsi říct, že ještě víc by tě to počítání bavilo, kdybychom se o něm zaspívali, že ano.
0: Ale no tak to rozhodně, máte pravdu, kamarádi, máš pravdu, Ušoune. Co vy na to, spojíme tentokrát hudební výchovu s matematikou?
1: No jasně, zaspíváme si písničku, kde se trošku počítá. 1, 2, Honza jde. Ušounovo zpívání.

0: Ani to se nám to povedlo, viď?
1: No já jsem moc spokojená.
0: A počkej, co kdybychom si zkusili trošilinku těžší počítání, co říkáš?
1: Jasně, zkusíme. Tak, kolik je 1 + 1?
0: Jako myslíš 1 a 1?
1: No jasně.
0: No, to je těžký, jako 1 Jana, 1 Ušon, no kolik pak nás tady dohromady je?
1: 2.
0: No jasně, jsme tady 2, ty a já, to jsou 2, no to je pěkný.
1: Tak zkusíme ještě jeden těžší?
0: No jistě, když nám to tak dobře jde.
1: Tak, kolik je 2 + 3?
0: Takže 2 a 3.
1: Jasně, ukaž si 2 prstíčky.
0: No.
1: A k tomu ještě přidej 3.
0: Jo, to by ještě šlo.
1: A jdeme počítat. No. 1, 2, 3, 4, 5.
0: No to je jako kouzlo. My jsme spočítali 2 a 3. No a pozor, teď si představuju, jakože u rybníka sedí 2 žabičky a přijdou k ním na návštěvu 3 žabáci, nebo tady třeba klidně 3 žabičky, prostě 2 žabičky a 3 žabičky.
1: No a kolik jich tam sedí?
0: No to my už víme, protože 2 a 3 je 5, tak tam sedí 5 žabiček, to jsem to řekl krásně celou větou.
1: Výborně,
0: no,
1: ale
0: výborně,
1: pozor, Ušoune.
0: No, co?
1: Kolik je 5 - 1? To je jako, když tam sedí 5 žabiček a 1 odejde domů.
0: Jo, to je takový to, jak se říká, 5 bez 1, taky, že?
1: No, nebo 5 - 1.
0: No, to je to. Vědecky je to mínus, viď? A plus, a my nevědecky říkáme a nebo bez, no to
1: no,
0: jsme
1: počkej,
0: si to hezky vysvětlili.
1: Však se ve škole budeme všechno učit.
0: No, to je pravda, tak. Ale počkej, já ti to spočítám. Já ti to pěkně spočítám. 5 - neboli bez 1 žabičky. No tak to 1 žabička zase odešla zpátky domů a zůstaly tam 1, 2, 3, 4. 4 žabičky zůstaly.
1: Jasně, když máme 5 prstů, 1 schováme, zůstanou 4. Teda nám to počítání ale jde.
0: No to ano. A já počítám s tím, že teď bude písnička.
1: Ano, tak se to říká a počítáš s tím úplně.

0: kluci, posloucháte mou tady ušou novou pohádkovou školku.
1: Tentokrát si hrajeme na školu a máme matematiku.
0: Ano, je to úplně matematická počítací ušou nová pohádková školka. A měli jsme v ní už i tělocvik a taky hudební výchovu.
1: Taky si už říkáte, jak vás to ve škole bude bavit? To je přeci jasné, vždyť jste šikovné děti z Ušounovy pohádkové školky.
0: Přesně tak, hádanky hádáte skvěle. Perfektně plníte úkoly a ty obrázky, které nám posíláte, jsou úžasné. Moc vám za ně děkujeme.
1: Však si už hodně z vás vysloužilo pěknou odměnu z naší Ušounovy pohádkové školky.
0: Přesně tak. A víte co? Protože dnešní má, tedy Ušounova pohádková školka, pomalu končí, tak vás zase, holky a kluci, moc prosíme o obrázky.
1: Dneska nám prosím namalujte školu, nebo školáka, a nebo...
0: Nebo, jestli umíte, tak nám napište klidně i nějaká čísla, nebo prostě udělejte třeba 3 kachničky a nakreslete tam taky 3, nebo udělejte těch 5 žabiček, jak jedna odešla, jak zůstaly 4, třeba, můžete úplně cokoliv, no.
1: Namalujte, co vás napadne, a pak stačí, když váš obrázek nebo napsaná čísla rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz a nebo přes aplikaci iRádio. Oni už budou vědět, jak se to dělá.
0: No a my vám to potom tedy taky pěkně spočítáme, protože my se podíváme na těch moc obrázků a někomu pošleme odměnu.
1: Tak ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně a zkoušejte si počítání, je super a bude se vám vždycky hodit.
0: Ano, ano, tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme, loučí se s vámi váš upočítaný a upovídaný Ušoun Rušoun.
1: A o něco méně ušatá Jana Richterová a na závěr si dneska dáme rozpočítadlo.
0: To jo.

princezno nebezpečí. Teď volá SOS bez dlouhatánských řečí.

0: od 14. září vysílá Radio Junior úplně nového Hajaju.
1: No, a o čem to bude?
0: O blechách.
1: Cože? Nespletla ses?
0: Nespletla, vážně. Jmenuje se to Bleší pohádky.
1: Pohádky o blechách jsem ještě nikdy neslyšel. To jsem teda zvědavej.
0: Viď? Já taky.
1: Poslechnete si to spolu s námi? Každý den od 14. září v 19.50 ve vysílání Rádia Junior.
0: Nebo zpětně na webu radiojunior.cz i v aplikaci Můj rozhlas.
1: Dobrou noc a ať tě blechy štípou celou noc.
0: Tak dobrou. To ne, já nechci, aby mě štípali, pomoct.

0: to v životě chodí, nedá se nic dělat, musíme odum dál.
1: Radio Junior.

0: Minutové zprávy.
1: Vědci možná vyřešili pravěkou záhadu. V roce 2016 objevili skamenělý trus, ve kterém se nacházelo také jedno pírko. Vědci díky němu přišli na řešení toho, proč právě ptáci přežili pád asteroidu. Před 660 miliony lety vyhubil dinosaury, když se úplně změnilo klima. Teploty prudce klesly a proto zřejmě hrálo velkou roli to, jak živočichové uměli udržet tělesnou teplotu. Podle této teorie ptáci přežili díky peří, které je na rozdíl od ostatních druhů lépe zahřívalo. V zoo Zlín se radují z roztomilých přírůstků. Podařilo se tam odchovat dvojici mláďat kotulů veberkovitých. I když tyto opičky patří mezi časté obyvatele zoo, jejich odchov není jednoduchý. Největším problémem je samotné sestavení chovné skupiny. Žijí totiž v početných skupinkách s jedním dospělým samcem. Ne vždy ho však samice přijmou. Ve Zlíně se to daří a tak od roku 1999 odchovali už 77 mláďat. Nové přírůstky můžete ve zlínské zoo vidět už nyní. Dneska je skoro jasno až polojasno. Nejvyšší teploty stoupají na 19 až 24 stupňů.

tihle lidojedi, začínám se obávat o své bezpečí. Neboť každou chvíli něco tady kvílí, neboť každou chvíli něco z džungle

kuňka. Tyhle zvuky podivné mi nějak nesvědčí. Neboť každou chvíli něco tady kvílí. Neboť každou chvíli něco z džungle zaječí.

0: V kuse ani slinu, v batohu mi zbejvá jen paštika zaječí.
1: A k tomu každou chvíli něco tady kvílí.
0: K tomu každou chvíli.

0: dýchla. To jsme to vymňoukli.
1: YouTube, TikTok, Facebook, Instagram. Moře sociálních sítí je obrovské. Co všechno se v něm dá najít? Terka Rašová loví do své tašky síťovky perličky, které tě zaujmou, překvapí nebo pobaví. Dozvíš se, kdo má nejvíc followerů i na co si dát pozor. Poslechni si nový podcast Síťovka každou středu v 17.30 nebo na webu radiojunior.cz.

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: mu se chytáš. Velký hlupák si a budeš. K rybě zpátky hned teď půjdeš. Řekneš, ať hned bez váhání splní každé moje přání.
1: Koukej tý rybě vyřídit, že chci všechno, rozumíš, všechno.

ženu necky, potom zámek, věci všecky. Nakonec rybářka směla, by vládnout rybce sama chtěla. Rybička se rozlobila, bohatá už dost si byla.

0: Chtěli byste vědět, kolikrát za rok mrkneme?
1: Jaká barva očí je nejvzácnější?
0: A proč klokani neumí chodit pozadu?
1: Tak si poslechněte pořad Zvídavec Evy Sinkovičové a každý všední den se dozvíte jednu zajímavost.
0: Uslyšíte, co jste neslyšeli, dozvíte se, co jste nevěděli.
1: To vše a mnohem víc v 7.30 a v 18.10 na rádiu Junior.

0: Cestujete rádi za devatero hor, devatero řek a devatero údolí? Abyste se potkali s kouzelnými bytostmi, princeznami, princi nebo třeba Karkulkou?
1: V tom případě vás jistě bude zajímat, že vám to jede ve 13 a ve 20 hodin každý den ze stanice Radio Junior.
0: Velká pohádka je váš expres do pohádkového světa.
1: A když to nestihnete, mrkněte na web radiojunior.cz nebo na Můj rozhlas.
0: Takhle vám náš pohádkový vlak už nikdy neujede.

0: Peťa, Peťa. Minutové zprávy.
1: Vědci možná vyřešili pravěkou záhadu. V roce 2016 objevili skamenělý trus, ve kterém se nacházelo také jedno pírko. Vědci díky němu přišli na řešení toho, proč právě ptáci přežili pád asteroidu. Před 660 miliony lety vyhubil dinosaury, když se úplně změnilo klima. Teploty prudce klesly a proto zřejmě hrálo velkou roli to, jak živočichové uměli udržet tělesnou teplotu. Podle této teorie ptáci přežili díky peří, které je na rozdíl od ostatních druhů lépe zahřívalo. V zoo Zlín se radují z roztomilých přírůstků. Podařilo se tam odchovat dvojici mláďat kotulů veverkovitých. I když tyto opičky patří mezi časté obyvatele zoo, jejich odchov není jednoduchý. Největším problémem je samotné sestavení chovné skupiny. Žijí totiž v početných skupinkách s jedním dospělým samcem. Ne vždy ho však samice přijmou. Ve Zlíně se to daří a tak od roku 1999 odchovali už 77 mláďat. Nové přírůstky můžete ve zlínské zoo vidět už nyní. Dneska je skoro jasno až polojasno. Nejvyšší teploty stoupají na 19 až 24 stupňů.

0: 오빤 강남스타일.
1: 헬레 보챔 우시보 동빈
2: 오챔.
1: No, že na hitparádu Rádia Junior nemusíš o víkendu čekat až do 5 odpoledne. Nově si ji můžeš poslechnout už v sobotu v 9 ráno.
2: Je, tak to si ji dám k snídani. A co hlasování? Bude už fungovat?
1: No jasně, že jo. To taky startuje v sobotu v 9 ráno, kdy se ti na webu radiojunior.cz objeví nové pořadí 10 hitů a dvě novinky k tomu.
2: Hlasovat můžu až do středy do 8 večer?
1: No jasně. A znáš i tu vychytávku s hlasovací tabulkou?
2: Že když v ní klikneš na jména zpěváků a zpěvaček, tak se dostaneš na rozhovory s nimi?
1: Jo.
2: Ha, sypiš? Už jsem se takhle dívala třeba na videorozhovor s Lollipop, s Rebelkami, Pokáčem nebo Ivanou Korolovou.
1: Tak to jsem čekal.
2: Já zas vždycky při poslechu hitparády čekám na to, až se dozvím odpověď na soutěžní postřehovku, protože chci vyhrát merch od zpěváků a zpěvaček.
1: A už jsi něco vyhrála?
2: Ještě ne. Ale dozvěděla jsem se spoustu fun facts z pop music.

0: Jakou pohádku mám nejradši?
1: Velkou pohádku na rádiu Junior.
0: Každý den se s ní vydávám na úžasnou cestu pohádkovým světem.
1: Už jsem potkala princezny i draky, čarodějnice i skřítky, prostě spoustu zajímavých osobností.
0: Máte chuť vydat se na cestu se mnou?
1: Tak poslouchejte každý den ve 13 a ve 20 hodin.
0: A pak můžete poslouchat znovu a znovu na webu radiojunior.cz nebo na Můj rozhlas.
1: S námi je čas na pohádku každý den.

Přišla žabka k večeru k zelenému jezeru. Rejdily tam kačice, vítali křičíce. Vítej, žabko, přišla zhod, slavíme dnes rybí hod. Budeš naším hostem dnes, co ti libo pí a jes.

mezi ně přisedla, chutných jídel pojedla, na zdraví všem připila, tu ze všechno chválila. Ach, kačičky, čím, ach, čím u Boha se odvděčím? Och, to je věc lehunka, máš dvě chutná stehínka, ty scházej jedině naší slavné hostině. A už divý kačí rod, drhá žabku o zádu.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: A teď už máme pro vás napínavý příběh o princezně Aně, která podnikne složitou cestu, aby získala zkušenosti pro svou vladařskou budoucnost. Pohádku Princezna z nejlepšího království napsal Marek Horoščák. Režie v roce 2017 Lukáš Kopecký. Účinkují Barbora Goldmanová, Michal Bumbálek, Jana Koločová a další.

0: Doslechl jsem se, že jsi zase nocovala ve stáji.
1: A co je na tom tak strašně špatného?
0: Nesluší se, aby královská dcera spala někde na slámě mezi zvířaty.
1: Ale když mě všechny ty nazdobené peřiny a kraječky příšerně nudí. Všude je tolik prachu, že se mi z toho chce pšikat. Pčík! Pčík!
0: Nehraj mi tu komedii, Aničko, začínám toho mít dost.
2: Proč zvyšuješ hlas, drahý?
0: Naše dcera už je skoro dospělá, měla by se vdávat, ale místo toho tropí jen samé hlouposti a skopičiny.
1: Pčík! Dospělá, dospělá. Přitom se ke mně pořád chováte, jako kdybych byla malé děcko.
2: Dívala ses na portréty těch urozených pánů, co donesl posel? Líbil se ti některý?
1: Co já vím?
2: To já bych si vybrala hned. Určitě ne toho s tím knírem, ten je hrozný. Ale ti další mládenci vypadají rozhodně k světu.
1: Právě ten kníratý se mi líbil. Ale vdávat se nechci. To je otrava.
0: Tak ale dost. Přestaneš odmlouvat nebo...
1: Nebo co?
0: Nebo tě pošleme do světa.
1: Hurá!
2: Cože? Jak do světa?
0: Chtěl jsem říct...
1: Pojedu do světa, tam je jistě mnoho k vidění. Nejsou tam rodiče, co mi pořád jenom něco zakazují.
2: Tak moment! Moje dceruška přece nepůjde jen tak potulkou světa kraj. To bych se na to podívala.
0: No, ale totiž už jsem řekl.
1: A co řekl král, to platí. Jdu si zbalit věci na cestu.
2: Copak jsi ztratil rozum? Je to mladé děvče, víš, co všechno tam na ní číhá?
0: Je jiná doba, má drahá polovičko. Dívky jsou samostatné a vyspělé mnohem dříve než kdysi. Chce nám ukázat, že si dokáže poradit sama, tak ať si poradí.
2: A co, když se jí něco stane? Nemůžeme jí přece pustit jen tak samotnou.
0: No, dozajista se jí něco stane. Nabude zkušeností a zmoudří tam. Alespoň doufám.
2: Takhle může uvažovat jenom muž.
0: Sama si viděla, že nic nepomáhá. Ani domluvy, ani zákazy, ani tresty. Dokonce ani tělesné tresty.
2: Ty jsem výslovně zakázala.
0: Takže nemohli pomoci.
2: A co kdyby jela jen na návštěvu do sousedního království? Samozřejmě se skupinou zbrojnošů, ale jenom v lehkém kočáře.
0: Ale to přece úplně ztrácí smysl.
2: Přece ji nemůžu pustit jen tak bez ničeho.
0: Musíš.
2: Roztrhá mi to srdce.
0: Všem rodičům trhá srdce, když děti odcházejí z domu. Když naše dcera nepozná ze světa nic než tohle království, jaká z ní pak bude královna?
2: A není snad po svém tatínkovi chytrá dost? Nemusíš se přece vláčet po světě plném nebezpečí.
0: Jednou mi za tohle rozhodnutí poděkuješ.

0: Milá maminko, milý tatínku, přišla jsem se rozloučit.
1: Pro pána krále.
2: Pro paní královnu.
0: Vydám se na cestu a přijdu celá zocelená a naplněná životními zkušenostmi a moudrostí.
1: A to chceš jít jen takhle nalehko? V pumpkách, halence a s batůškem? A co to máš za příšerný účes, Aničko?
2: Kdo ti okudlal tvé krásné vlásky? Vždyť vypadáš jako kluk.
0: Chci působit protřelé a přitom nenápadně. Přílišná zženštilost by mi putování usnadňovala. Je to cena, kterou zaplatím ráda. Vlasy znovu narostou a do ženských šatů se také můžu kdykoliv převléknout. Takto budu lépe čelit nástrahám osudu.
2: Když myslíš, že ti to pomůže, dcero?
1: Nechci být zbytečně patetická, ale nemohu to říci jinak. Mé srdce zaplavil nevýslovný smutek.
0: Nemějte strach, milí rodičové. Všechno dobře dopadne. Vrátím se domů plná zážitku a možná i s ženichem podle svého gusta.
1: Kde jsme jen udělali ve výchově chybu?
2: Milá dcero, ani nevíš, jak je mi líto, že nemohu vzít své rozhodnutí zpět. Vezmi si tento váček s mincemi. Není jich mnoho, ale alespoň poznáš hodnotu peněz.
1: Ty se snad zbláznil. Vždyť bez peněz bude už dočista ztracená.
2: A nebo se brzy vrátí, až jí dojdou.
1: Nikdo mě nikdy nepřesvědčí, že je to dobrý nápad. Máš ji na svědomí. A mě taky.
0: Tak pa, milí rodičové. Mějte se to nádherně a ne, že se budete ze smutku příliš přejídat.
1: Kdo jen sešije mé srdce, je dočista na cáry.
2: Jdu do sklepení pro nějaký dobrý ročník vína, abych mohl v klidu rozhýmat a vstřebat tento zlomový životní okamžik.
1: A co já? Se mnou už tady nikdo nepočítá?
2: Ale samozřejmě, že ano, moje drahá polovičko. Červené? Nebo bílé?
1: To je jedno. Jen už mi prosím tě něco nalej. Jsem z toho všeho celá rozčilená.

A teď kudy? První rozcestí, první rozhodnutí. Jedna cesta vede do hor, druhá do malebného údolí. Co teď? Napoví mi snad někdo? Nějaký tvor? Zvířátko? Nic. Les mlčí a jen si tak šumí. Tak je docela chladno. Hodím si mincí. Šup. Tak. Takže do hor. Opřu se o hůl a hurá.

0: nedělala. Měla jsem hezky jít údolím a schovat se někde na noc pod stromy. Tady fouká ledový vítr a není se kde skrýt. Ani kamzík, ani jiné zvířátko v dohledu. Jau! Všude jen kamení a skály. A slunko neúprosně zapadá za obzor. Kam se jen poděju. Ale co to nevidím? Jakási horská chata. Zkusím se zeptat, jestli mě tu nechají přespat. Nebo jestli mi nedají aspoň něco na zahřátí. Haló! Haló! Je tu někdo? Nikoho nevidět. Přitom oheň hoří. Je tu pěkně teploučko?
1: Dopak mi to sem leze. Copak je to za skřeta s písklavým hláskem? Kdo tě sem pustil?
0: Jejde, to jsem se lekla. Promiňte, pane. Hledám místo, kde bych přenocovala.
1: Přenocovala? Takže ty jsi holka.
0: No, ano.
1: To tu ještě nebylo. Většinou sem lezou kdejací pobudové, co se schovávají před zákonem, nebo turisti. Co si zač?
0: Turistka.
1: Tak to nám tu vážně chybělo. A kam jdeš?
0: Do světa. Naše království je sice dozajista to nejlepší, ale chci přesto poznat, jak to chodí jinde.
1: Máš peníze?
0: Trochu.
1: Nocleh není zadarmo. Uvařím ti polívku a lehnout si můžeš tamhle na kavalec. Bude to stát 2 zlatky.
0: Ale to je moc peněz.
1: Taky můžeš přespat venku na kamení, tak si vyber.
0: A nedal byste mi slevu?
1: 2 zlatky jsou za nocleh. Polívka je zlatka navíc.
0: Tak tomuhle se říká vysokohorská přirážka.
1: No to víš. Tady na horském hřebenu je tvrdý život.
2: Jak se vlastně jmenujete?
1: Jedoň.
0: To je teda jméno.
1: Můj táta byl Smrkoň a jeho táta...
0: Borovicoň.
1: Jak to víš?
0: Jsem bystrá.
1: No určitě. Když si necháš nabulíkovat takovouhle hloupost.
0: No jo, jsem to ale trdlo.
1: A to si nebojíš takhle sama na cestách?
0: No, někdy jo. Ale vy vypadáte sympaticky a neškodně. Máte ženu?
1: No.
3: To víš, že mám.
0: Jejky. Dobrý den, paní Jedloňová.
3: Jaké pak jejky? Ty se mě bojíš.
0: Ale kde pak? Jenom vypadáte trochu jako čarodějnice.
3: Co si o sobě myslíš? A kdo to vůbec je, Jedloni?
1: Holka, co zabloudila?
3: To známe. Co pak tě napovídal tady ten můj starej Jedloň?
0: Prosím, nic. Nabídnul mi polívku.
3: Polívka není zadarmo. Nic není zadarmo.
0: Je za zlatku, já vím. A z čeho je ta polívka?
1: Trocha bylin, kus kamzíka, liši a choroše.
0: To jste vařila vy? Bude jistě výtečná.
3: Nebuď hubatá. Polívku a spát.
1: Čarodějnice, to s tomu dala.
0: To je tak protivná pořád.
1: Ale ne, jenom žárlí.
0: Na mě, vždyť jsem celá ušmudlaná a vypadám jako kluk.
1: No to víš, asi mě má pořád i po těch letech ráda.
0: Takhle vypadá věrná láska.
1: No, taky.
0: Takhle to tedy chodí po letech manželství. A vy ji máte rád?
1: Ale to víš, že jo. Co je tohle za drzé otázky?
0: Rodiče chtějí, abych si vybral ženicha a já nevím, jak poznat, že je to ten pravý.
1: Ženské si pořád jenom vymýšlejí. Že prý to s námi myslí dobře a kde si to si a přitom...
3: Jedloni, to platilo i pro tebe. Hajdy na kuče.
1: Už jdu.
0: Ale vy přece můžete, paní Jedloňové, říct, že se vám něco nelíbí, ne?
1: No to víš, že jo. Ale ona si stejně udělala svoje.
0: To moje maminka.
3: Jedloni!
1: Víš co, běž už spát. Začínáme mít toho tvého švitoření plné zuby.
0: Ale...
1: Nebo snad chceš ven do té fujavice?
0: To ne.
1: Tak hajdy na kutě. Jo, abych nezapomněl. Až se ráno vydáš na cestu, nechoď úbočím doleva. Stezka vypadá dobře, ale v půlce je příkrý sráz.
3: Jedloni!
1: Silný vítr by tě mohl smést rovnou do potoka. Běž do údolí vpravo. Cesta je sice delší, ale bezpečnější.
0: Tak děkuju, pane Jedloni.
1: Dobrou noc, děvče.

0: další, ale bezpečnější. Ha, jako bych byla malé děcko. Nějaký podivín z horské chatrče, co si nedokáže poradit s vlastní ženou, mi tak bude radit. Copak nepoznám sama, která cesta je dobrá? Vždyť tady ta vlevo je přece docela pěkná. Docela pěkná stezička. Překrásná stezička. Mokrá a poškrabaná. Batoh roztrhaný. Proč jsem tak paličatá?
1: Ale, kdo pak to tady běduje?
0: Co jsi zač?
1: Dosál.
0: Cože?
1: Dosál.
0: Jo, nosál. To vidím, znám tě z ilustrovaných knih. Já jsem myslela, jak se jmenuješ?
1: Ebil.
0: Co děláš tady u potoka pod horským hřebenem? Jestli si dobře vzpomínám, tak bys měl žít v deštných pralesích.
1: Ale tam je život tuze těžký. Vydal jsem se do světa a skončil na téhle mítině. Zatím. A co tu děláš ty?
0: Já jsem se taky vydala do světa.
1: Tak si běž. Aspoň tady bude zase klid. Ženské všude dělají akorát rozruch.
0: Máš ženu, Emile, nosálici?
1: Měl jsem. Utekla by s jiným.
0: Tak to je smůla.
1: Ale ne, toho druhého nosála taky nechala. To tak mezi nosály a nosálicemi chodí.
0: A to ti nevadí, že tady žiješ tak sám?
1: Mám tady klid, když se zrovna nepadají lidi.
0: A ty bys nechtěl žádnou nevěstu? To přece nikomu nesvědčí vyvalovat se na louce jen tak z Bůh darma.
1: Nebudruj by tady, na to dej sem zvědavý.
0: Vole.
1: Co pak jsem ti už neřekl, že je to mezi dosály trochu složitější?
0: Dobře, nechám tě tady rozjímat a půjdu. Poradíš mi kudy?
1: Tahle cesta vede do velkého města. Já bych tam šťastný nebyl. Ale tobě se to třeba bude líbit.
0: Tak já to tedy zkusím. Beděj se tu hezky, Ebile.
1: No jo. A opatruj se, děvče. Svět není všude jenom hezké místo.

0: jen podiju.
1: Nemotej se tu.
2: Pozor.
0: Tady je lidí, toho hluku, křiku, prachu.
2: Co pak neumíš chodit?
0: Proč mě rodiče nikdy nevzali do velkoměsta? Tohle vůbec neznám. Připadám si docela ztracená.
2: A co koukáš?
0: Je to tu pěkné, nablízkané, zařízené pro mobil mládež, co ráda nakupuje podle poslední módy.
3: Koupíte za levno.
0: Až se mi z toho motá hlava. Ale tohle přece není nic pro mě. Teď mě málem přijel kočár.
4: Koukej, kam šlápeš, trhané.
0: Tak snad se tolik nestalo.
4: Víš, kolik musím přepravit cestujících, abych si vydělal na misku polívky?
0: To nevím.
4: Je vidět, že jsi to nikdy neskusil. Nebo spíš...
0: Neskusila.
4: No jo, holčička se vydala na cestu jen tak s batůžkem a čeká, že jí svět bude ležet u nohou.
0: Nebuďte protivný, pane drožkáři. Co kdybyste mi půjčil ten váš vůz?
4: Chceš mě připravit o živobytí?
0: Okay. Jenom bych chtěla zkusit, jaké to je pracovat.
4: Přesně, jak jsem říkal. Jenom si to zkusit, jaké je to být chudý. A pak zase zpátky do pohodlí domova a vykládat rodičům, jaké to bylo ve světě dobrodružné.
0: To je to na mě tak vidět?
4: Vozím lidi 30 roků, mám na ně čuch. Bohatého od chudáka poznám na 100 honů, ať je vyhastrošený, jak chce.
0: Takže mi kočár nepůjčíte?
4: Je to to jediné, co mám. Špatně zatočíš, nabouráš a drožka je na maděru.
0: A svezete mě?
4: Když zaplatíš.
0: Dám vám zlatku za okružní jízdu.
4: Tak si naskoč. Kam chceš nejdřív?
0: To je jedno. Všechno je to pro mě nové. V našem království za horským hřebenem takové velkoměsto nemáme. U nás žije tak málo lidí, že se všichni znají.
4: Tak dobře. Ukážu ti, jak to u nás chodí.
0: Určitě je tady spousta úžasných míst, ale nechci vidět jenom široké ulice plné barevných obchodů. Chci poznat i ty úzké uličky, co se ztrácejí tamhle pod obzorem.
4: Ukážu ti všechny čtvrti. Od té nejkrásnější po tu nejobyčejnější. Hije! Vidíš ty velké paláce s věžemi?
0: Ty vysoké až do nebe?
4: Tam žijí bohatí lidé. Celý den jen sedí, hladí si svá velká břicha a odfukují z té hromady jídel, co do sebe pořád cpou. Říká se, že jsou šťastní.
0: Vy si to nemyslíte? Vždyť přece mají všechno.
4: Nevím. Něco mi říká, že někde uvnitř možná úplně šťastní nejsou.
0: A co je tady za tou zatáčkou?
4: Tam žijí rybáři. Mají těžkou práci, protože moře už dávno nerodí tolik ryb, kolik lidé chtějí sníst.
0: Proč nedělají něco jiného?
4: Protože tu jiná práce není.
0: To se s tím nedá něco dělat?
4: Nic. Všichni chtějí žít, všichni chtějí být šťastní. A nikdo nechce poslouchat, co mu říká někdo jiný. Chtělo by to osvíceného panovníka, kterému by lidé věřili a on jim řekl, jak věci dělat správně.
0: A takového panovníka tady nemáte?
4: Kdysi jsme ho měli. Ale od té doby, co umřel, se jeho nástupci starají jen o to, aby se sami měli dobře. O své poddané vůbec nedbají.
0: To u nás se vždycky král poradí s radou moudrých a nechá ji hlasovat, než vydá nějaké důležité rozhodnutí. Myslím, že naše království za horským hřebenem je to nejlepší království.
4: To si myslí každý o svém království, že je to nejlepší.
0: A vy ne?
4: Jsem už starý. Viděl jsem toho za svůj život příliš mnoho.
0: A co je tady v téhle tmavé uličce?
4: Tady bydlím já a moje rodina.
0: Jejda, to je ale malý domeček.
4: Ale stačí nám. Kam tě mám ještě zavést?
0: Musím někde přenocovat, tak asi do hotelu.
4: Do kterého?
0: Mám poslední dvě zlatky.
4: To není ani na lacinou ubytovnu.
0: Nepůjčil byste mi, abych nemusela spát na ulici?
4: Vždyť tě vůbec neznám.
0: Mohla bych zítra jezdit místo vás?
4: Zítra, to známe. Nabouráš a co potom?
0: Tak si tady u stelu někde v parku.
4: Nic takového. Město je v noci pěkně nebezpečné. Dovezu tě do jedné levné noclehárny, kterou provozuje můj známý. Zaručím se za tebe, ale peníze mi musíš vrátit, až je budeš mít.
0: Tisícere díky. Hned zítra si najdu práci a všechno vrátím.
4: No, to jsem zvědav.

0: Zdálo se mi o tatínkovi a mamince. Byli smutní. Seděli u bohatě prostřeného stolu, ale nic nejedli. Tak jsem se probrala v této rozvrzané posteli, v temné komůrce levné noclehárny. Už druhý den nemůžu sehnat práci. Byla jsem na tržišti, ale pomocníky nechtějí.
1: Běž pryč. Copak takové tichýko může být něčemu dobré?
2: Spadne na tebe pytel brambora, rozmačká tě.
0: Byla jsem i v několika dílnách, ale řekli mi, že když nic pořádného neumím, jsem jim k ničemu.
3: Umíš jít boty?
4: Umíš tkát látky?
5: Umíš vůbec vzít do ruky jídlo?
3: Dělali tyhle ručičky někdy něco?
6: Umíš vůbec něco?
0: Byla jsem i v přístavu a tam mi řekli, že možná dnes by nějaká práce mohla být. Potřebuju peníze, abych mohla splatit dluh a také na další cesty. Přece to jen tak nevzdám a nevrátím se domů se sklopenou hlavou.

0: Tak šup, rychle do práce. Za chvíli přijede další loď, musíme si pospíšit.
1: Ruce mám už bolavé a plné puchýřů.
2: Jestli nechceš makat, můžeš klidně jít.
0: Makače tady netrpíme.
1: To dobře vím, jenom všechny ty rybí oči, všechny ty ploutve, všechny ty skřele. Motá se mi z toho hlava.
3: A z té vůně, viď?
2: Tak tady máš další koš.
1: Už jdu na to, to vydržím, nevzdám to, nevzdám to.
4: Pane drožkáři, tady máte, co jsem vám dlužna.
5: Nevěřil jsem, že se vrátíš. Překvapila si mě.
4: 3 dny jsem čistila ryby. Jsem celá ustrouhaná a ty šupinaté tvory nemůžu už ani cítit. Jak tohle někdo může dělat každý den?
5: Každý den a celý život. Takových lidí je spousta a nikdo z nich nemá na vybranou.
4: Ale co pak na to nejsou nějaké stroje? Co pak to nejde nějak jinak?
5: To víš, že by to šlo, ale to by o tom musel někdo rozhodnout.
4: Slibuju, že se o tom zmíním našemu králi, až se vrátím z cest. Mohli by třeba poradit tomu vašemu, jak na to?
5: To jsem zvědav, jestli to pomůže. V našem království se některé věci nemění už spousty let.
4: Zítra z města odjedu. Viděla jsem už dost. Měla jsem štěstí, že jsem si vydělala tolik, abych mohla putovat dál.
5: Kdybych byl mladší, hned bych se také vydal na cesty.
4: Ale tenhle večer je ještě můj. Strávím ho v zapadlém bistru ve čtvrti u přístavu, kam turista nevkročí. A dám si nějakou místní specialitu.
5: Dej si pozor na lidi, co tam chodí. Přece jenom to není nejbezpečnější místo pro mladou dívku.
4: Nemějte strach. S místními už jsem se seznámila v rybárně a jsou to vesměs hodní lidé. Tak zbohem a díky za vše.
5: Zbohem a opatruj se, děvče.

0: Pane číšníku, dala bych si ty smažené kobylky.
1: Jak si přijete, madam?
0: A sklenici zlatavého čaje.
1: Jak je libo?

0: šmudlana v příšerných hadrech a budu jíst kobylky. No nic, třeba se dobře pobavím.
1: Dobrý večer, smím si přisednout?
0: Když tak moc chcete.
1: Jste zdejší, slečno?
0: O, nikoli, pane... Pane...
1: Jsem princ Willibald VIII. Toho času na cestách po světě.
0: A tak, jsem princezna Anna z království za horským hřebenem. Toho času taktéž na toulkách po světě.
1: O, takže princezna. Cestujete inkognito, zdá se.
0: Jak to myslíte?
1: V utajení, v přestrojení.
0: Vím, co je to inkognito, princi. Něco se vám nezdá na mém oděvu?
1: Jeví se mi poněkud, jak to jen říci, simplicistní.
0: Jakže?
1: Je prostě, je prostý.
0: Aha, na cestách je to takto pohodlnější a praktičtější.
1: Ano, ano, utilitárnost, totiž účelnost především.
0: Konec konců, pro práci v rybárně je tento oděv naprosto dostatečný.
1: V rybárně?
0: Pracovala jsem tam.
1: Cože? Pracovala?
0: Ano, 3 dny a teď si užívám zaslouženou odměnu.
1: Tak odtud ten zvláštní odér. Zajímavé. Jste asi z chudého království.
0: Vůbec ne. Jsme prosperující a vzkvétající země. Myslím, že jsme nejlepší království široko daleko.
1: K tomu ale ani zamák nerozumím. Já sám jsem se vydal na cestu, abych si trochu užil světa a doma, abych pak mohl vyprávět dobrodružné historky. Ale cestování samo o sobě je nekomfortní, tedy...
0: Nepohodlné, já rozumím.
1: Ano, ano, velmi nepohodlné. Takže když si představím, že bych u toho měl ještě pracovat, což jsem konec konců nikdy nedělal, protože kromě toho, že se to pro urozeného muže vůbec nehodí, je práce vesměs displezantní, tedy nepříjemná záležitost, pokud vím. Z doslechu.
0: Slyšel jste dobře. Bolí mě ruce, záda, ale vydělala jsem si své peníze.
1: Já mám peníze tady v Měšci. A kdyby náhodou došly, pošlu si spěšného posla pro další.
0: To je ale směšně jednoduché, nebo spíš simplózní.
1: A váš přístup je okázale komplikovaný. Nicméně, mohu vás pozvat na večeři?
0: Nikoli. Své jídlo se zaplatím sama.
1: No, jak je libo. A co jinak, kromě povyražení u tvrdé práce, co jinak pohledáváte v tomto hlučném a přeplněném velkoměstě, princezno Anno?
0: Tak trochu hledám i ženicha.
1: Ale nemělo by to být naopak? Neměli by nápadníci chodit za vámi na hrad?
0: Ta doba je už dávno pryč. A pánům se taky dvakrát nechce vláčet se do kopce.
1: Tak jste vzala věc do svých rukou.
0: Podívejte se, princi Willibalde. Nejsem zvyklá se někoho ptát, co mám dělat a co ne. Když něco chci, prostě to udělám.
1: Máte kuráž. To se mi líbí. Celá se mi líbíte.
0: Za to vy se mi nelíbíte ani trochu.
1: To proto, že se zatím pořádně neznáme. Zítra ráno vás beru na projížďku po pobřeží. Uvidíte úžasná panoramata.
0: Aha, a co ještě?
1: A znám skvělou restauraci. Hotový gastronomický ráj, kde mají lepší speciality než tyhle ty odporné kobylky. Tam půjdeme na oběd. Odpoledne
0: dost,
1: pak...
0: Dost. Tak tedy zítra...

0: Hned v noci jsem šla do přístavu a nepozorovaně vklouzla do lodi, která měla právě odjíždět. Jenom abych se už nikdy nemusela vidět s tím nafoukaným princem Willibaldem. Mrzí mě, že jsem mu lhala, nemá se to, ale byl nudný a spovykaný. Ty kobylky mi leží v žaludku. Ale co? Jednou jsem na cestách, tak zkouším cizokrajná jídla. Jenže tady se to všecko kymácí, skřípe a převrací. Vítr zvedá loď do ohromné výšky a vlny se tříští a moje břicho je rozbouřené jako to moře.
1: Hej, kamaráde, že ty jsi poprvé na lodi?
0: Nechal jsem se najmout, abych poznal, zač je toho loket.
1: Jsi celý zelený, běž si lehnout do podpalubí vzadu.
0: Tam je vydýchaný vzduch.
1: Loď se tam ale tolik nekýve. Tady máš zázvor. Proti mořské nemoci by ti měl pomoct. Na?
0: Zázvor? U nás doma ho dáváme do cukroví. Co s tím mám dělat?
1: Zkousej to.
0: Fuj. To mi má pomoct?
1: Tak ty jsi holka. Co je to za nápad vlézt takhle na cizí loď? Víš, že tě budu muset nahlásit kapitánovi.
0: To mě chceš takhle prozradit?
1: Černého pasažera přece musím nahlásit.
0: I nebo já děvče v nouzi prchám před protivným princem Willibaldem.
1: A co pak jí chtěl udělat?
0: Otrávit mě svými nudnými řečmi. Námořníku, když mě neprozradíš, pošle ti můj tatínek spoustu peněz.
1: A co s nima budu dělat?
0: Můžeš si něco koupit? Co pak po ničem netoužíš?
1: Jediné, po čem toužím, je vymotat se z té šlamastiky, do které jsem se dostal. V dalším přístavu na mě čeká válečná loď. Musel jsem narukovat. Náš král se rozhodl, že vyhlásí válku hned třem zemím najedno.
0: A nemůžeš se třeba vyplatit?
1: Ne, to nejde. A dezerce se v našem království přísně trestá.
0: Proč ten váš král musí vést nějakou pitomou válku?
1: Nevím. Protože už dlouho žádná nebyla.
0: Takhle může uvažovat jenom muž.
1: Já přeci do žádné války nechci. Nechci nikoho zabíjet, dobývat nová území, jenom aby náš král měl na další zlato. Jenomže kdybych nenarukoval, odnesla by to celá naše rodina.
0: Tak, chápu.

0: Jak se vlastně jmenuješ?
1: Petr. Ty?
0: Anna. Princezna Anna z království za horským hřebenem.
1: No to se podívejme. Ty, že jsi princezna.
0: Ano. Takže kdyby jsi mě vzal, tak by ses stal vládcem nejlepšího království.
1: Já bych si tě měl vzít?
0: Petře, já nechci, aby tě zabili v nějaké hloupé válce. Ve válce, která lidem přinese jenom zármutek a utrpení. Co pak je to za svět, ve kterém se takový správný chlap...
1: Vypadá to, že ten zázvor přece jenom zabral.
0: Jak jsi to poznal?
1: Máš totiž konečně zase zdravou barvu ve tváři.
0: Opravdu? Já se totiž stydím.
1: Proč?
0: Moc se mi líbíš, Petře.
1: I ty se mi líbíš, Aničko. Když takhle utřu ty šmouhy od můru, co máš na tváři, a líčka ti ještě víc zrudnou.
0: Tak vidíš, vážně bys mě nechtěl vzít?
1: Vždyť mě vůbec neznáš.
0: Ale to já poznám hned, kdo je dobrý a kdo ne.
1: Myslíš, kdo je dost dobrý pro princeznu?
0: Dobře víš, že tak jsem to nemyslela. Pojď, utečeme spolu a nějaký pitomý král nám může... Víš co?
1: Už jsem říkal, že to nejde. Nemůžu v tom nechat svoje nejbližší.
0: Jediný mužský na světě, kterého bych chtěla a jenom co jsem ho poznala, musím se s ním rovnou rozloučit. Je tohle to nějaká spravedlnost?
1: Spravedlnost, aby na světě pohledal Aničko. Ale slibuju, že až válka skončí, tak si tě v tom tvém nejlepším království určitě najdu.
0: Jak dlouho to bude trvat, než se zase uvidíme? A jak mám teď pokračovat v cestě, když moje srdce bude pořád jenom u tebe?
1: Aničko, musíš věřit, že nám osud bude přát.
0: Ale co je mi po nějakém osudu? Nejhorší je lidská hloupost. Proti té je člověk bezmocný. Já, kdybych byla královnou celého světa, všechny války bych zrušila.
1: A já, kdybych byl...
0: No co? Jen to dořekni.
1: Ne, nic, nic. Vždyť jsou to jenom všechno takové plané řeči.
0: Jaké plané řeči? Jednoho dne se vrátíš, vezmeme se, naše nejlepší království bude vzorem celému světu a... Ale já to myslím vážně. Máš za úkol dostavit se do našeho království co nejdříve.
1: Rozkaz, moje paní. Jen co vyhraju všechny bitvy, jsem zpět.
0: Že na mě nezapomeneš. Slibuješ?
1: Slibuju.

0: kam to vlastně jedeme, oslaři? Co jsme opustili přístav, kde si nabral náklad? Líbí se mi tahle krajina čím dál míň.
1: Jedeme dále do vnitrozemí. Přes planiny a pouště. Přes horská sedla až do vesnic v údolích. A do měst za hradbami vysokých kopců. Zboží z lodí vezeme do celé země. Jsou to vzácné lahůdky a koření. Musíme dávat pozor na lupiče.
0: Z lupičů strach nemám.
1: Tihle jsou ale opravdu hrůzostrašní. Ničeho se nebojí. Ani odplaty, ani smrti. Připraví tě o život, na to tata.
0: A proč by to dělali?
1: Chtějí jen drancovat a loupit. A mít se dobře.
0: To jsou ale dost hloupí lidé.
1: To ano. Sami nevědí, že páchají zlo i sami na sobě. Tamhle, v té soutěžce nejčastěji číhají. Připrav se na nejhorší.
0: Jak říkám, nějakých lupičů se rozhodně nebojím. Přece jim nedám všechny peníze, co jsem si vydělala cestou na lodi. Potřebuju je na další putování.

0: to máme rychle za sebou.
1: Jak poručíš, pane?
2: Přece mu zboží jen tak nedáš. Patří přece těm, co si za ně zaplatili.
3: A co je tohle za drzou holku? Chceš, abych ti pomohl do hrobu?
2: Tímhle se živíte celý život? Číháte v soutězce a pak oberete každého moulu, co jde kolem?
3: Přesně tak. Tak to dělal můj otec a předtím jeho otec. Od té doby, co jezdí oslí karavana touhle cestou, okrádáme je a máme se dobře.
2: A vůbec vám nevadí, že je to špatné?
3: Nic takového mi otec neřekl. Řekl mi: vezmi si šavli a pistoli, běž do soutězky a číhej na zboží. Tak zabezpečíš sebe a celou rodinu.
2: Ale to není moudrost předků, to je vypočítavá chamtivost.
3: Ty, jak se opovažuješ urážet památku mého otce?
2: A co tady ubohý oslař? Jak ten k tomu přijde?
3: Když je to hlupák, co já s tím? Taky si přece může svůj díl ze zboží vzít pro sebe. Oho.
2: Takové jako vy v našem království zavíráme do šatlavy.
3: Ale nejdřív je musíte chytit. Tak dost řečí a zboží sem. Jinak jste synem a dcerou smrti.
2: To přece nemůžete.
1: Nechej ho být. Takhle to tu chodí léta. Nikdo to nezmění. A tohle je poslední bedna.
3: Dobře. Vidíš ho, moudrého oslaře? Jeho poslouchej.
2: To určitě. Je to pitomec.
3: Vidíš, oslaři? Malá holka a nebojí se.
1: Líbíš se mi, děvče. Máš kuráž.
3: Nechceš si mě vzít? Byla by z tebe dobrá loupežnice. Huba ti jede rychleji, než já máchám šavlí.
2: Ani náhodou. V téhle zemi už nechci být ani minutu.
1: Škoda.
2: No podle mě si hlupák, oslaři, že se necháš takhle obírat.
4: Tobě se to mluví. Ty tudy jen projdeš a zase jdeš dál. Nemusíš tu žít. Co mám asi tak dělat, ty chytrá?
2: Měli byste všichni jít za svým vladařem a říct mu, že vás tyranizují loupežníci.
4: Říká se, že je s nimi spolčen.
2: Podívej, já jsem svůj váček s penězi měla schovaný a nevzal mi ho.
1: Cože?
2: Když jsi netroufl na holku jako já, proč se od něj necháš obírat ty?
4: Zmysmi z očí.
2: Jak chceš, oslaři. Zbohem.

0: černá země. Všechno je tady vzhůru nohama.
1: Ke komu to mluvíš?
2: Kdo jsi?
1: Jsem Liška. Nikdo tu není. Ke komu to mluvíš?
0: Jsem už tak unavená, že si mluvím sama pro sebe. Věřila bys, že v tomhle království žijí nejhloupější lidé na světě?
1: Někteří asi budou hloupí, jiní zase ne. Jako všude jinde. A ty jsi co? Chytrá nebo hloupá?
0: Nevím, ale snad už trochu poznám, když se někdo hloupě chová.
1: Skutečně? Tak to si moudrost sama.
0: A ty jsi chytrá tak, jak se říká o liškách?
1: Nevím.
0: Jak to, že nevíš?
1: Prostě nevím.
0: Ani zvířata v téhle zemi nemají rozum.
1: Oho, a ty jsi kdo? Že si troufáš nás takhle soudit?
0: Jsem princezna Anna z království za horským hřebenem. To je to nejlepší království na světě.
1: Aha, aha.
0: A tvoje ctěné jméno?
1: Jmenuji se Vilma. A vy v tom vašem království víte všechno o tom, jak to ve světě chodí?
0: To jistě ne, ale snažíme se sledovat, co se kde děje a poučit se z chyb ostatních.
1: A proč jsi tedy z toho nejlepšího království odešla?
0: Chtěla jsem poznat, jaké je to jinde ve světě. A taky jsem si chtěla sama najít ženicha.
1: A podařilo se?
0: Ano, i ne.
1: Lišácká odpověď.
0: Jediný, který se mi kdy líbil, musel narukovat do války. A já teď umírám strachem, aby se mu něco nestalo. A taky se bojím, aby na mě za tu dobu nezapomněl. Poraď mi, co bych měla dělat, prosím.
1: Já, když nevím, kudy kam, zeptám se svého lišáka.
0: A ten ti poradí?
1: Někdy ano, někdy ne.
0: Lišácká odpověď.
1: Tamhle na kopci stojí klášter a ten je plný moudrých mužů. Zkus se zeptat tam.

0: Je tu někdo? Otevřete!
1: Co chceš?
0: Mnichu, prosím, potřebuji vodu, jídlo a nocleh.
1: Tohle je mužský klášter. Sem ženy nesmějí.
0: Ale já nejsem.
1: Ale jsi.
0: Pustíš mě dovnitř. Je mi zima a mám hlad.
1: Už jsem řekl. Sem ženy nesmějí.
0: A tomuhle se říká jak? Pohostinnost? Pomoc bližnímu?
1: Jestli se potřebuješ s něčím svěřit, sedneme si tady před bránu na lavičku a ty mi řekneš, co tě trápí.
0: Tohle přesně mě trápí. Přesně to, že se ke mně lidé chovají, jako kdybych byla mladá, neskušená a hloupá.
1: Posadíme se.
0: Ale ano. Chápu, že do mužského kláštera mě nepustíte. Je to zkrátka na světě tak zařízeno.
1: Ano.
0: Spousta věcí je na světě zařízena tak, že nad nimi musím kroutit hlavou.
1: Ale i staří a zkušení lidé takto kroutí hlavou. Svět není zařízen dokonale. Jen tak, jak si jej lidé dokážou sami řídit.
0: Odpust, mnichu, že jsem byla tak protivná. Jsem na cestě.

0: už týdny, prošla jsem několik zemí, byla jsem i na moři. Viděla hodně lidí, osudů a mám už toho putování plné zuby. Na nohách samý puchýř, všude nacházím hloupost a zlobu. A muži, které potkávám, jsou vesměs zabednění. A když už se objeví jeden, který by se mi líbil, musím se s ním možná navždy rozloučit. Opravdu už nevím, co bych měla dělat.
1: Jeden, co by se ti líbil. Už rozumím. Ty bys ho chtěla za manžela?
0: Ano. Musel narukovat do války. A já nevím, jestli ho ještě vůbec někdy uvidím.
1: Jsou v životě chvíle, kdy nezbývá než čekat.
0: To nemůžeš myslet vážně, mnichu, takovouhle hloupost. Jen utrpně sedět a myslet si, že se něco stane samo od sebe?
1: Řeknu ti ještě něco, co se ti nebude líbit. Vy ženy jste někdy trochu zbytečně netrpělivé.
0: A vy muži zase jen pořád čekáte, až to někdo vyřeší za vás.
1: Někdy se stane, že se tvoje přání splní až ve chvíli, kdy už to vůbec nečekáš.
0: Aha, takže mám čekat třeba až do smrti? To je mi, pane, moudrost.
1: Jak dlouho to bude trvat, to ti nedokáže říct asi nikdo na světě.
0: Mnichu, moc ti děkuji. Asi děláš, co můžeš, ale že bys mi nějak konkrétně pomohl, to se opravdu říct nedá.
1: Svět je vždycky takový, jaký ho v té chvíli vidíš. Až poznáš svoje místo v něm, můžeš být i šťastná.
0: Ale kdy to bude? Kdy?
1: To já nevím. Svoji cestu si každý musí prošlapat sám. Ale jak se na tebe tak dívám, ty máš sil a kuráže dost.
0: No, zrovna teď jsem ale opravdu hodně unavená.
1: Dole ve vesnici je hostinec, kde dobře vaří a mají pohodlné postele. Ráno se probudíš odpočatá a všechno bude hned lepší.
0: Tak tedy tisíceré díky.

0: A pak mi ten mnich ještě řekl, že bych se dokonce někomu mohla jevit jako zbytečně hubatá a že bych se nad sebou měla zamyslet.
1: No.
0: A pak za sebou zavřel bránu kláštera a bylo. Vydala jsem se stejnou cestou domů a tady mě rodičové máte.
1: Ani nevíš, jak jsme rádi, že jsi zase zpátky. Trnula jsem strachem, vůbec jsem nemohla v noci spát.
2: Vždyť jsem ti říkal, že se vrátí moje ustrašená polovice. Je to přece naše dcera. Sice trochu prostořeka, ale šikovná, odvážná a dokáže si poradit. Ale povídej ještě, koho si potkala na zpáteční cestě?
0: Nejdříve zase tu protřelou lišku.
3: Tak co, holka? Co ti řekli v klášteře?
4: No, že se moje přání splní ve chvíli, kdy to už vůbec nebudu čekat.
3: To říká ten starý mnich každému. Opakuje už celé roky to stejné pořád dokola a všichni si myslí, mluví, jak není moudrý.
4: Liško Vilmo, ty ale vůbec nejsi hodné zvířátko.
5: Kdybych byla hodné zvířátko, nejsem už dávno naživu.
6: Oh, jeden se musí ohánět a být prohnaný, aby přežil.
1: Dneska už ani ta zvířata nejsou, co bývala.
2: A jela jsi zpět zase i s tou oslí karavanou?
0: Ano, i s tou. Nic jiného mi nezbývalo. Ale skoro celou cestu jsme mlčeli jak zařezaní. Oslař byl na mě tuze nahněvaný za to, co jsem mu předtím řekla. Ale já jsem se mu omluvit nechtěla.
1: Ale proč ses mu nechtěla omluvit?
0: No, protože se choval jako zabedněný hlupák.
2: Lidem přece nemůžeš vždycky říkat rovnou, co si myslíš.
0: A to jim mám lhát?
1: To ne.
2: Jenom na ně nemůžeš tak zhurta, aby nebyli smutní z toho už bez tak těžkého života, co vedou.
1: A co ten námořník? Petr se jmenoval, ne? Jak to s ním dopadlo?
0: Přístavu, kde se naše cesty předtím rozdělily, jsem se vyptávala na osud jejich válečné výpravy. Ale nikdo mi nebyl schopen dát žádnou pořádnou odpověď. Jeden říkal...
7: Všichni padli. Do jednoho. Byla to nejkrutější bitva v dějinách.
0: Jiný zase...
8: Jejich armádě se podařilo obsadit polovinu nepřátelské země. Usadili se tam a mají se moc dobře. Nemají důvod se vracet domů.
0: A další zase něco úplně jiného.
9: Všichni už se dávno vrátili. Válka skončila tak rychle, jak začala. Toho svého námořníka tady hledáš marně.
0: A tak jsem se vydala s bolavým srdcem zpátky jednou z lodí. A protože mi zase došly všechny peníze, musela jsem v převleku za chlapce dřít v podpalubí. Cestování je pekelně drahá záležitost.
1: Ale to je hrozné.
2: Ale vždyť je dobře, že poznala, že všechno není jen tak zadarmo.
1: Dívka ze vznešeného rodu? V té špíně a puchu?
0: Příjemné to nebylo, ale dalo se to přežít. Ve velkém městě jsem se hned vydala za drožkářem.
10: Takže už se vracíš domů.
0: Myslím, že už jsem viděla dost. A nechci už také tolik trápit rodiče. Už také vím, jakého bych chtěla manžela. Měl by být bystrý, pohotový a spravedlivý jako...
10: Jako kdo?
0: To je jedno. Stejně ho neznáte.
10: Změnila ses, děvče, od doby, co jsem tě viděl naposledy.
0: Myslíte, že jsem zmoudřela?
10: To nevím. Ale máš ve tváři vepsáno všechno, to, co jsi prožila. To pěkné i to nepříjemné. A čím víc toho člověk zažije, tím více je schopen pochopit druhé lidi.
1: A toho bohatého prince Willibalda, co tě chtěl pozvat na večeři, toho si už nepotkala?
0: Naštěstí ne. Další konverzaci s ním bych už asi nepřežila.
2: Ale třeba by to byl ten správný muž pro tebe. Také je ještě mladý a neskušený, nemůže vědět všechno.
4: Tatínku zlatý, vždyť byl hloupý a nafoukaný. Takového já nechci.
1: A co ten nosál, prosím tě?
4: Emil?
11: Emile? Kde jsi? Emile? Emile, kde jsi? Ebile, to jsem já. Ta holka, co spadla do potoka.
12: Dodo, to je Křiku.
4: Nejsi rád, že mě vidíš?
12: Není by nějak to řeči. Je by tady z té saboty už tak nějak ousko.
11: Potřeboval bys nosálici, viď?
12: No, baže.
11: Já jsem si to myslela.
6: Určitě nějakou najdeš, neboj se. Musíš se vzmužit, totiž vznosálit. A všechno bude hned lepší. Běž na nějakou nosálí tancovačku.
11: Tam jistě nějakou fešandu potkáš.
12: Co ty víš o životě?
11: Teď už rozhodně víc než dřív. Takže můžu rozdávat rady na požádání.
12: Chudák nosál!
1: Ty jsi mi ale číslo.
4: A nakonec jedloň. Ale toho jsem vlastně neviděla.
13: Pane jedloni, jste tu? Tak pane jedloni!
14: Co chceš?
13: Jejky. Dobrý den, paní Jedloňová.
14: Tak jejky!
13: Chtěla jsem jen poděkovat vašemu muži za dobrou radu.
14: Poslala jsem ho do lesa pro dříví. Chlap se nemá válet doma. To má pak roupy a vede řeči s kdejakou povětrnou holkou.
12: Takže jedloň má za ženu Semetriku.
1: Semetriku? To je jenom taková trochu přísnější a akurátnější paní domu.
12: Myslím, že to není zcela přesné, drahá polovičko.
1: Nebudeme teď zapřádat diskuzi nad tím, co je to Semetrika. Ne, drahý? Vrátila se nám přeci dcera z dalekých cest.
4: A ta dcera je ráda, že je zase doma a že má tak skvělé rodiče.
2: I my jsme rádi, Aničko, že jsi zpátky. A co budeš dělat teď?
4: Už vás nebudu trápit s kopečinami.
1: Správně.
4: A začnu se školit v diplomacii.
2: To jsou mi věci, slyšela jsi to, drahá?
1: Taky se nestačím divit.
4: Pochopila jsem, že aby bylo naše království pořád dobré, ba nejlepší, musí mít schopné a moudré panovníky.
1: Správně, Aničko.
2: Rádi slyšíme, že jsi poznala, co je důležité.
4: A já si budu muset pečlivě a svědomitě vybírat budoucího...
15: Vstupte.
16: Jeho veličenstvo, omluvte, že vás ruším. Je to nějaký mladý pán a ptá se po princezně.
1: Tak vidíš, hned tu máš nápadníka.
4: Jistě to bude zase jeden z těch pitomých náfuků, co měli všechno v životě zadarmo. Ale proč bych si konec konců nemohla vzít i takového? Třeba z něj jednou dobrého krále vychovám.
2: Kdo to je a co chce?
16: Říká, že se jmenuje Petr.
4: Petr?
2: Petr?
1: No tohle?
16: A že se s princeznou potkal na lodi.
17: Tvoje přání se splní až ve chvíli, kdy už to vůbec nečekáš.
4: Jestli je tohle nějaký hloupý žert.
16: Mám tedy pána uvést nebo poslat pryč?
4: Nic, nikam, hned jdu za ním. Kde je?
16: Čeká venku na dvoře.
4: Námořníku, Petře!
1: To je ale třeštidlo ta naše Anička. O kom jen může být?
2: Nemám tušení, má drahá polovičko. Tak výjimečné dítě se rodí jednou za století. A že to muselo potkat zrovna nás?
4: Petře! Co tu děláš, Petře?
18: Co by? Jel jsem tak náhodou kolem a říkám si, podíváš se, jestli je tohle království opravdu to nejlepší?
4: Takže jsi živ?
18: Zjevně ano.
4: A nedal jsi mi celou dobu vědět?
18: Nebylo jak?
4: Jak to, že ne? Existuje přeci tolik způsobů.
18: Až ti budu vyprávět, co všechno se mi přihodilo.
4: Nemysli si, že mě nějaké tvoje historky zajímají. Proč jsi přijel?
18: Přišel jsem tě požádat o ruku.
13: A to si myslíš, že tě ještě pořád chci?
18: Říkala si přeci.
13: Říkala, neříkala. Budoucí král pro nejlepší království musí teprve prokázat, že je svého trůnu hoden.
18: Tak ono nestačí, že jsem nasazoval život v několika krvavých bitvách. Zachránil půlku posádky z potopené lodi, na rozbouřeném moři. Dokázal přejít pouště i pralesy, jen aby se dostal zase zpátky k tobě.
13: To zní sice přesvědčivě, ale i tak budeš muset splnit ještě jeden důležitý úkol. Jinak si tě nevezmu.
18: Myslím, že už jsem zažil tolik, že mě nějaký ten důležitý úkol z míry nevyvede. Co mám tedy udělat?
13: Ten úkol zní... políbit princeznu.

0: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
1: Chceš si poslechnout další příběhy?
0: Jdi na web radiojunior.cz.
2: Ušounova pohádková školka.
3: Ahoj holky, ahoj kluci, vítejte v mé, tady Ušounově pohádkové školce. Ahoj Jani.
4: Ahoj Ušoune, ahoj kamarádi. Tady to vypadá, počkejte, jako ve škole.
3: Jasně, to jsem totiž připravil já, protože bych se dneska moc rád hrál na školu. Šlo by to?
4: No, proč ne? A jakým předmětem začneme?
3: Já bych chtěl, prosím, pěkně začít počítáním.
4: Dobře, tak se na čísla spolu mrkneme.
3: Super!
4: A víš co, Ušoune? Odstartujeme to úkolem.
3: No jasně, my školáci jsme přece na úkoly zvyklí. Ušounův úkol.
4: Tak holky a kluci, já budu říkat, co máte spočítat a vy mi pěkně s Ušounem pak řeknete, jak je to správně, ano?
3: Jsme připraveni, že jo, holky a kluci, co?
4: Dobře, jdeme na to. Tak, kolik máte očí?
3: Pozor, to je těžká hádanka. No přece dvě oči.
4: Výborně. Kolik máte pusinek?
3: No jednu pusu, i když já bych možná někdy potřeboval jich mít víc, protože toho chci tolik povědět, že mi na to jedna pusa nestačí.
4: A mluvili by jedna přes druhou, já
3: no,
4: vím.
3: No jo, jako když má drak třeba 10 hlav, no.
4: Tak to radši ne, radši se nechej jednu pusu. Kolik prstů je na jedné ručičce?
3: No tak podle toho. Já mám 4, ale holky a kluci mají 5, protože já jsem plyšovej.
4: Výborně. Kolik prstů mají holky a kluci na obou rukou?
3: Joko, ty myslíš, všechny posluchače dohromady, to je nějaký
4: ale
3: milion
4: ne.
3: Milionů. No tak jak to myslíš?
4: Každý, ať se podívá, jedna ruka, druhá ruka a kolik je tam prstů dohromady?
3: Jo, prostě jeden člověk je jedno, jestli to holka nebo kluk, jo?
4: Mm-hmm.
3: No tak pozor, to taky víme, samozřejmě 10 prstů.
4: A kolik prstů má na rukou Ušoun?
3: No tak to víme, že jo, že 4... A 4 jsou dohromady 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jo, no já mám na jedné ruce 4, na druhé 4 a to je dohromady 8.
4: Paráda, dnešní početní úkol jste báječně zvládli.
3: A protože jsme ve škole, tak dostaneme 1, vy?
4: No jasně, s hvězdičkou.
3: Yeah.
4: A k ní ještě navíc jednu pěknou písničku o počítání.
3: No to se dáme mile překvapit. Ušounova písnička.

0: 18, 19, 20. Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, ve které si dneska hrajeme na školu a právě máme matematiku.
1: Ne, právě máme počítání.
0: A matematika je školní předmět, ve kterém se počítání učí. Matematika je celá věda a počítání do ní patří.
1: Aha, no jasně, no tak teda máme matematiku, kde se učíme počítat. Takhle bych to asi tak řekl, že jo?
0: Jasně, Ušoune, řekl jsi to skvěle. No a teď, milí žáci, dostanete jednu super počítací hádanku.
1: No tak to se teda těším, jsem s ní. Ušounova hádanka.
0: Tak, kamarádi, tedy vlastně milí žáci, pěkně nastražte ušiska. Představte si to, že se právě potkalo několik zvířátek. Zvířátka si spolu povídají a vy pěkně spočítejte, kolik zvířátek se potkalo.

0: No to přeci víme, holky a kluci, to už jsme pěkně spočítali, že jo? Takže kočička jedno zvířátko, pejsek je druhé, moucha je třetí, koza čtvrté a kráva páté zvířátko, takže je to pět. Paní učitelko, Jano, prosím pěkně, pět zvířátek se potkalo.
1: Moc tě chválím, milý žáku Ušoune. Chválím i vás, milí žáci, co nás posloucháte. Krásně jste zvířátka spočítali.
0: No a za to dostaneme co?
1: No tak nemusíš za všechno něco dostat.
0: Já jsem myslel třeba jako razítko, třeba nebo hvězdičku s jedničkou nahoře.
1: Já mám lepší nápad. Dostanete za to pohádku.
0: Jo, no to jsem chtěl vlastně slyšet, protože u nás přeci pohádkové školce jsou písničky a pohádky to nejdůležitější. Ušounova pohádka.
2: Ňouma a Mrzout na chalupě. Vítejte u rozhlasového deníku Ňoumy a Mrzouta. Naši přátelé dnes odjeli na chalupu a protože svítí sluníčko, vytáhl si Mrzout na dvorek vanu, aby se vykoupal. Ňouma zatím natírá plot. Jaká to krása!
3: To je krása.
4: No, sakra, je to krása.
3: Na chalupě je dobře.
4: Sakra, to je jasný, že na chalupě dobře. Kurčinál, to ví každej. Tak to nemusíš říkat. A vůbec, nadepsal jsi ty lahvičky.
3: Lahvičky?
4: No.
3: Ty jsem nadepsal. Na jednu jsem napsal šampon, na jednu barva a na jednu lepidlo. Dal jsem si záležet.
4: No, tak vidíš, kručinál, konečně si něco udělal, jak jsem ti řekl. Podej mi šampón.
3: Jo. Ale.
4: To je studený, ta voda mokrní je to.
3: Ty Mrzoute?
4: No.
3: On je dneska maškarní.
4: Tak proč by kručinál měl být maškarní?
3: No, že jsi obarvil vlasy na zelenu.
4: Cože? V té lavice byla barva? Ty jsi to vyměnil? Rychle, podej mi lahvičku s nápisem barva. Tam bude šampon.
3: Rychle. Tady.
4: Tak, rychle to smeju. Kluci? No, přilepili se mi ruce k hlavě.
3: No tak tam bylo lepidlo.
4: Tak kde je sakra šampon na plotě?
3: No, já si říkal, že ta barva nějak moc pění a nebarví.
4: Já tě...
2: A tak naši přátelé začali stěhovat vanu z místa na místo. Tam, kde chvíli stál Ňouma, hodil v zápětí Mrzout vanu. A jestli neumřeli, stěhují tu vanu dodnes. A poučení? Tak dlouho se jezdí s Ňoumou na chalupu, až se něco utrhne. Naschledanou.
1: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku,
0: ve které dneska počítáme.
1: A teď si zkusíme takové počítací cvičení.
0: No, to mě teda zajímá. To je vlastně tělocvik dohromady s matematikou.
1: No, a v tělocviku se cvičí tělo a v matematice hlava.
0: Jo, takže teď budeme cvičit opravdu úplně celý celičičkatý. Ušounovo cvičení.
1: Holky a kluci, já řeknu číslo a Ušoun k tomu dodá čeho.
0: Jo, jako co budeme počítat, jo? Třeba například, jako kolik čápích kroků. Víte, jak se dělají, že? Natáhnete ručičky před sebe, spojte dlaně, pěkně udělejte čápovi velikananský zobák, klidně s ním můžete klapat, jakože budete tleskat. tak pěkně s nataženými lokty, no a potom děláte co nejdelší kroky s nataženýma nohama a nebo zvedáte nohy při chůzi tak, že se kolínkem skoro dotknete brady. To teda je čapý krok, co?
1: Tak, pěkně kráčíme. Krásní čápy, kamarádi.
0: Jo. A nebo třeba řeknu skok, nebo krok, nebo tak něco, jo?
1: A všichni to uděláme.
0: No jasně.
1: Tak, Ušoune, jsi připraven?
0: Pochopitelně.
1: Pět.
0: Skoků, jo? Tak pozor. Hop, hop, hop, hop, hop. Jo? To bylo pěkný, vy? To jsme skákali a bylo jich pět.
1: Jasně. No. A další úkol. Čtyři
0: malé kroky. Jen pěkně dávejte nožičku těsně před tu druhou kručičičičky. Uděláme, kolik jich bude?
1: Já to zkusím. Čtyři.
0: Čtyři. Ano, tak pozor.
1: Cupy, cupy, cupy, cupy.
0: No to byly čtyři, jako když je vyšije. No a teď dál.
1: Deset.
0: Čápích kroků, ty už jsme si popsali, tak a ten náš čáp bude pěkně klapat zobákem a já mu to budu počítat. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. Tak a teď ještě zableskáme, když jsme to tak pěkně zvládli.
1: Paráda. A poslední číslo je jedna.
0: No tak co bychom udělali na závěr? Já vím, co my uděláme, takovou vrtuli, jo?
1: Jedna vrtulka?
0: No, bude to jedna vrtulka, jo? Jo, tak řekni, jak to zkusíme.
1: Začneme tím, že se pěkně rozhlédneme kolem sebe, abychom měli hodně místa.
0: No jasně, abychom do něčeho nebo do někoho nevrazili, abychom někomu nebo sobě neublížili, viď, že jo?
1: Jasně.
0: No, a teď pozor, kousek vyskočíme a zkusíme se u toho otočit, jako ta vrtulka. Rozumíš, že uděláme výskok a v tom výskoku se trošku pootočíme.
1: Počkej,
0: takže
1: já to jdu zkusit.
0: No počkej, já ti to vysvětlím ještě. Poslouchej mě.
1: Dobře.
0: Já bych jim na to šel.
1: Vymyslel jsi vrtuli, tak mi to vysvětli.
0: Koukám se na tebe, vyskočím a ve vzduchu se otočím, takže k tobě budu zády. A nebo když to dokážu, tak k tobě zase budu čumákem.
1: A já to jdu zkusit. A hop! Mně to nejde,
0: no,
1: já padám.
0: Tobě to teda nejde, jo?
1: A mám totiž výhodu, že mám na hlavě taky tu zauzlovanou anténu.
0: A mě ta anténa pomáhá držet rovnováhu.
1: Je, tak já to zkusím. A hoplala.
0: No počkej, to se ti to podařilo.
1: No jasně.
0: No tak já ti zatleskám, taky si zatleskej.
1: Tak jo.
0: A ještě
1: naposledy.
0: A teď pozor, vyskakujeme.
1: A hoplala.
0: No já jsem skoro odletěl, protože mě pomohla ta anténa, že udělala vrtuli a já jsem nadskočil, až bych ti utekl. No ale to bych ti neudělal.
1: Ušoune, já to budu ještě zkoušet. Dáme si krásnou písničku po pěkném cvičení, ale já si to u té písničky budu ještě zkoušet.
0: No a vždycky skočím. Tak taky můžou zkoušet přeci.
1: Vždycky skočím na jednu stranu a pak zase na druhou, aby se mi nemotala kebule.
0: A víš, v čem já jsem nejlepší skokán?
1: No to nevím.
0: Ve skákání do řeči.
1: No to rozhodně. Tak holky, kluci, můžete si to zkoušet, my si to jdeme zkoušet taky a u toho si dáme písničku.
2: A další, a další.
5: Prosím tě, co to vyvádíš?
2: Počítám děti, které nás poslouchají.
5: A kolik si jich spočítal?
2: Hodně.
5: To je kolik?
2: Spousta.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku,
1: ve které si dneska hrajeme na školu, na hodinu matematiky neboli počtů.
0: A zatím nás počítání moc baví.
1: Jo, matematika je věda, ale holky a kluci, taky už víte, co Jana řekne, že jo? Vědí to, Jani.
0: Fakt?
1: No jasně, chtěla jsi říct, že ještě víc by tě to počítání bavilo, kdybychom si o něm zaspívali, že ano.
0: Ale no tak to rozhodně, máte pravdu, kamarádi, máš pravdu, Ušoune. Co vy na to, spojíme tentokrát hudební výchovu s matematikou?
1: No jasně, zaspíváme si písničku, kde se trošku počítá. 1, 2, Honza. Jde. Ušounovo zpívání.

0: Tak co, Janě, to se nám to povedlo, viď?
1: No já jsem moc spokojená.
0: A počkej, co kdybychom si zkusili trošilinku těžší počítání, co říkáš?
1: Jasně, zkusíme. Tak, kolik je 1 + 1?
0: Jako myslíš 1 a 1?
1: No jasně.
0: To je těžký, jako 1 Jana, 1 Ušon, no kolik pak nás tady dohromady je?
1: 2.
0: No jasně, jsme tady 2, ty a já, to jsou 2, no to je pěkný.
1: Tak zkusíme ještě jeden těžší?
0: No jistě, když nám to tak dobře jde.
1: Tak, kolik je 2 + 3?
0: Takže 2 a 3.
1: Jasně, ukaž si 2 prstíčky.
0: No.
1: A k tomu ještě přidej 3.
0: Jo, to by ještě šlo.
1: A jdeme počítat. No. 1, 2, 3, 4, 5.
0: No to je jako kouzlo. My jsme spočítali 2 a 3. No a pozor, teď si představuju, jakože u rybníka sedí 2 žabičky a přijdou k ním na návštěvu 3 žabáci, nebo teda třeba klidně 3 žabičky, prostě 2 žabičky a 3 žabičky.
1: No a kolik jich tam sedí?
0: No to my už víme, protože 2 a 3 je 5, tak tam sedí 5 žabiček, to jsem to řekl krásně celou větou.
1: Výborně, no, ale výborně, pozor, Ušoune.
0: No, co?
1: Kolik je 5 - 1? To je jako, když tam sedí 5 žabiček a 1 odejde domů.
0: Jo, to je takový to, jak se říká, 5 bez 1, takže...
1: No, nebo 5 - 1.
0: No, to je to. Vědecky je to mínus, viď? A plus, a my nevědecky říkáme a... Nebo bez, no to
1: no,
0: jsme
1: počkej,
0: si to hezky vysvětlili.
1: Však se ve škole budeme všechno učit.
0: No, to je pravda, tak. Ale počkej, já ti to spočítám. Já ti to pěkně spočítám. 5 - neboli bez 1 žabičky. No tak to 1 žabička zase odešla zpátky domů a zůstaly tam 1, 2, 3, 4. 4 žabičky zůstaly.
1: Jasně, když máme 5 prstů, 1 schováme, zůstanou 4. Teda nám to počítání ale jde.
0: No to ano. A já počítám s tím, že teď bude písnička.
1: Ano, tak se to říká a počítáš s tím úplně.

0: kluci, posloucháte mou tady ušou novou pohádkovou školku.
1: Tentokrát si hrajeme na školu a máme matematiku.
0: Ano, je to úplně matematická počítací ušou nová pohádková školka. A měli jsme v ní už i tělocvik a taky hudební výchovu.
1: Taky si už říkáte, jak vás to ve škole bude bavit? To je přeci jasné, vždyť jste šikovné děti z Ušounovy pohádkové školky.
0: Přesně tak, hádanky hádáte skvěle. Perfektně plníte úkoly a ty obrázky, které nám posíláte, jsou úžasné. Moc vám za ně děkujeme.
1: Však si už hodně z vás vysloužilo pěknou odměnu z naší Ušounovy pohádkové školky.
0: Přesně tak. A víte co? Protože dnešní má, tedy Ušounova pohádková školka, pomalu končí,

0: mobilem a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz a nebo přes aplikaci iRádio. Oni už budou vědět, jak se to dělá.
1: No a my vám to potom tedy taky pěkně spočítáme. Protože my se podíváme na těch moc obrázků a někomu pošleme odměnu.
0: Tak ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně a zkoušejte si počítání. Je super a bude se vám vždycky hodit.
1: Ano, ano, tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš upočítaný a upovídaný Ušoun Rušoun.
0: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr si dneska dáme rozpočítadlo.
1: To jo.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: rozhlas Rádio Junior uvádí pořad Mezi námi zvířaty.
1: Ahoj, vítejte mezi námi zvířaty, milí junioři. A já tu vítám i mého nejmilejšího cestovatele. Vždycky říkám, že mu trochu závidím. No a je to nesmysl, protože já nejsem závistivá. A jednak a druhak sedím doma, nikam nejezdím, tak nemůžu mít žádný zážitky a nemůžu nikomu nic závidět. Ale Marek je tady zase skoro rovnou z letiště, plný čerstvých dojmů. No a měl přijít s dětmi, s Káťou a s Tomem. A všechno se to tak nějak zamotalo, že je tady dneska sám. Káťa uvízla ve škole, to se juniorům občas stává, takže jí moc zdravíme. No a Tom dneska taky musel ze školy někam jinam.
2: Nebylo mu dobře, no. Takže jel rovnou domů, no.
1: No, takže
2: měli jsme tady stras.
1: Měli jsme tady mít takový happening a místo toho tady máme takový intimčo. Ale to nevadí, protože nejdůležitější je, že Marek se právě vrátil. Já to závidění trošku zveličuju, aby byla legrace, ale všichni vědí, že miluju gorily. O těch si většinou povídáme, protože Marek, že jo, je gorilí táta, takže něco tam takového trošku záviděníčko prostě je, ale vy se teďko jste se vrátili z jiné půlky zeměkoule, z Aljašky, takže jsem byla v pohodičce, že si tady moc nezazávidím, ale když jsem viděla ty vaše fotky, prostě tak nevím, no. Takže Marek se vrátil z Aljašky. Marku, jak to přišlo, že jste se tentokrát vydali tam?
2: Já jsem chtěl hrozně vidět přírodu, která je podobná té naší. A já jsem byl před několika desítkama let v Kanadě a ta Aljaška vlastně něco, teď už můžu říct, něco podobného a ta příroda prostě je tam nádherná. A ještě ta rozloha je tak obrovská, co mě teda okouzilo, tak obrovská rozloha těch národních parků a prostě těch lesů a hrozně málo lidí. Tak se mi to tak líbilo, že a projíždíš to a jedeš autem třeba 3-4 hodiny a nikoho nepotkáš. Vylezeš, chodíš si v tom lese sám.
1: To čím to je? Je tam taková zima?
2: No, počasí, tak my jsme tam ještě byli, kdy to počasí ještě šlo, že bylo mezi 10-15 stupni. Pak je tam průměrná teplota těch -20, -30 stupňů, takže tam je drsná krajina. Ale vlastně ty, co tam žijou, jak zvířata, tak lidé, tak jsou na to přizpůsobili. Takže je to úplně něco jiného, ale říkám, vzpomněl jsem si, že to teplo je teplo a těším se zase do Afriky, protože tu zimu úplně nemusím.
1: No já myslím, že momentálně jsou naše české lesy opravdu plné lidí, takže o tom, že jako nikoho nepotkáš v lese, bychom si teď mohli nechat jenom zdát. Budeme si i o tomhle povídat, o našich lesích a o našich poměrech tady. Takže, milí junioři, já vás teď momentálně, já vám poradím, jak se propojit s námi. Můžete se samozřejmě Marka na cokoliv ptát, nebo mu cokoliv zavolat, co vás napadne v souvislosti s naším povídáním. E-mail máme radiojunior@rozhlas.cz, volat můžete na 800 199 199. No a pro jednoho z vás je tady dárek, Markova knížka, samozřejmě i s věnováním. Produkčně nás dnes jistí Daniela Vodrášková a u mikrofonu mezi námi zvířaty agentka Rádia Junior Veronika Hájková. A tohle je první písnička z těch, které vám dnes vybral David Janečka.

0: Posloucháte pořad Mezi námi zvířaty a mým hostem je Marek Ždánský, známý milovník a ochránce přírody. No většinou jsou jeho aktivity spojené s gorilami. No a o to víc mě překvapilo, když se chystal na Aljašku. Já jsem si trošku myslela, Marku, že v tom taky měli prsty děti, Káťa a Tom. Nechtěli oni náhodou se taky podívat na medvědy?
1: No to máš asi no, určitě, ale spíš to bych řekl, že Tomášova krev, ta oblast tady ta. A určitě pro nás to by, my jsme taky cestovatelsky, takže u nás to bylo prostě něco nového a trošku si odpočinul od té Afriky a tohle to pro nás byl takový ideál. A já ještě jsem chtěl pořádně vidět ty medvědy, no.
0: No, ale a jako, jak máš radost z toho, že ty tvoje děti takhle s tebou rádi jezdí?
1: Já jsem to hrozně hrdý.
0: Že jo?
1: No, určitě, no.
0: To už jsou velký děti.
1: No, a jdou v těch šlépějích a myslím si, že si to budou pamatovat.
0: Až ale oni jsou, oni, starší, je to baví,
1: povedou,
0: že
1: povedou třeba v ostatní děti a v tom si myslím, že je právě ten smysl těch rodičů. A i můj v tím, že přednáším na těch školách, povídám, vyprávím dětem, protože někde se s tou ochranou musí začít a kde jinde vzbudit tu radost z té přírody, nejenom cizí přírody, ale i té naší nádherné české přírody od těch nejmenších, aby třeba to někoho chytí taky, jako moje děti.
0: A kde jste spolu vlastně už všude byli?
1: Když vemu Afrika, Asie, tam jsme v Asii jsme byli na Srí Lance, v Indii. Káťa byla v Japonsku. To byla dálka. No a pak byla Amerika, to byla Srí Lanka, na Srí Lance, Mexiko, Kuba. Tak. Pak západ Spojených států jsme byli.
0: To už byste mohli spíš říkat, kde jste nebyli, že? No a co jste třeba v té Indii jako chtěli vidět?
1: Ne, tam jsme byli za tygrama. Tam byly stěžení tygři a nosorožci indický.
0: Jo.
1: Takže to bylo taky nádherný, taky to bylo prostě...
0: To věřím.
1: Když koukáš na toho tygra, tak něco podobného. No, každá země má prostě svoje, jsou tam ty národní parky, ty zvířata tam žijou. A je to prostě jako u nás, když se procházíš. A vidíš zase ty zvířata zase u nás, co žijou, tak je to úplně podobný zážitek.
0: Akorát, že u nás nemáme ty národní parky moc.
1: A nebo my máme hrozně malý. My máme hrozně malý a v tu chvíli je tam samozřejmě ta fluktuace lidí, těch lidí je tam hrozně, hrozně moc. Takže vlastně si tu přírodu vlastně pořádně ani neužiješ. A bohužel si to podle mě neužívají, říkám svůj názor, u nás ani ty zvířata, protože nemají vlastně chvilku klidu.
0: A když, jak to vypadá takhle u vás doma, to si večer sednete ke stolu a řeknete si, tak kam vyrazíme příště? A Káťa řekne, tygři!
1: Ne.
0: A tomu řekne.
1: To ne. Já většinou přijdu s nějakým nápadem. Já mám toho kamaráda Vladimíra Čecha, který jezdí většinou s náma, bere teda i svoji ženu. Takže na některé výpravy teda. Takže vždycky něco vymyslíme a předneseme a je to odsouhlasený. Že jedou tak.
0: Aha, a co teď máte tak nějak jako v hlavě? Máte nějaké plány?
1: Musíme zpátky do Afriky, protože tam máme ty projekty. Tam to pokračuje. A je takhle zase takový ten výlet, jako byl výlet teď Aljaška. Tak bychom chtěli ty amazonské pralesy. Brazílie, Argentína. Něco takového.
0: A tam za jakými zvířaty?
1: No to, co je tam v těch pralesích, takže...
0: Tam bude hodně opic, že jo?
1: No, tam to bude nabitý zase jinýma zvířatama, který vlastně nikde jinde ne, pořádně nejsou vidět, no, takže uvidíme. A hlavně samozřejmě ty pralesy amazonský, dokud ještě nějaký jsou, tam to bohužel, to kácení, tam to jde ve velkým, no.
0: A já, když si představím, že jdu u nás po lese a vidím tam třeba datla, tak já mám to jako svátek. Já mám pocit, že jsem něco zažila, že jsem teda viděla zblízka datla. Tak vy, když tam jedete, tak přece jenom je to takový trošku risk, že třeba nic neuvidíte, že
1: to
0: jo?
1: Určitě, to je
0: to risk.
1: Je to se vám kolikrát z toho. My jsme třeba byli, tady jsme jeli k ledovci a tam prostě říkali, že po každý vidíš tu leně. Tam se těšil a jediná možnost, kde tak tady ty v těchto oblastech vidět tuleni, lach tady vidíš, i v jiných částech světa, ale ty tuleni jsou vidět i v těch arktických oblastech. No a jeli jsme dvakrát a ani jedno jsme neviděli. A po každý předtím, den předtím nebo tři dny předtím, co jeli, váleli se na krách a to. Je to vždycky štěstí, je to v obrovském štěstí. Nikdy nemáš naplánovaný, že jedeš a nikdy se to prostě stane. Protože to zvíře vlastně nevidíš, tak kterým vlastně pořádně jedeš.
0: Teď mě napadlo, že zrovna nedávno jsem se bavila s jedním člověkem, který si myslel, že lachtan a tuleň je totéž.
1: To není.
0: To není, že ne?
1: No, jak samozřejmě fyzicky, tak i tam přibližně, kde žijou. I když tady v té oblasti, ale ještě žijou i lachtani, i tuleň. Ale ten tuleň je samozřejmě spíš jakoby u těch ledovců.
0: U těch ledovců. No, mezi námi zvířaty dnes je mým hostem Marek Ždánský. Dneska je to povídání takový trošku netradiční, ale přesto máme pro jednoho z vás, kdo nám napíše nebo zavolá dáreček, knížku Můj život s gorilami s Markovým věnováním. Takže buď pište na radiojunior@rozhlas.cz nebo volejte na 800 199 199 a my si dáme písničku.

0: Jste mezi námi zvířaty, můžete nám psát na radiojunior@rozhlas.cz nebo volat na 800 199 199. Mým hostem je Marek Židánský. My víme, že gorilí táta. No a já se ptám, o gorilách si toho hodně věděl, když si za nimi začal jezdit do přírody, ale co ti medvědi? Jako studoval jsi něco, když jste se rozhodli vydat?
1: No studoval jsem, jaký tam žijou, že tam je medvěd grizzly a medvěd baribal. No a jinak samozřejmě vůbec odbory, jak již taky všeobecní znalosti, že medvěd všežravec a takhle, tak to jsem věděl. No ale takový ty, to prostředí, v kterém žijou a jak se pohybujou, tak to jsem vlastně se tam měl na to podívat.
0: Mm-hmm. Takže jste to nějak třeba s Tomem jako neprobírali? Že jste si říkali třeba, co ty je, jako, jak je to bezpečný, takhle.
1: Ne, tak to jsme, bohužel my jsme byli navočkovaný z médií, jak je medvěd prostě šíleně nebezpečný. Mm-hmm. A že to je zabiják, když si pustíte televizi, tak co předvádí na Slovensku a že se medvěd pohybuje teď v Beskydech jsem čet a ať si všichni dávají pozor a takhle, tak samozřejmě pozor, jo, ale tam je ta situace úplně, ale úplně jiná.
0: No já si myslím, že tady u nás, když se jede na Slovensko, tak dostanete spoustu rad, jak vlastně medvěda vůbec nevidět, anebo co teda dělat, aby ho člověk rychle zahnal. A tady, když jedete na Aljašku, tak tam jedete úplně za jiným.
1: Zatím, že ho chceš vidět. A no. Já jsem potřeba v nich byl, šel jsem sám, protože Tomáš s Káťou byli s Láďou, ty šli daleko přede mnou a v chroští prostě něco zachrastil, tak jsem jenom mluvil. Mně říkají, že máme mluvit. Vyšel medvěd, ten menší, ten baribal, podíval se na mě a šel dál, udělal 5 kroků a hodoval tam na těch jejich místích malinách. A byl jsem mu úplně prostě fuk. Jo, a tam prostě oni tam mají ty lidi respekt všichni z toho zvířete. Má přednost, on je tam doma, tak to zvíře prostě ano, neruším ho, ale vyfotím si ho takhle, obejdu si ho a jdu dál. Žádný problém a ta zvířata s tím problém taky nemá. Ono je teda samozřejmě, když ty lidi přijedou někam před ten národní park, zaparkujou tu auto, tak vevnitř nechají jídlo. Mm-hmm. V autě. A těch pár popelnic, co tam je, vlastně i nepořádek si odvážíte. A když tam někde ten popelnice je, tak je tak zabezpečená, že ten medvěd vůbec ani neví, že tam to jídlo je. I pachově. Což teda dělá hroznou výhodu toho, že tam vlastně ty zvířata vlastně po vás nejdou to, že máte něco dobrýho. Pokud se nenajde nějaký zlobivý návštěvník, který to tam začne krmit, tak samozřejmě pak se nemůže divit, že ho ten medvěd osolí.
0: Takže ten medvěd je třeba taková tatranka v kapse. To
1: by nemuselo být dobrý, že by toho chtěl po těch lidech. To jako je možný, nebo asi to předvádí na tom Slovensku. Ale teď se potkali samici s mládětem, kde se říká, že ta samice je prostě agresivní. Šla kolem toho našeho letadla na pobřeží, tak jsme stáli. Prošla kolem nás, žádný úprk neměla, žádný, že by byla ve střehu. Ještě se zastavila, očichala si, co tam na břehu něco by dělala, šla a šli dál. Hmm. Oni tam samozřejmě loví ty lososy, tak šli k řece, kde do proudu takzvaně z toho jezera, co vytýkalo. No a úplně v pohoda, žádný stres, ani já. Mně to připadalo chvíli, jako u těch goril, že najednou v chroští vidí, že se něco hejbe, a pak z toho vyleze černá gorila, tak tady se něco zašramotilo a vylez z toho hnědej nebo černý medvěd.
0: Tak kolik je tam druhů medvědů vlastně?
1: Dva, baribál a medvěd hnědý, grizzly. Grizzly je tam.
0: A medvěd hnědý žije i u nás?
1: Že i u nás. No a ono ty jsou podruhy. Mm-hmm. Jo, tak tam je podruh medvěd grizzly. Oni se to hrozně mění. Já bych se do toho nechtěl zamotat, protože zase to úplně všechno takhle neznám. Ale tam uvádějí, že to je medvěd hnědý grizzly.
0: A ten je jako hodně veliký, že? On se říká, když se vstyčí.
1: To je největší medvěd Kodiak, ten žije taky na Aljašce, ale ten je na ostrově Kodiak přímo. Pak se říká medvěd kamčatský, že a pak je medvěd grizzly.
0: Mm, takže třetí.
1: Třetí.
0: A ta fotka za mnou tady.
1: To je medvěd grizzly.
0: To je grizzly.
1: To fotil Tomáš v řece, kdy lovil lososy.
0: To je krásná fotka.
1: Jo, no, šikovný. No.
0: Já si myslím, že se mu povedlo právě vyfotit i tu mámu s mládětem.
1: Jo.
0: A to
1: jo.
0: Jsem si ještě říkala, ježíš, tak oni jsou tam s těma medvědama kámoši.
1: No, tak není to prostě, je tam obrovský respekt samozřejmě, není to žádný, ale není tam žádná hysterie, prostě ne jako u nás, že medvěd, a tam je samozřejmě hlavně to je daný tím, že oni tam mají obrovský prostor, ty zvířata. A to si myslím, že je kámen úrazu, že ani na Slovensku, ani u nás ty zvířata toho prostoru tady prostě nemají tolik. Proto najednou samozřejmě začíná boj mezi tím člověkem a těma zvířatama.
0: Protože se zvířata začnou stěhovat do města třeba.
1: Chodí blíž, no samozřejmě pro ně taky jednodušší přelíst v ohradu, kde se pasou ovce. A ty ovce nemají jak utíct, to je jak to samý vlci, tak si chytím ovci, než abych tam někde pronásledoval. Tam pronásledují losy, že jo, jeleny, tak tady ty vlci taky, aby honili někde po stráních a je to daleko náročnější pro ně, než když přileze v ohradu a bude tam horovat.
0: A ty medvědi třeba chodí i do popelnic, že jo?
1: No, to je druhá věc, že tam ty popelnice naprvé nejsou tak, ale hlavně to zase, když už jsou zabezpečené, tak ty lidi stejně některý nejsou schopní to ani hodit do toho kontejneru, položí to vedle, nebo i ty u nás, když jdete po lese, tak když vidíš teď v tuhle dobu, co předvádějí houbaři, všude odpadky.
0: Ano.
1: On si veme svačinu, dojí to a už to má daleko lehčí. Ale tak to radši zahodí, než aby to zpátky dones prostě domů a pak to doma vyhodil do tříděného odpadu.
0: No.
1: Tak to v tom lese nechají tam flašky, cigarety, vajgly, všechno.
0: 20, 50 let, plechovky, tohle to všechno.
1: No, a takhle tohle je největší ostuda. No a pak samozřejmě ty zvířata vždycky jsou v nějaký plechovci nebo jsou nějaký prostě zbytky. No, tak ty zvířata jdou a samozřejmě to vyjídají.
0: No.
1: Protože to cítí. Medvěd má vynikající čuch. Čich.
0: Jasně.
1: Jo, takže to je největší přednost. Takže když tam někde něco zavoní plechovka od májky, od paštiky, tak je málo kdo to ví úplně, že jo, ale stejně to má tu vůni, no to tak pak. To tam prostě jsou tam věci, které do toho lesa dáme, které tam nemají vůbec co dělat a pak se nám to takhle vrací. No.
0: A já věřím tomu, že naši junioři, kteří poslouchají Mezi námi zvířaty, tohle nedělají, protože to je opravdu ostuda dělat binec v lese. Takže jak jsem řekla, posloucháte pořad Mezi námi zvířaty a dnes je mým hostem Marek Ždánský.

0: Žili byli...
1: Ne, to není začátek pohádky.
0: Neuvěřitelné příběhy, které uslyšíte v podcastu Žili byli, se totiž opravdu staly.
2: Seznamte se s celebritami i zapomenutými osobnostmi dějin.
0: Je pravda, co se o nich říká?
2: Těšte se na historické historky, drby i fakta.
0: Věděli jste, že Napoleon nebyl prcek? Marie Terezie měla 16 dětí a Masaryk nerad pil vodu?
2: Nalaďte si vždy v pondělí v 6.30 naše vysílání. Všechny díly i pracovní listy pak najdete na
0: radiojunior.cz.
3: Mezi námi zvířat je hostem Marek Žďánský a je tady dotaz zřejmě taková jaksi reakce na to, co jsi říkal, jestli je medvěd grizzly větší kliděs než náš medvěd hnědý.
4: Na ty areašce asi jo, protože tam je v pohodě a tam vlastně dá se říct, že je nerušený. Tady si myslím, že ty medvědi jsou rušený na tom Slovensku. Že nemají ten svůj klid a ten svůj prostor. Je to podle mě všechno daný tím prostorem, že tam buď už je těch zvířat tam tolik, že se tam vlastně v

0: lesy taky nejsou velký. A rys taky potřebuje velký teritoria.
1: Ten návrat těch zvířat vlastně
0: ono to
1: si
0: vypadá
1: na to
0: hezky.
1: Máme,
0: ono to je tak. No. Ono to vypadá moc hezky, že se to sem vrací, ale už by se to nesmělo, nemohlo množit, protože když se to bude množit, se ta populace zvedá, ale ten prostor se pro ně nezvedá. A to je hlavní kámen úrazu. A největší je taky, já už pro tom zastávám názor, aby to tady nebylo, protože ty zvířata, aby byly šťastný, tak potřebují se množit, potřebují ty mláďata. Výchova, tohle je normální koloběh. A pokud bychom tady dělali, že by prostě ty zvířata, ty mláďata neměli, hned by se jim střílely, jo, a tak dojde k tomu, že stejně ty zvířata za chvíli vymřou.
1: No, je to...
0: Je to problém, trošku... je to prostě problém z toho prostoru. Vem si, že národní parky, co se jsou, ale už se nezvětšují. Už zůstávají a naopak někde je obrovský tlak to trošičku zmenšit, protože se to někomu někde hodí. Je plno polí, které se neobdělávají, ani že se to nevyplatí, neroste to, nebo to nemají ty zemědělci komu prodat, protože konkurence je daleko levnější a my to tak levně nevypěstujeme, tak to nechávají být ladem, za to teda dostávají třeba peníze taky. A pak někdo nabídne to vyjmout z půdního fondu, prodat na stavební parcely, na stavební pozemky a vyroste ti tam Lidl, Billa a takovýhle supermarkety. A je to v čoudu.
1: Prostě trošku tu přírodu šidíme. My se tady o tom povídáme často třeba s ochránci přírody a tak dále, takže jako myslím
0: a mají
1: si...
0: asi podobný názor jako já,
1: ano.
0: Protože je to smutný, je to takové, dneska je to povídání takový smutnější, ale k zamyšlení. K zamyšlení a každý může nějakým pomoct, i jenom třeba děti tím, když půjdete v tom lese a ten papírek prostě seberete, dáte to do svý tašky a pak to vyhodíte.
1: A nebo vyhodíte. Až za pár let budete vy rozhodovat o určitých věcech,
0: tak můžete tak vědět, že...
1: Hele, budete vědět už, co je špatně a co je dobře.
0: Co je špatně, co je dobře, protože jak vy potřebujete prostor na hraní, tak i ta příroda potřebuje prostor, aby se mohla rozvíjet.
1: Můžeme se vrátit na tu Aljašku, protože se ptá Jana, kdy je nejlepší období jet na Aljašku?
0: Nejlepší je červenec, srpen, zlom července, srpna.
1: Mm-hmm.
0: Tam totiž táhlou lososy a ty medvědi tam chodí lovit. Tak je tam jeden výjimečný okamžik, když vidíš v řece třeba 30 medvědů najednou. A ty jim, dá se říct, vysloveně skáčou až do huby. Oni jsou na tom zlomu, třeba na tom jezu a jak ten losos překonává ty překážky, protože jde proti proudu, tak to mají vyskakujou a fotografové, dobrý fotografové umějí zachytit, jak to opravdu ten losos letí tomu medvědovi do huby.
1: Aha, tak.
0: Já, takže tohle...
1: Není sice pečený.
0: Ale samozřejmě je tam v ten moment víc lidí.
1: Pište nám na radiojunior@rozhlas.cz nebo volejte na 800 199 199. Můžete se ptát na cokoliv, protože Marek se právě vrátil z Aljašky a má spoustu zážitků. Ještě si o nich budeme povídat.

0: Mezi námi zvířaty si povídáme o Aljašce a je tady dotaz od Martiny, jestli tam byl sníh na Aljašce?
1: No, tam, kde jsme byli přímo mne, a na těch ledovcích samozřejmě byl, ale nebyl ještě, ne. Ale už poprašek občas na těch kopečkách byl, ale nesněžilo nám.
0: A ty medvídce, jako ty jdou spinkat ty tam jdou spinkat, na ty Aljašce?
1: No. Ty jdou. Vlastně teď proto, jak v tenhle čas vlastně se nejvíc spou, aby vlastně potom hibernovali, byli v té hibernaci. A spali vlastně až, oni se zhruba, co se uvádí, spějí těch 5-6 měsíců. No. Mm-hmm.
0: No já to
1: jsem se dočet.
0: A to i ty mláďata? Má ta mláďátka?
1: Ne, ty vlastně, ty oni, jo, ano, ale ty vlastně, ona rodí vlastně to v tom zimním spánku, jakoby. Jako ne v tom spánku, jakoby v tom brlohu, vlastně k jaru je vlastně porodí.
0: Aha, takže ty se rodí, takže ty malinký jsou,
1: nějaký čas jsou v tom brlohu, když tomu budeme říkat takhle, a potom vlastně tam začnou pít, pijou vlastně to mléko celou dobu a pak teprve vylejtají.
0: Kolik národních parků jste projeli?
1: 4, ono, jak jsou ty vzdálenosti velké a byli jsme tam vlastně 16 dní, tak zase toho času nebylo tolik, že ty vzdálenosti celkem jsme najeli skoro 4000 kilometrů.
0: No měli jste nějakého průvodce?
1: Ne, to byl Láďa vlastně, který byl před několika desítkami let tam, ale tak přes známí, který už tam byli a různě z toho jsme si poskládali, nebo poskládal cestu, aby jsme si to objeli. No.
0: To jste spali třeba v nějakých loveckých chatách?
1: Tak, nebo některé ty městečka menší, tak mají jakoby hotely, nebo v uvozovkách hotel, prostě pokoje a tak tam. Jediné, co teda, jako je ta strava, prostě zlatá Afrika, protože ty americká strava, neustále hamburgery a sandwich a všude hranolky a všude přítomná kola, to není zrovna moje hobby.
0: No tak to moje teda taky ne. Ale já jsem si ty lovecké chaty třeba představovala, jakože uprostřed pustiny lovecká chata, která je otevřená, že jo, tam vlastně je na nějaká pár konzerv.
1: To v těch národních parcích je, ale musíš tam třeba pobejt na tom místě 5-6 dní. A je to extrémně drahý. A máš to hrozně, jak toho není tolik tam, tak to máš třeba na 2 roky objednat dopředu. A na tom místě musíš být 5-6 dní a to zase nemáš toho času tolik. Jasně. Bys tam třeba jela na 2 měsíce, aby si zase objela tu Aljašku. To bys musela jít na tohle určitý místo třeba jenom.
0: Aha.
1: Ale tyhle z ty lokality, že seš přímo tam v tom národním parku, tak je to hodně finančně náročný.
0: A když už mluvíme o tomhle, tak jako když jste se rozhodli, že tam pojedete, tak jste tam jeli úplně neorganizovaně? Prostě
1: no jasně,
0: tak,
1: jasně.
0: Úplně jako soukromé osoby, jo, koupili jste si letenku. A
1: tak, přestali jsme.
0: Tam jste si vzali auto.
1: Tam jsme si vyzvedli auto, Jeepa 4x4 a vyjeli jsme.
0: No teda, to jsem nečekala, jsem si myslela, že to byla, jak za těmi gorilami chodíte, že s průvodcem a
1: ne,
0: jsem si představovala.
1: Ne, tam to je něco jiného, protože tam ten průvodcem je z toho důvodu, zaprý to tam zná, že jsme tam zabloudili. A tady to je takový volnější, tady fakt chodíš i sama, že to není. Je to dobrodružství.
0: Jaký jste měli takový nějaký zážitek?
1: No já řeknu zklamání. A na jedno stěžení, na co jsem se těšil, to se budeš divit, že nebylo teda žádný zvíře, ale bylo to, protože na Aljašce, Aljaška je známá tím, že jedno z nejlepších míst, nebo uvádí se, že nejlepší místo na světě na pozorování polární záře. A všude tam vidíš ty fotografie, plakáty, kde to jako prezentují. Tak my jsme jeli na 2 místa, kde to jsme to měli vidět a po každý bylo zataženo. Ale ukazovali ti, že tam byli třeba ty lidi, co se o to starali, tak ti ukazovali, že předtím ti ukazovali fotky. Tak nádherně zbarvený to nebe. No tak to mě mrzelo. No, ale to přesně, jak říkáš ty, se mi ptala, po každý nemůžeš vidět všechno.
0: No jo, pokud.
1: Ale měli jsme štěstí třeba to, že jsme viděli kosatky.
0: No.
1: Plili jsme po lodi, z lodí k ledovcům a najednou tam byly kosatky. Tam plavá rodinka, 5členů.
0: A to vás překvapilo, že jste
1: to
0: tam
1: překvapilo,
0: čekali?
1: Protože jsme čekali verliby, ty jsme viděli. Keporkaky, ty tam je. Tam jsou. Akorát jsme zase třeba hodně skáčou, nám teda neskákali. No ale jako ten bonus navíc jsme měli, že jsme viděli ty kosatky, no, tak to bylo dobrý.
0: No já jsem si všimla, že jste teda tam vyfotili i jeřába. To tak jsem byla teda překvapená.
1: Viděli, ano, při cestě byli, no.
0: Že tam je i tak ptactvo takhle jako?
1: Jo. Tak samozřejmě jsou tam, orly jsou tam. A lachtanů je tam spoustu. A ty jsou tam jako v ráji, jo, protože těch ryb, co tam je kolem, tak ty si tam můžou opravdu vybírat. Tam ten lachtan byl, kolem něj byly tisíce těch lososů, vždycky dobytek jeden, když to řeknu takhle hovorově, a vždycky jednoho jenom na kous, ani ho nesně, zahodil ho a zase dalšího, hodovali úplně.
0: Já si myslím, že ta příroda je zařízená tak, že on ho někdo dopapá.
1: Přesně tak, protože tam byly tisíce racků, který zase to dojídali, pak jsou tam vidry, takže všechno. Tam vlastně se zpracuje.
0: No prostě Marek se právě vrátil a byl mezi námi zvířaty.

0: My jsme taky Dream Team, tady s Markem. Dneska si povídáme o Aljašce. Mým hostem je Marek Ždánský a máš tady, Marku, nějaké dotazy, ale předtím bychom měli říct, komu pošleme tvoji knížku Můj život s gorilami. Děkuji moc krát, že jsi ji zase přinesl. A máme tady 8 e-mailů, takže můžeme vybrat jedno číslo?
1: 7.
0: Tak 7. 7 je Madla, takže Madlo, dostaneš knížku. Těšíme se ze všech vašich dotazů. No a máme tady dotaz, do jaké školy chodí Káťa. No kde ji nepustili, aby mohla přijet?
1: Káťa ještě na základní škole v 9. třídě, teď bude končit.
0: No, takže Káťo, zdravíme. Doufám, že už jsi ze školy doma. No a tady ještě zase dotaz. Když se rozhodnu jet za medvědy, tak co je první krok, co mám udělat? Najít si partu, že? Dream Team.
1: No, úplně to první, řeknu to natvrdo, peníze.
0: No.
1: Protože cesta na Aljašku je drahá. Bohužel pro nás je to...
0: Jak tam dlouho? Jak se tam dlouho jede? Letí?
1: My jsme letěli z Frankfurtu, což z Německa, tak což je jako kdyby si letěl od nás, nebo letěla. A těch 9-10 hodin v kuse. Přímým letem.
0: Takže, no je to prostě
1: konec světa. Je tam posun 10 hodin do zádu, takže tam minus 10 hodin než u nás. Tam je časový posun, s kterým se musíš vyrovnat. Což není zase, spíše, tam to není tak hrozný, jako spíš jsem to měl problém zpátky. Že jsi taková potom spíš víc ospala. A na někoho to nepůsobí, na někoho to třeba působí víc.
0: Jaké zvíře jste tam potkali a přitom jste je nečekali? Je tady dotaz.
1: Když jsme projížděli kolem oceánu, tak jsme viděli běluhu.
0: A co je běluha?
1: Běluha je savec, který, já nevím, jak to popsat, jakoby bílá.
0: Vypadá jako ondatra?
1: Ne, je to větší, jakoby dejme toho lachtana, ale není to... Ať si to děti vygooglej. To totiž bude, že ono by takhle úplně to neumím jakoby popsat.
0: A to jste tam nečekali?
1: Jako, něco jako no, kapusták, to je něco jiného, ale jakoby vzhledově něco jakoby podobně. No, víme, že tam žije, ale ne v takovém hojném počtu a ona opravdu bylo vidět, tak tam krásně pluje a zaplouvá a vyplouvá.
0: To je jako zvíře, který leze do vody takhle?
1: Ne, ve vodě. To
0: já jsem si
1: vodě.
0: Představil, že to je takový bobr.
1: Ne, to je jenom ve vodě.
0: Aha, ale jo. Tam máte tak jednu fotku a tam je takový nějaký zvířátko chlupatý. Jako, tak to vypadá.
1: Tak teď zaskočila, no? Teď nevím.
0: Tak teď. No ne, na tvém Facebooku je ta fotka, takže...
1: Ano, takže tak je možná... teda vzhledem úplně mám, jak se říká, okno. Nevím, co teď myslíš za zvíře.
0: To se nedá nic dělat. No tak a losy jste taky viděli?
1: Jo, losy, no jasně. Losy? To jsme viděli, těch tam je hodně. A to jsou majestátní zvířata, velký zvířata. Samici s mládětem jsme viděli. Ale samozřejmě tam se člověk musí dávat bacha. Protože ty jsou taky jakoby nebezpeční, ale zase byli taky, říkám, v klidu.
0: No protože prostě vy jste v klidu, umíte to se zvířaty.
1: Musíte mít respekt, vážit si těch zvířat. Nejenom v cizině, ale i u nás. A oni to ty zvířata pak vrátí.
0: A o tom si tady ve většině případů povídáme. Mezi námi zvířaty dneska byl můj host Marek Ždánský. Marku, já ti moc děkuju, že jsi nám přišel zprostředkovat tyhle ty svoje krásné zážitky. A já doufám, že až se vrátíte příště, takže už tady budeme ve třech, teda ve čtyřech.
1: Tak jo, já ji budu pozdravovat, taky tě moc pozdravuju i vás, posluchače. Užijte si to a myslete na přírodu. Mějte se hezky.
0: Děkujem.

Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: Šup do postýlky a spinkej.
1: Mně se nechce. Povídej mi pohádku.
2: Když já už jsem dneska tak unavená.
1: Bez pohádky neusnu. Tak aspoň nějakou krátkou.
0: Já už to mám. Pustíme si Hajaju. Slyšela jsem, že je teď nově na webu Rádia Junior.
3: Jo!
0: Hajaju. Pohádky na dobrou noc si můžete poslechnout každý den v 19.50 ve vysílání Rádia Junior nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Klub Rádia Junior.
1: Ahoj holky a kluci, krásné odpoledne začíná Klub Rádia Junior.
2: Je úterý 15. září, přesně 17 hodin a od mikrofonu Rádia Junior vás zdraví Jana Richterová
1: a Ondra Holan. Co nás dneska čeká? Nejprve zprávy, pak si budeme povídat s Katkou Frýdlovou ze společnosti Kroužky, taky vás pozveme na noc vědy na Chemickou fakultu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Budou písničky, hodina bude nabitá, uvidíme, co všechno stihneme, takže jdeme na to.
0: Rádio Junior.
3: Minutové zprávy.
2: Ode dneška jsou k vidění české korunovační klenoty ve Vladislavském sále na Pražském hradě. V pondělí večer je z korunní komory ve svatovícké katedrále vyzvedlo 7 klíčníků. Jako první si nejvzácnější české insignie prohlédnou školáci a v dalších dnech pak i ostatní návštěvníci. Kromě koruny, žezla a jablka si návštěvníci mohou prohlédnout také korunovační roucho z roku 1653.
1: Ve sklenicích botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity pokračuje 30. ročník výstavy sukulentů. Letos se zaměřuje na kaudexy a pachykauly. A k vidění jsou i kaktusy, které pamatují založení samotné botanické zahrady. Některé sukulenty přežijí bez vody díky kmenům ve tvaru lahví nebo obřím zásobním hlízám i celé měsíce.
2: No a k počasí dneska máme skoro jasno až polojasno, ráno byly mlhy, které se ale rozpustily. Večer bude na západě Čech přibývat vysoká oblačnost a nejvyšší teploty jsou 19 až 24 stupňů Celsia. No a zítra bude polojasno, ráno mlhy, v poledních a odpoledních hodinách postupně přibude dešťů nebo přeháněk, místy budou i bouřky. Nejvyšší teploty dosáhnou 21 až 26 stupňů Celsia.

0: Krásné odpoledne, holky a kluci, máme 17 hodin a 5 minut a máme tady ve studiu prvního hosta dnešního dne. A já se na to povídání velmi těším, protože si dobře vzpomínám, že když jsem chodila do školy, tak jsem chodila na kroužky. Já jsem chodila na housle, to byla spíš teda Zuška, pak jsem chodila na gymnastiku a pak jsem ještě chodila do oddílu, kde jsme poznávali přírodu. Ondro, chodíš taky na nějaký kroužek nebo chodil jsi?
1: Chodím na flétno, to taky do Zušky, ale na programování chodím.
0: A to je kroužek?
1: To je kroužek.
0: A dovedeš si život bez kroužku představit?
1: Asi jo, ale je zábavnější trávit odpoledne tím kroužkem.
0: Je zábavnější, když kroužky existují. A ze společnosti Kroužky tady máme Kateřinu Frýdlovou. Ahoj, Katko.
2: Ahoj, Jano. Ahoj, Ondro.
1: Ahoj.
0: Tak možná, že se zeptáme úplně na začátek, co nabízejí kroužky pro letošní rok?
2: No, letos máme nabídku opravdu širokou. V základním portfoliu máme zhruba 20 kroužků od sportovních po kreativní, hudební až vědecké, technické. Snažíme se, aby vlastně každé dítě, které k nám přijde, tak si našlo ten svůj kroužek, to, co ho opravdu zajímá a mělo možnost ten svůj zájem dál rozvíjet.
1: Dokdy se děti můžou přihlašovat?
2: My jsme spustili přihlašování už 1. června, ale ta hlavní vlna opravdu běží teďka v září, ale neznamená to, že když to nestihnete teď v září, je to opravdu hodně s nástupem dětí do školy, takže se můžete přidat i v průběhu celého školního roku.
0: Takže když to teďka člověk prošvihne, nevadí to?
2: Vůbec to nevadí, stačí se podívat na naše webové stránky kroužky.cz, najít svůj kroužek, zjistit, jestli tam je volné místo a dítě přihlásit.
1: No a jaké novinky letos kroužky přichystaly?
2: Máme plno novinek, snažíme se reagovat vlastně na poptávku od z řady rodičů, dětí i škol. Mezi naší dnešní nebo letošní novinkou je například kroužek Základy komiksu, kde se děti právě snaží vlastně nebo učí naučit pracovat s perspektivou, s různými technikami kresby, přidáváním textu a tvořením příběhu.
0: Ondro, ty víš, co to je perspektiva?
1: Úhel vlastně malování, no.
0: Vysvětlujeme si to dobře, Katko?
2: Přesně tak, přesně tak. Vlastně děti k tomu používají, nebo budou používat různý názorný pomůcky, jako je třeba brambora a různý pohyb a pohled vlastně na tu danou věc.
0: Jasně, aby se nakreslilo to, co je daleko, aby to bylo menší.
2: Aby to bylo větší, aby to bylo ze zhora, z dola, zprava a když se příběh pohne, a tak se pohne i ta postava.
0: To by tě taky, Ondro, bavilo, viď? Základy komiksu.
1: Asi jakoby takhle ta perspektiva, jo, ale jinak na kreslení úplně nejsem. No.
0: Nejseš, ale tvůj brácha kreslí.
1: Můj brácha, jo.
0: No vydá, hele, tak bráška.
1: Ten vlastně chodil na komiksy dělání.
0: To je, za mě je to teda úplně super nápad, já jsem nikdy na kreslení nechodila, ale asi by mě to bavilo, kdybych si to mohla takhle vybrat. Od kolika do kolika se vlastně u vás může přihlašovat? Pro mě už to nebude.
2: Standardně začínáme už v předškolním věku, od věku 4 let dál až po 1. a i 2. stupeň základní školy.
1: A jaké kroužky teda máte například pro sportovce, muzikanty, vědce nebo výtvarníky? To už si říkala komiks teda.
2: Tak pro sportovce nebo nadšence do sportu máme například naše sportovky, kde si vyzkouší vlastně různý typy sportů. Během toho školního roku je provedeme od baletu po atletiku, fotbal a různé druhy sportů. Potom to jsou naše tanečky, kde opět zase vyzkoušíme si různé formy našich tanců. Dále to jsou různý kreativní kroužky, jak už jsem říkala, Základy komiksu, kreativní tvoření, keramika, pro hudební nadšence, flétna, kytara, pro vědátory a objevitele. Věda nás zbaví, náš nejoblíbenější kroužek, potom programování, malý ajťák, je toho opravdu plno.
0: To já si myslím, že tam najde svoji parketu, ale úplně každý.
2: Přesně
0: to si
2: tak.
0: Myslím, že by šlo. Tak víte co, dáme si teďka písničku a potom zase budeme pokračovat. Naším hostem je Kateřina Frýdlová ze společnosti Kroužky.

0: Holky, kluci, kamarádi, posloucháte Klub Rádia Junior a naším hostem je v tuto chvíli Kateřina Frýdlová ze společnosti Kroužky. Povídáme si o tom, co nabízejí kroužky pro letošní rok, dokdy se děti můžou přihlašovat. To už jsme si vlastně všechno řekli, ale další otázku pokládá Ondra Holan.
1: Tak já se ptám, dosáhne na kroužky každý i finančně?
2: Určitě, snažíme se, aby vlastně naše kroužky byly dostupné co nejširšímu okruhu rodin. Naše průměrná cena kroužku je kolem 1700 korun za pololetí, ale záleží na typu a oboru toho kroužku. S tím, že spolupracujeme s různými benefitními portály, které poskytují různé dotace a příspěvky právě rodinám na kroužky. Vlastně nabízíme různé způsoby platby za naše kroužky, případně i odloženou platbu, nebo právě využití třeba nějakého potvrzení pro zdravotní pojišťovnu, vystavení vlastně potvrzení i pro zaměstnavatele a podobně.
0: To mi přijde super tohle, protože když někdy třeba je nějaká rodina, která má hodně dětí a stálo by je to hodně peněz, tak se to dá takhle vyřešit.
2: Přesně tak.
0: Tak to je prima. Tak Ondro, možná ty jsi z Prahy, viď? A co kdyby jsi byl třeba z Kolína? Nebo z Ostravy, Katko, co by se stalo, kdyby byl Ondra z Ostravy nebo z Kolína?
2: Tak to určitě nevadí, protože my jsme v 13 krajích a aktuálně nabízíme naše kroužky v 96 městech a obcích.
1: A kdo jsou lektoři?
2: Lektoři jsou vlastně odborníci z daného oboru, ty, který baví to, co právě mají učit a mají předávat dětem a zároveň se vzdělávají vlastně ve vzdělávání dětí. Takže to jsou studenti, pedagogové, opravdu specialisté v tom daném oboru.
0: Prostě učitelé, kteří toho ještě nemají dost za celý den.
2: Taky, přesně tak. A chtějí předávat a hlavně dělat to, co je samotný baví, předávat dál.
0: Ondro, bavilo by tě třeba dělat lektora na kroužku?
1: Asi, kdyby byl třeba nějaký programování nebo něco takhle, co mě baví, tak asi jo.
0: To je docela hezká věc, takhle někomu předávat svoje zkušenosti. Já jsem takhle kdysi učila děti hrát na kytaru a na flétničky.
2: No tak to je skvělý, takže já předávám kontakt našemu HR oddělení a slyšíme se na pohovoru zítra.
0: Zítra? No, už zítra. Ale třeba není všem dnům konec, vida. Pořádají se i nějaká vystoupení? Mají děti na kroužku nějaký cíl?
2: Určitě. Chceme, aby děti bavilo nejenom chodit na kroužek, ale aby měli přesně nějaký cíl, nějaký poslání, proč tam chodí. Takže podle oboru děláme různé akce, ať je to různé soutěže, nebo účast na různých soutěžích, nebo například dvakrát do roka pořádáme naši kroužkovanou podívanou, kde děti vystupují právě z tanečních kroužků, účastní se různých soutěží nebo v regionu, například různých městských slavností.
1: Mě by teď zajímalo, jaký kroužek by ses vybrala, kdybys na nějaký měla chodit.
2: Ty, těch by bylo plno. Možná bych začala tím, kterých bych si méně vybrala, což by byly tak tanečky a hudební kroužky, ale všechno ostatní bych brala hned, teda jako kreativní tvoření, keramika, všechny sportovní kroužky naše, určitě bych to chtěla vyzkoušet.
0: Ty by ses nevybrala tanečky?
2: Ne, veřejné přiznání ne.
0: Jo. A já určitě vím, že by se ti pak nechtělo vystupovat na tom veřejném tancování.
2: Přesně tak, já to ráda zorganizuju, ale radši pod pódiem než na.
0: Ale třeba když jsi říkala, že by jsi vybrala nějakou tu tvořivost, tak pořádají se třeba výstavy?
2: Ano, účastní se děti i v rámci různých celonárodních nebo i celoevropských soutěží v rámci našeho kreativního tvoření. Takže ano.
1: A který kroužek je nejnovější? My jsme říkali nějaké ty novinky, ale možná nějaký...
2: Ano, říkali jsme vlastně základy komiksu, máme ale novinky, zkoušíme vlastně v některých městech finanční gramotnost, máme taky spolupráci s různými experty a partnery, takže máme například kroužek Laser Game a podobně, je pořád co objevovat a poptávka je široká.
0: To je náhodou super. Ondro, ty jsi říkal, že sice chodíš na programování a že tohle by tě bavilo, ale kdyby jsi mohl vymyslet úplně jakýkoliv kroužek, a teďka pozor, i Katka zapojí fantazii, úplně cokoliv, třeba i jako z říše fantazie, třeba z říše sci-fi, že byste fakt si mohli vymyslet, můžou do toho být zapojená kouzla, rakety, vesmírné cestování, cestování časem. Co byste si vymysleli za svůj vlastní kroužek?
1: No, jak jsi teď řekla, cestování časem, jako, to by určitě bylo dobrý.
0: A to by bylo trošku i nebezpečný, viď?
1: No, to jo.
0: No, to jo, no. A co ty, Katko?
2: Tyjo, já bych zvolila něco se zvířaty, třeba učit se, jako mluvit se zvířaty, řeč zvířat.
0: Jo, tak, ale to může být, no možná by se člověk dozvěděl, co nechce.
2: No, to je pravda.
0: To je taky pravda. Takže z říše fantazie to už jako máme. Já bych si třeba vyzkoušela jeden den jako princezna, ale možná, že bych byla zklamaná, protože to asi je velice náročná práce, být nějaké velké zvíře u dvora. A mít spoustu povinností a nejenom ty hezké šaty a tak. No a je nějaký kroužek, který jakoby vypadl v budoucnosti, protože já vím, že před 2 lety jsem si tady s někým povídala, myslím si, že s Leošem, a on mi říkal o kroužku, kde se děti učí 3D tisk, ale je to asi hodně náročné, tak je takový nějaký novátorský kroužek?
2: Určitě máme nové metodiky v rámci kroužku třeba programování. Možná bych se vrátila i k zmíněnému kroužku Laser Game, který vlastně kombinuje pohyb s akčními hrami, což je věc, která možná jako nejde ruku v ruce, ale opravdu jenom bych zmínila asi nejzajímavější fakt zrovna z kroužku Laser Game, kdy dítě naběhá až 5 kilometrů.
0: A co se u toho, prosím tě, dělá? Můžeš to trošku popsat?
2: Vlastně děti se učí různé strategie, práci v týmu, kdy proti sobě teda používají laserové vesty, ale je to hlavně o pohybu a o té týmové spolupráci.
0: Nemusí to být jako bojůvka?
2: Není to boj, je to naopak jako strategie, spolupráce a hlavně ten pohyb.
0: Poté teďka jsme potkali krokodýla a musíme vylézt na strom. Třeba.
2: Třeba.
1: A ještě by mě zajímalo, kde se dají nejlíp najít kamarádi, myslím, sportovní, hudební skupiny a tak.
2: To je asi na těch kroužcích úplně to nejhezčí, protože vy tam jdete s nějakým vlastním zájmem a vlastně přijdete do prostředí, kde je spoustu dětí, které mají ten zájem úplně stejný. Takže si myslím, že ty kamarádi se hledají úplně sami ve chvíli, kdy vás baví objevovat a jsou tam úplně stejní nadšenci, tak prostě jenom stačí přijít do toho kolektivu a ty kamarádi vlastně vzniknou úplně sami.
0: To mně přijde super, když by se teďka třeba někdo z holek a kluků, co nás poslouchají, rozhodl, že chce chodit do nějakého kroužku. Tak jak to má vlastně udělat?
2: Je to jednoduché, stačí se podívat na naše webové stránky kroužky.cz a zadat buď přímo školu, do které chodíte, nebo město, ve kterém žijete. Vlastně se vám objeví nabídka veškerých kroužků právě dle regionu nebo podle základní školy. Vyberete si svůj kroužek, dáte přihlásit, vyplníte jednoduchou přihlášku a jste tam. Pak už stačí jenom přijít 1. října a buď přímo do školy, nebo v rámci družiny vás lektor vyzvedne a už jste na kroužku.
0: Tak to zní dobře, docela jednoduše. A já jsem si teďka našla www.kroužky.cz a když bych si třeba chtěla vybrat Praha 4, škola, tady mi to vlastně rovnou nabídne nějaké ty školy, dám hledat. Páni, tady toho je angličtina, začátečníci, pokročilí, sportovky, taneční kroužek a další věci. A dokonce je tady i kolonka náhradník, to znamená, že když je takový kroužek obsazený, tak pak je pořád ještě šance.
2: Přesně tak, pořád je šance, vlastně se nám zapíšete jako náhradníci a ve chvíli, kdy buď rozšíříme kapacitu, nebo vypíšeme další kroužek, nebo se nám místo uvolní, tak vlastně vás hnedka kontaktujeme a je možnost se na kroužek takhle dohlásit.
0: A možná nemáš třeba v hlavě, kolik škol nebo kolik měst je zapojených?
2: Aktuálně je to těch 96 měst, kolem 300 škol, tisíců dětí a těch spokojených rodičů, lektorů, učitelů a spoustu dalších nadšenců, který se kolem naší organizace točí.
0: Vidíš, Ondro, já jsem chtěla Katku trošku nachytat, jestli bude vědět, protože já to mám před očima a já bych to byla bývala za ně řekla. Takže chytrá je Katka, ne já. A dokonce jsem si tady našla, že je tady 4423 hodnocení od rodičů.
2: Přesně.
3: To je ale úžasná věc. Tak Ondro, máš ještě nějakou otázku na Katku, kterou bychom jí mohli položit? Já si tak říkám, co je lepší, zůstat po škole nebo jít do kroužku? To je taky po škole, že?
2: Zůstat po škole z kroužky.
3: Zůstat po škole z kroužky. Tak to je prima. Ondro, nenachytal ses třeba na nějaký kroužek, že by si třeba rozšířil svoje portfolio? Co by tě třeba bavilo?
1: No tak obecně z toho programování, ale už chodím právě na hodně.
3: A co třeba tanečky? Tam jsou totiž samý holky.
1: To by se mi asi nechtělo úplně vystupovat taky.
3: Taky by ses do toho nepouštěl. To je zajímavá věc, vždycky, když jsem viděla ta vystoupení, tak je tam většina holek.
2: Ale i kluci se najdou.
3: Trošku. Proč Ondro kluci neradi tancují?
1: Nevím. Nevíš. Ale tak obecně.
3: Obecně se jim do toho nechce. Je to otázka k zamýšlení teda. Dobře. A máte třeba nějakého lektora tanečníka? Protože většinou tam byly paní učitelky, tanečnice tam byly, že jo? Ale většinou holky.
2: Většinou holky, máme i tanečníky, máme i lektora na aerobik a podobně. Takže genderově jsme naprosto neutrální a vítáme kohokoliv, ať už na pozici lektora nebo dítěte u nás v kroužku.
3: To je jasná věc, ale jenom, že by se ti kluci mohli trošičku nalákat třeba přes tohle.
2: Určitě, stačí se přihlásit na náš pohovor a klidně cesty lektorské jsou otevřené.
3: Samozřejmě i členské. Tak i členské. Já si myslím, že jsme probrali asi všechno, nezapomněli jsme na nic.
2: Určitě ne, já bych doporučila se podívat na naše webové stránky a možná bych ještě jenom zmínila, že kroužky vlastně hledají cestu, jak pomoci rodinám, pomoci dětem opravdu zažívat to, co je baví, vzdělávat se v tom, co je baví. A pokud na to není čas, tak kroužky nabízejí právě tu možnost i v rámci školní družiny vlastně prožívat tu zábavu právě po té škole. Takže být po škole z kroužky.
3: To je skvělé a dokonce i na webu kroužky.cz se najdou rady, jak to třeba zpřístupnit i rodinám, které třeba nemají tolik peněz a chtěli by to financovat.
2: Nebo si nevědí rady, jak vlastně ten kroužek vybrat.
3: Takže na webu kroužky.cz najdeme úplně všechno. No a úplně všechno jsme si dneska řekli díky tomu, že do studia Rádia Junior přišla ze společnosti Kroužky Kateřina Frýdlová. Tak Katko, moc děkujeme za návštěvu.
2: Já děkuji za pozvání.
3: A my se budeme těšit zase někdy příště.
2: Určitě, ráda přijdu.
3: Tak ahoj.
1: Ahoj.

0: Holky, kluci, posloucháte odpolední klub Rádia Junior a teď je nejlepší čas na to, abychom se podívali na web radiojunior.cz, našli si kolonku pořady a v těch pořadech si našli hitparádu Rádia Junior. Když to rozkliknete, tak nejenom, že tam uvidíte Pokáče, který má jednu z písniček v hitparádě, ale taky uvidíte pořadí. Ondro, jak to pro tento týden vypadá?
1: Koukám se tady a zatím vede písnička, která vlastně i v minulém kole byla a vyhrála, byla první od skupiny Botox, my dva. Na druhém místě máme písničku od Davida Málka Usínám, no a na třetím místě od písničku od Johnnyho Tanči.
0: No, já se přiznám, že to jsou písničky, které jsem vlastně ještě neslyšela, měla bych to napravit, protože samozřejmě hitparáda Rádia Junior je vždycky o víkendu, je to v sobotu v 9 hodin ráno a repríza pak v neděli v 17 hodin.

0: Major.
1: Znáte DJ Marshmella? Možná si ho vybavíte podle jeho bílé masky na obličeji ve tvaru bonbonu Marshmallowdu, kterou nosí, aby nikdo nepoznal jeho pravou podobu. Tenhle americký DJ a producent ale není známý jen svou marshmallownovou helmou. Jeho hudba se dostala mezi miliony posluchačů po celém světě a spolupracoval třeba s Edem Sheeranem, Selenou Gomez nebo Bastille. A my si právě teď poslechneme jeho počin ve spolupráci s americkou skupinou Portugal, The Man, která pochází z Aljašky. Výsledkem je novinka Phoenix. A pokud znáte bájného ptáka Fénixe, možná už tušíte, proč se písnička jmenuje právě takhle. Fénix je podle legendy pták, který po svém zániku znovu povstane z popela. Je symbolem nového začátku, síly a znovu zrození. Tak co myslíte? Dokáže se DJ Marshmallow s kapelou Portugal The Man a jejich společným songem Phoenix probojovat do žebříčku hitparády Rádia Junior?

0: ukazovna Rádia Junior.
1: Holky a kluci, samozřejmě je ten správný čas na vzkazovnu. Teď si myslím, že bychom si mohli dát jedno vzkazovnové přání, které jsem našla v naší poště, a další vzkazovnu budeme v průběhu našeho odpoledního vysílání ještě otevírat. Ale v tuto chvíli tady mám dobrý den. Poprosila bych písničku A Year Without Rain od Selena Gomez a The Scene. Písnička bude pro všechny posluchače Rádia Junior a pro tebe, Jani. Juhu! A ještě pro moji úžasnou maminku a mého úžasného tatínka a ještě pro všechny Jolany. No jo, dneska mají Jolany svátek, všechno nejlepší. Vaše s pozdravem Madlenka Backová. Takže milá Madlenko, já ti moc děkuju i za maminku, za tatínka a za všechny Jolany a za všechny posluchače Rádia Junior. Děkujeme za písničku. Tady je.

0: Hello everybody, as you all know, we had one main topic.
1: Ahoj všichni, jak jistě víte, naším hlavním letním tématem byla Expedice Sever. Povídali jsme si o severských zemích a poslouchali audioknížky jako Děti z Bulerbinu a taky Pippi dlouhou punčochu. Autorkou těchto slavných knih je švédská spisovatelka Astrid Lindgrenová. A my teď máme skvělou příležitost si popovídat s její pravnučkou Agnes Palmberg. Ahoj Agnes, moc mě těší. Jsme moc rádi, že jsi s tebou u nás na Radio Junior můžeme popovídat o Astrid Lindgrenové.
0: Time to talk with you about Astrid Lindgren.
2: Hello and thank you. It's very nice to get this opportunity.
3: Ahoj a moc děkuju. Jsem moc ráda, že máme možnost si popovídat.
0: Agnes is not just great-grandchild of Astrid Lindgren.
1: Agnes není jen pravnučkou Astrid, ale taky pracuje ve společnosti Astrid Lindgrenové. Co to vlastně obnáší pracovat pro společnost Astrid Lindgrenové?
0: For the Astrid Lindgren Company.
3: Znamená to pro každého ze zaměstnanců něco trochu jiného. Jsme malá společnost, pracuje nás tam asi 15. Pracujeme se všemi knihami, které Astrid napsala, zabýváme se taky filmy, divadelními hrami a vším ostatním, co vzniklo podle jejich děl. Takže naše práce je hodně pestrá. Já osobně hodně pracuju s naším YouTube kanálem. Tento rok přidáváme hodně videí o Pippi dlouhé punčoše, takže tím se teď zabývám.
0: Nice.
2: So that's what I do a lot.
0: And I have to ask in the beginning, because
1: na začátek se musím zeptat. Jsi hodně mladá, takže si nejsem úplně jistá, jestli jste se vlastně s Astrid někdy osobně setkali?
3: Yes, ano, setkali.
1: To je skvělé. Takže nám určitě budeš moci říct, kdo vlastně skutečně byla Astrid. Všichni samozřejmě ví, že šlo o slavnou spisovatelku. Všichni milujeme její knížky, ale jaká byla? Ty jsi ji poznala osobně, takže budeš určitě vědět všechny zajímavosti o ní a o jejím životě.
3: Ano, myslím, že hodně oddělovala svůj osobní a veřejný život. Někdy jí to dokonce unavovalo být tu slavnou Astrid Lindgrenovou. Ve Švédsku to totiž byla vážně celebrita. Pořád dávala rozhovory. A někdy si zkrátka řekla, to je šílené, jak se to vlastně všechno stalo. Vždyť já jsem to pořád já, obyčejná holka. Tak jak jsem se stala touhle veřejně známou osobou? Astrid se svými sourozenci totiž vyrůstala na farmě na jihu Švédska a často na to období vzpomínala jako na nejlepší období svého života. Prostě obyčejný život na farmě, jste dítě, jen si hrajete. A když pak vyrostla, měla samozřejmě daleko víc povinností a zodpovědnosti a hodně se toho změnilo. Bylo mi 6, když zemřela, takže jsem ji poznala až na sklonku jejího života. Znám ji hlavně z příběhu, které mi vyprávěla moje babička, její dcera a můj táta, což byl její vnuk. Z jejich vyprávění je jasné, že s Astrid byla velká legrace. Na mého tátu si vždycky udělala jako babička čas, hodně si se svými vnoučaty hrála a zajímala se o to, co mají rádi a co je baví. Zkrátka, v jejich životě znamenala hodně. A to samé mi říkala moje babička, když s Astrid jako svou mámou vyrůstala. Astrid tam pro ní vždycky byla, vždycky si udělala čas, což možná mnoho lidí překvapí, protože po té, co se stala slavnou spisovatelkou, svá rána vždy trávila v posteli a psala nové knížky. A odpoledne pracovala v nakladatelství, měla tam na starost všechnu literaturu pro děti. Pracovala na plný úvazek a ještě napsala tolik knih a příběhu. A přitom všem stíhala být i se svou rodinou. Musela si zkrátka umět skvěle zorganizovat čas.
1: A ty sama na ní máš nějakou výraznou vzpomínku?
3: Pamatuju si, že jsme hodně chodili k ní domů, třeba o Vánocích, na různé večeře a pro mě byla člověkem, který spojoval celou rodinu. Bylo pro ní důležité, abychom se společně scházeli a drželi spolu. Její byt byl zkrátka místem setkávání s celou rodinou. Vždycky jsem se viděla se sestřenkami, bratranci i s těmi vzdálenější. Rodina pro ně byla hodně důležitá. Když jsem ji poznala, byla to už stará paní, bylo jí 88, když jsem se narodila, ale i tak si pamatuju, že když jsem si s ní povídala, bylo to jiné, než se bavit s klasickým dospělým, který neví, co říct a je to celé nepřirozené. Ona to prostě uměla, povídala si s dětmi, takže je to fakt bavilo. Rozuměla dětské duši.
1: Když to poslouchám, tak byla zkrátka výjimečná.
3: To ano.
0: And have you actually, as a six-year-old girl,
1: uvědomovala jsi už jako šestiletá holčička, že je tvoje prababička tou slavnou spisovatelkou, nebo to pro tebe byla prostě jenom skvělá prababička?
3: Myslím, že jsem si to docela uvědomovala. Jednou jsme ji šli s tátou odpoledne navštívit a byla s námi i moje kamarádka. A když jsme pak odváželi moji kamarádku domů a její rodiče zjistili, že jsme byli navštívit Astrid, její táta tomu nemohl uvěřit. Její táta si myslel, že si to vymyslela, že to není možné. Ale můj táta mu to pak potvrdil a on z toho byl úplně vedle. Podle jeho reakce mi došlo, že to není jen obyčejná prababička.
0: When have you read her books, or have you read her books as a kid?
1: A četla jsi už jako malá její knížky? V Česku jsou totiž děti z Bulerbinu knížkou, kterou většina dětí přečte jako jednu z prvních, nebo jim ji čtou už rodiče.
3: To je docela zajímavé. Celosvětově totiž nejsou děti z Bulerbinu její nejpopulárnější knížkou. Jen u vás v Česku a Polsku je to číslo jedna. Celosvětově je nejznámější Pipi dlouhá punčocha a konkrétně ve Švédsku je po Pipi nejpopulárnější Emil Neplecha a celá série o něm. Já měla jako malá nejraději krátkou povídku Nejmilejší sestra. Asi proto, že jsem vyrůstala s dvěma bráchy a tahle povídka je o holčičce, které se narodí malý bratříček a přijde si najednou v rodině taková opomíjena. A pod růžovým keřem na zahradě najde tajný svět, ve kterém má utajené dvojče a právě je to sestra. Přála jsem si taky takovou sestru mít.
1: To naprosto chápu. Moje nejoblíbenější knížka od Astrid byla Madinka, kde Madinka zažívá se svou sestrou spoustu dobrodružství. Jsem jedináček a vždycky jsem si přála mít taky takovou sestru jako Madinka.
2: That is very nice.
3: To je hezký. Taky jsem knížky o Madince měla ráda.
0: The question is, do you have in your family?
1: Moje další otázka je, jestli máte v rodině původní rukopisy děl od Astrid. Jestli psala na stroji nebo ručně.
3: Astrid psala těsnopisem. Jako mladá se to naučila při studiu na sekretářku, takže psala ručně, ale ve zkratkách. Vše tedy psala v posteli ručně a potom si vše sama zeditovala, pozměnila a nakonec, když měla pocit, že je hotovo, šla vše přepsat na stroji. A pak to poslala do nakladatelství a šlo to do tisku. Neměla žádného editora, nikdo už její příběhy neupravoval, takže abych se vrátila k rukopisům, my je doma máme, dochovali se. Ale už není moc lidí, kteří by dokázali číst těsnopis. Těsnopis už trošku vymírá, dnes každý používá počítač a taky si myslím, že měla svůj specifický způsob, jak těsnopis používala. Rozjeli jsme ale výzkumný projekt zaměřený na rozluštění jejich rukopisů. Jmenuje se Kód Astrid Lindgrenové. Díky němu se povedlo dešifrovat rozsáhlý archiv původních rukopisů Astrid, které byly do té doby nečitelné. V projektu nám pomohly takové starší dámy, které byly už téměř jediné, co zvládaly právě ten těsnopis.
1: To jsem vůbec netušila. No a ty jsi říkala, že děti z Bulerbinu jsou nejpopulárnější jenom u nás a v Polsku. My jsme ale tohle léto na Radio Junior poslouchali právě děti z Bulerbinu a Pipi dlouhou punčochu, jak jsem říkala už na začátku. Prozradila bys nám o těchto knížkách nějaké zajímavosti?
3: Podle mě je dost zajímavé, jak vůbec vznikl nápad na Pipi dlouhou punčochu. Je asi jasné, že je to dost zvláštní jméno pro holčičku a vymyslela ho dcera Astrid, takže moje babička. Když byla malá, tak byla celkem dlouho nemocná, musela být v posteli, trvalo to týdny a čím dál víc se nudila. Takže prosila mamku, aby jí každý večer vyprávěla nějaké příběhy. A jednou večer už Astrid prostě došly nápady a řekla: o čem tedy chceš, abych ti dneska vyprávila? A moje babička prostě z ničeho nic řekla: povídej mi o Pipi dlouhé punčoše. A když Astrid tohle unikátní jméno uslyšela, řekla si: tahle holčička musí zažívat úžasné věci. A takhle to prostě celé začalo.
0: Wow.
2: The whole
0: Pippi. That's amazing. And Pippi, she's
1: wow.
0: really
1: special. Pippi je prostě speciální postava. Nejen, že má originální jméno, ale je nebojácná, má odvahu, žije bez rodičů, miluje dobrodružství. Byla Astrid taky tak trochu taková, nepromítla něco ze sebe do svých hrdinů, jako třeba do Pippi nebo i do dalších?
0: Like Pippi or another heroes?
2: I don't know, like...
3: To si nejsem jistá. Samozřejmě, že Astrid byla odvážná. Na konci své kariéry se angažovala i v politice a dokázala se postavit velmi mocným lidem a říct svůj názor. Myslím, že úseky některých knížek jsou inspirované událostmi z jejího života. Třeba děti z Bullerbynu vycházejí z jejího dětství na farmě. Je tam vidět ta svoboda, fantazie při nejrůznějších hrách a tak. A třeba postava Lasseho je inspirovaná bratrem Astrid. Ale myslím, že v žádné knize není konkrétní postava, o které by kdy Astrid řekla, tohle jsem já, tu jsem napsala podle sebe. Ale teď mě vlastně ještě napadlo, tvá nejoblíbenější kniha Madinka, tak postava Madinky je inspirovaná Astridinou nejlepší kamarádkou z dětství. Tahle kamarádka pak později taky pracovala v knižním průmyslu a dokud žila, tak Astrid nikdy neprozradila, že byla inspirací pro Madinku, protože nechtěla, aby se její kamarádky lidé vyptávali a musela dávat rozhovory. Ale poté, co zemřela, se odhalilo, že právě ona, tahle její kamarádka, byla inspirací pro postavu Madinky.
2: It's known that it was based on your best friend.
0: Nice. Because the friendship, you just feel the friendship from the book.
1: To je hezké. Z té knížky je vážně cítit skutečné přátelství. To je jedna z věcí, které jsem na té knížce vždycky milovala. Jedna z posledních otázek na tebe, Agnes. Říkala jsi, že Astrid měla ráda své soukromí a ráda se věnovala i jiným věcem než jen práci a rozhovorům. Co ráda dělala ve volném čase?
0: Her hobby, favorite hobbies apart from the books and writing.
2: I think she was
3: Astrid milovala přírodu. Asi to souvisí s dětstvím na farmě. Ráda si občas odpočinula sama v přírodě. Měla chatu na venkově, trávila tam hodně času, celé léto. Trávila tam i Silvestr a Nový rok a tak dál. Je to krásný domek u vody a ona to tam zkrátka milovala. Taky ráda četla. Její byt je plný knih, jsou úplně všude. A babička mi říkala, že když byli s bráchou malí, tak jim často Astrid četla u krbu. Dlouho předtím, než začala Astrid psát vlastní příběhy. Takže literatura byla zkrátka velkou součástí jejího života.
2: So I think literature was a big part of her life even before
0: she got famous. Yeah. And my last question, Agnes, which book?
1: A to poslední, na co se chci zeptat. Jakou knížku od Astrid bys doporučila našim posluchačům?
0: No, The Children of Blurbin and Pippi Longstocking.
2: So I would recommend The Brothers Lionheart.
3: Určitě knihu Bratři lví srdce. To je příběh o dvou bratrech. Jeden z nich je hodně nemocný a bojí se smrti. A jeho starší brácha mu vypráví o místě, kam se dostaneš po smrti. Jmenuje se Nangijala. Není čeho se bát. Ale pak dojde k požáru a tím, kdo umře jako první, je nakonec ten starší bratr, ale nakonec se setkají v Nangijale a tam pokračuje jejich společné dobrodružství. Je to moc krásná knížka, pokud tedy máte rádi smutné knížky, což já mám. Je to takový dojemný příběh, ale i se spoustou dobrodružství.
0: Nice.
2: Okay. So I really recommend that one.
0: Thank you so much, Agnes, and thank you for the interview.
1: Agnes, moc ti děkuji za rozhovor, za čas, který jsi na nás udělala. Bylo to skvělé a všichni z Rádia Junior ti přejeme, ať se ti hlavně daří.
0: The whole redaction just wish you the best.
2: Thank you so much. Bye-bye.
3: Taky moc děkuju.
4: Pohádkové poklady.
5: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
4: Zlatovláska, Sůl nad zlato
5: a tak dále a tak dále.
4: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
5: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
4: Poslouchejte každou neděli ob 19 hodin a zpětně na webu radiojunior.cz nebo v aplikaci Můj

0: Rekapitulace.
1: S novinkou Phoenix přichází Marshmallow a Portugal The Man.
2: Dala jsi mi ignore, jsi mě zablokovala. Jak můžeš být tak krutá, to mě vážně šokovala. Normálně...
1: Druhá novinka Ignore je od Pokáče. Hit the Wall od Gracie Abrams je na 10. místě.

0: Junior.
1: Ahoj holky, ahoj kluci, krásný podvečer. Je tady další hodina klubu Rádia Junior.
2: Dneska máme úterý 15. září, no a teď je 18 hodin. Od mikrofonu Rádia Junior vás zdraví Ondra Holan
1: a Jana Richterová. V téhleté hodince nás čeká například zvídavec Evy Sinkovičové. Pustíme si vzkazovnu, takže můžete psát na adresu vzkazovna@rozhlas.cz a bude taky četba na pokračování. Dneska je to 14. část 15-dílného seriálu Pohoršovna, ale úplně nejdřív tady máme zprávy.
3: Rádio Junior. Minutové zprávy.
2: Ode dneška jsou k vidění české korunovační klenoty ve Vladislavském sále na Pražském hradě. V pondělí večer je z korunní komory ve svatovícké katedrále vyzvedlo 7 klíčníků. Jako první si nejvzácnější české insignie prohlédnou školáci a v dalších dnech pak i ostatní návštěvníci. Kromě koruny, žezla a jablka si návštěvníci mohou prohlédnout také korunovační roucho z roku 1653.
1: Ve sklenicích botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Olomouci pokračuje 30. ročník výstavy sukulentů. Letos se zaměřuje na kaudexy a pachy jak kauly. A k vidění jsou i kaktusy, které pamatují založení samotné botanické zahrady. Některé sukulenty přežijí bez vody díky kmenům ve tvaru láhví nebo obřím zásobním hlízám i celé měsíce.
2: A k počasí dneska máme skoro jasno až polojasno. Ráno byly mlhy, které se ale rozpustily. Večer na západě Čech bude přibývat vysoká oblačnost a nejvyšší teploty jsou 19 a 24 stupňů. Zítra bude polojasno, ráno mlhy, v poledních a odpoledních hodinách postupně přibude dešťů nebo přeháněk. Místy budou i bouřky. Nejvyšší teploty se dosáhnou 21 až 26 stupňů Celsia.

0: Holky, kluci, kamarádi, v dnešním klubu Rádia Junior si připomeneme jednu velmi zajímavou událost, kterou by měli... Ještě jednou. Holky a kluci, v dnešním klubu Rádia Junior si budeme povídat o jedné velmi zajímavé události. Zbystřit by měli všichni, koho zajímá věda. Věda jakákoliv, ale v tuto chvíli například chemie. Na telefonu je Dana Kardová, zástupkyně Národního koordinátora Noci vědy za Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dano, tak Noc vědců se blíží, nebo Noc vědy, co je správně?
1: Už od letošního roku jsme nazvali v České republice tuto akci Noc vědy.
0: Mm-hmm. A kdy se koná? Je to už za pár dní, je to tak?
1: Koná se, snažíme se držet tradici, protože po celé Evropě se vlastně tato akce jako European Researchers Night koná každý poslední pátek v září, takže 25. září 2026 se koná i Noc vědy u nás v České republice.
0: A vy sídlíte na VŠCHT, čili na Vysoké škole chemicko-technologické, takže tam se bude taky konat nějaká událost?
1: Bude se konat i u nás na VŠHT Praha, ale vlastně se bude konat po celé České republice na 140 různých institucích, 70 různých nebo více jak 70 městech.
0: To už je velikánská akce. Můžete mi prozradit, co se bude dít přímo u vás, protože tam už to tak jako voní chemií, je to tak?
1: Je to tak, u nás budeme mít různé prohlídky labyrintem školy, protože se můžou návštěvníci dostat do míst, kam se běžně třeba nedostanou. Budeme mít různé workshopy a dílničky, budeme tady mít i pozvané pejsky, budeme tady mít vědeckou, chemickou show a spoustu programů jak pro děti, tak pro dospělé, pro každého, koho věda zajímá.
0: Nás poslouchají posluchači Rádia Junior, čili holky a kluci ve věku tak 7, 8 až 12 let. Co nabízíte přímo pro ně?
1: Tak můžou se přijít podívat třeba ke komínu, kde jsou různé aktivity, jako třeba signály, nebo jak mezi sebou komunikují různé chemikálie, nebo jak jsme komunikovali dříve a jak komunikujeme teď. Případně se můžou podívat na zjistit vlastně, jak třeba kontaktní čočky komunikují, jestli vůbec komunikují, nebo jak si je třeba nasazovat, jak fungují, jaká je tajná komunikace špionů, nebo co nám říkají rostliny, případně mikroskopická komunikace. A můžou taky soutěžit třeba o nejhezčí obrázek, jak si myslí, že by vypadala komunikace budoucnosti.
0: To zní velmi zajímavě, čili slovo komunikace propojuje všechny ty aktivity, které tam připravujete?
1: Je to tak, snažíme se v České republice každý rok vymyslet nějaké téma, kterému vlastně zasvěcujeme veškerý program, aby se vlastně nám vědcům a vědkyním a popularizátorům a popularizátorkám taky zase jinak koukalo na to složité téma, které vlastně chtějí předvádět a přednášet dál zajímavou a jednoduchou formou, tak vlastně z jiného úhlu pohledu, abychom se mohli podívat. Takže letos je to komunikace.
0: Vy už jste to tady trošku nakousla, ale jestli tomu dobře rozumím, tak komunikují mezi sebou i věci, od kterých bychom to nečekali?
1: Ano, ano. Třeba se můžeme dozvědět, jestli komunikují kameny, nebo jaká je komunikace kamenů, nebo vlastně, když se podíváme úplně do toho nejmenšího, nejdetalnějšího základu, tak vlastně mezi sebou komunikují všechny částice, které tvoří ten svět, protože ty se neustále hýbají a ten pohyb je v podstatě taky komunikace. Takže komunikují mezi sebou úplně vzájemně v sobě a mezi sebou úplně všechny věci, živé i neživé, které kolem sebe máme, i v sobě máme.
0: A je to, abych si to jenom dovedla představit, je to na úrovni atomů nebo ještě menších částic?
1: Jsou to atomy a ještě úplně menší částečky, ze kterých se ty atomy skládají. Jako třeba elektrony, protony, neutrony nebo kvarky. To už jsou úplně takové složitější slovíčka.
0: To jsou všechno věci, které se na základní škole úplně neučí. Když k vám třeba nějaký ten junior přijde, může se třeba nalákat na to, aby z něj jednou v dospělosti byl vědec?
1: Já věřím tomu, že ano, protože my se snažíme vytvářet zážitky a vzbuzujeme zvědavost. Takže jsme strašně rádi, když kdokoliv k nám přijde a zeptá se na cokoliv, co ho zajímá, abychom mu to mohli vysvětlit. A pro nás jsou to taky výzvy, protože často dostaneme otázku, nad kterou bychom se my dospěláci třeba vůbec nezamysleli. A když přijde to malé dítě, které vlastně neustále sleduje, pozoruje svět a zjišťuje, jak funguje, tak pro nás je to krásné, když se nás na to ptá a my jim to můžeme vlastně vysvětlit ze zkušenosti a zároveň on si to může vyzkoušet sám a sám si na to třeba i přijít. A to, že si to vyzkouší ty děti sami, tak je pro ně vlastně mnohem zajímavější, než když to jenom třeba uvidí nebo uslyší. Ale když si na to můžou i sáhnout, na tu vědu jako takovou, tak jim to dá vlastně hrozně moc a mám ze zkušenosti vlastně vím, že opravdu se skoro všem, i nejenom malým dětem, ale i dospělákům rozzáří očička, když si na něco takového přijdou sami a chtějí dál zkoumat a chtějí dál se dozvídat, jak to vlastně funguje v tom světě a jak to je.
0: Teď už nezbývá, než vyrazit a pojďte zopakovat, kdy, kam a na co.
1: Přijďte se prosím určitě podívat na Noc vědy v pátek 25. září 2026 po celé České republice. Můžete se podívat na www.nocvědy.cz a v programu si vyfiltrovat město, ve kterém třeba bydlíte, anebo i na mapy.com se můžete podívat na Noc vědy a ukáže vám to, v kterých místech ve vašem okolí se můžete podívat na Noc vědy. Tak budeme rádi, když za náma přijdete.
0: A já jsem moc nadšená, že i Radio Junior k tomu může trošku přispět. Tak Dano, ať se všechno vydaří a hlavně si to užijte jako velkou zábavu. Naschledanou.
1: Moc děkujeme, naschledanou.
0: Holky a kluci, to byla Dana Kardová, zástupkyně národního koordinátora Noci vědy za Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze.

0: Holky, kluci, kamarádi, posloucháte Klub Rádia Junior a Ondro, co nás čeká teď?
1: Teď přesně nás čeká zvídavec, ale už teď bych vám chtěl, holky a kluci, pozvat na vzkazovnu, která bude prakticky hned po něm. A takže pokud máte nějaké přání, chtěli byste komukoliv poslat písničku, kamarádovi, rodičům nebo třeba sami sobě, tak nám to napište na e-mail vzkazovna@rozhlas.cz a nebo nám můžete rovnou zavolat na telefon 800 199 199. No a teď už bych vás chtěl pozvat ve vzkazovně. Slyšeli jste někdy jméno Pekelná studna? Já teda ne, takže pojďte si se mnou a s ostatními holkami a klukami poslechnout něco o Pekelné studně ve Zvídavci Evy Sinkovičové.
2: Zvídavec Evy Sinkovičové.
3: Ahoj holky a kluci, další zvědavý díl je tu, tak se na to pojďme podívat. Jemenská republika je asijský stát ležící na jihu arabského poloostrova. Sousedí se Saúdskou Arábií a Ománem a jde o nejméně rozvinutý asijský stát. Dnes se ale nebudeme zabývat Jemenem obecně. Zaměříme se na obří závrt uprostřed pouště s názvem Barhúdská studna a přezdívkou Pekelná studna. Závrt je jedním z nejtypičtějších povrchových krasových útvarů. Většinou vzniká tak, že se hornina rozpouští do podzemí. Může mít různou hloubku a vzhledově připomíná právě třeba přírodní studnu. Pekelná studna je závrt o průměru 30 metrů a hluboký je přes 100 metrů. Mezi místními po staletí o Pekelné studni koluje mnoho legend a příběhů. Věří třeba, že zde přebývají džinové a duchové a že jde o vstup do podsvětí a pekel. Z hlubin díry navíc stoupá podivný zápach. Jemenské úřady otvor nikdy nenechali prozkoumat, což jeho tajemnost ještě prohlubovalo. Místní se báli k otvoru v poušti i chodit, nebo o něm dokonce mluvit. Věřili, že to přináší smůlu. V září minulého roku se ale rozhodli výzkumníci ze sousedního Ománu do Barhúdské studně spustit a prozkoumat ji. Žádné stopy po nadpřirozených úkazech tam ale nenašli. Za to pořídili řadu snímků i videonahrávek. Odebrali vzorky vody, hornin, půdy i mrtvých zvířat a momentálně probíhá jejich analýza. Ta by měla odhalit, jak je závrt starý a jak se vyvíjel. Mezi místními se traduje, že vznikl už před miliony lety. Uvidíme, kde je pravda. Tajemný zápach výzkumníci vysvětlili rozkladem mrtvých živočichů, kteří do závrtu spadli a zahynuli. Jediní živí tvorové v Pekelné studni byli hadi. Dále zde průzkumníci nalezli obří krápník rostoucí ze dna nahoru a také jeskyní perly. Ty vznikají v krasových jeskyních klidně i několik desítek let, a to za velmi speciálních podmínek při odkapávání vody. Mohou je tvořit úlomky krápníků, ohlazené vodou, nebo se vytvoří na dně malého jezírka na drobných kamíncích nebo hrubém písku, kde se sráží aragonit a tvoří vápencový obal. Ještě si můžeme počkat na výsledky analýzy vzorků ze závrtu, ale už teď je skoro jasné, že žádné nadpřirozené síly nemají s Pekelnou studnou v Jemenu nic společného. Jde o běžnou propadlinu, která vznikla zkrátka postupným stékáním povrchových usazenin do dutiny podzemí. Ta se postupem času prohlubovala a rozšiřovala a nakonec byla tak velká, že se vrchní vrstva bez podpěry zřítila a vznikl otvor v jemenské poušti. Tak a záhada Pekelné studny je odtajněna. Moji milí zvídavci, pokud chcete o Pekelné studni v Jemenu někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu zvídavce. Tak ahoj!

0: ukazovna Rádia Junior.
1: Holky a kluci, posloucháte Klub Rádia Junior a teď konkrétně vzkazovnu. Já bych jako první přání rád poslal nějakou písničku od Imagine Dragons svému bráchovi, který je právě teď na seznamováku s novou školou, takže ať mu to tam jde. A Jana teď by mi jakou si vybrala písničku?
2: No, já mám od Imagine Dragons ráda písničku Thunder. Přijde mi taková temperamentní, pro dobrou náladu a myslím si, že potěší úplně každého a třeba i holky a kluky na tom seznamovacím pobytu. Tak souhlasíš s ní?
1: Jo, určitě.
2: Výborně. Takže bouře už letí.

0: Tak holky a kluci, a rovnou tady máme telefon, takže se na něj podíváme. Haló, kdo pak je tam?
1: Dobrý den, tady je Filomena.
0: Ahoj Filomeno, my tě moc zdravíme. Jakou písničku budeme hrát? Ano.
1: Od
0: Adélu Václavovou budeme hrát v laboratoři?
1: Ne. Od Degaře Vštěchka.
0: Tak a teď ti ale nerozumím. Víš co, Filomeno, já mám...
1: Degaře Vštěchka, dokonalá.
0: Dokonalá, od Petra Ševčíka, výborně. Takže to zahrajeme a děkujeme za zavolání. Měj se krásně, ahoj.
2: Ahoj.
1: Ne, kvůli nám, děkuji moc.
0: My taky.

0: Zuzovna. Celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
1: Holky a kluci, teď ale skončila vzkazovna. Další dvě přáníčka, která nám tu zbyla, vyplníme hnedka po četbě na pokračování. Budeme hrát nejenom pro Viktorku, ale taky pro maminku a tatínka Marty. Ovšem, teď už je tady...
2: Rádio Junior, čtení na pokračování.

0: Ježíček a spali taky. Vzhůru byla vraždožrava, ježibejby a ťápota.
1: Dámy, jsme v
0: pytli, pravilo Batole cynicky. Nestraš, prosím tě, zaprosila vraždožrava, a nemluv sprostě. Vraždožrava nevěděla, o koho se bát dřív. O brášku, který je sám v lese, nebo o sudíčka, který se pořád nevrací. Taky se bála o záprcka, protože když zrovna nepouští hrůzu, vypadá moc roztomile. Tiskne k sobě trpajzlíky jako plišounky. Taky se bála o sebe a měla hlad a pan Škudibert pořád nenesl ty knedlíky. Jo, ještě umím bludný kšandy. Bludný kšandy jsou fakt pecka. Kdo je má na sobě, ten zapomene, odkud přišel a už se tam nikdy nevrátí. Navrhla ťápota, ale pak vzdychla. A to je blbost. Nikdo tady kšandy nemá a nic jiného už neumím. V tom třídu zaplavilo rudé světlo. Jakoby se venku rozsvítilo. Ne, jakoby kolem hořelo. Kolem domu byl veliký kruh ohně a ořech prskal řeřavými plamínky. Ťápota vyhlédla rozbitým oknem.
1: No nejen v pytli, dámy, dokonce v hořícím pytli. Vzbuďte záprcká hned, prohlásilo ježibejby rázně. Ať si hezky rychle vzpomene, kdo je.
0: Já, řekla honem vraždožrava, já to udělám. Sklonila se nad záprcka a zaváhala. Doma budila žeríka, jemně ho tahala za uši a za nos, ale cizího kluka se ještě nedotkla. Pak ho opatrně pohladila. Ďáblík zamžikal a usmál se.
2: Je, ty jsi ale hezká, řekl nesměle. My se známe, viď? Teď si nemůžu vzpomenout na jméno, ale když jsi tak pěkná, určitě se taky pěkně jmenuješ.
0: Vraždožrava zčervenala po kořínky vlasů. Ještě, že to venku tak plápolá, myslela si, snad to na mě není vidět. Vidět to bylo, ale hrozně jí to slušelo. Nechtěla říct, že se jmenuje vraždožrava. Vždycky to jméno nesnášela. Ráda by se jmenovala jinak, ne jako hrůzovládkyně a dcera krále Krutohlava, ale jako obyčejná 12letá holčička. Pak vešel sudíček a v bezpečné vzdálenosti za ním se krčila ustrašená Zloberta. Pan Škudibert se moc omlouvá, knedlíky ještě neuvařil, řekl. Zkouší uhasit ten oheň. Vzkazuje vám, že dělá, co může.
3: Správně, správně. Můj manžel je pašák. Vedu vám pana Mstižera, našeho budoucího krále, pěkně ho poslouchejte. A já běžím dělat večeři.
0: Zabreptala Zloberta snaživě. Postrčila Pima dovnitř a sama se radši dala na útěk.
3: Žeríčku!
0: Vykřikla vraždožrava, jak byla doma zvyklá oslovovat bratra. Na veřejnosti mu tak říkat nesměla.
3: Já nejsem žerík,
0: odpověděl on. Hlasitě dýchal a svítili mu oči.
3: Jmenuji se Pim.

0: Ďáblík seděl na matraci a udiveně se díval z vraždožravy na Pima a zpět. Byli si podobní, měli stejné rudozlaté vlasy. Líbili se mu. Ty jsi hrdina, viď? Oslovil Pima. To je senzace, vzal bys mě do party. Chtěl bych být lékařem bez hranic, ale nikdo tu nestůně, tak můžu být chvíli hrdinou. A taky bych si rád vzal tvoji sestru. Ďáblík zrozpačitěl. Jestli mě teda bude chtít.
1: Do háje, zaryčelo Ježi Baby. Venku zuří peklo a vy tady chystáte svatbu. Hráblo vám, v záprckovi bublá mlíko a dočasně z něj dělá miloučkýho spisovnýho hocha. Ale uvnitř je to pořád lidožrout.
0: Ho není lidožrout, vyhrkla vraždožrava a překvapila samu sebe. Nebyla zvyklá někomu odporovat a přesto to musela říct.
1: A jak to víš, ty naivní hruzo, královničko, jen počkej, až na něj dědek udělá ty svoje ďábelský gzís. Slupne tě i s krajičkama, protože jednou čert je vždycky čert. On není čert.
0: Vraždožrava ještě nikdy tolik nekřičela. Možná tenkrát, když nechtěla dojíst ten špenát.
2: Je hodný a taky moc hezký a nemá žádné rohy. A já budu doktorka od pejsku a on bude doktor od lidí. A jednou z něj bude taky hrdina.
0: Ďáblík na ní zíral tak úžasle a vděčně, jak na ní ještě nikdo nezíral. Vraždožrava zčervenala štěstím a najednou věděla úplně jistě, že má pravdu. Není to čert obalený milým klukem, je to milý kluk s tenkou slupičkou čerta, protože se bojí dědy z pekla, jako se ona bojí milého tatíčka. Chtěla to říct nahlas, ale
1: teď přijde to nejhorší vůbec.
0: Rozbitým oknem vlétlo dovnitř cosi jako hořící uragán, ozval se zvuk nože, který skřípe o sklo, nebo spíš zvuk milionu nožů, které skřípou o milion skel, teď nepřeháníme ani trochu, a ďábel byl zde. Nikdo ho neviděl vejít. Najednou tady stál starší elegantní pán. Mluvil tiše, ale jako by promluvil sám oheň. Řekl:
3: jdu si pro svého vnuka a pro člověka jménem Mstižer Krutohlav.
0: Tohle bude jen tak malá poznámka, že ani nezačne nová kapitolka. Všichni si myslíte, že to bude zamilované a že se to týká vraždožravy a z... A nikdo si nevšiml, že když vlétl oheň a zazněl zvuk milionu skřípajících nožů, ťápota úplně zapomněla, že je hrdá holka a nikoho se o nic neprosí. Vrhla se k sudíčkovi a sudíček ji objal. Celé to trvalo jen vteřinu či dvě, ale sudíček se zamiloval až po uši a nad hlavu a výš. A nikdo se mu nesmál, protože to nikdo neviděl. Auto s tetou Škrkavkou, maminkou, tatínkem a Mstižerem, co se vlastně jmenoval Tim, dojelo skoro až k domu. Vzduch hořel.
2: A prach sakra!
0: Dupla na brzdu Škrkavka.
2: Hoří!
0: Lekla se maminka. To je ten dům, kde je Pim a naše Beruška?
1: Jo, musela připustit teta. Přijeli jsme pozdě. Tohle se nemělo stát.
0: Tatínek honem vytahoval mobil. Co máme dělat, abychom dostali naše děti z domu? Volám hasiče. Teta mu vzala mobil z ruky.
1: To je na nic. Skrz ten kruh se nikdo nedostane. Ani vy, ani hasiči. Jenom já.
0: Kde jsou naše děti? Škrkavka zaváhala. Ale teď už jim to prostě musí říct.
1: Vaše dvě děti jsou v pohoršovně.
0: Kde?
1: Ve vězení pro malá škůďata, pro příliš nevýkonné škůdce, pro zlá a odporná stvoření, která mají škodit lidem, ale nedělají to.
0: Naše děti nejsou žádní škůdci, ohradila se maminka prudce. Pim rozhodně ne.
1: No, možná by bylo lepší, kdyby škůdci byli, pomyslela si Škrkavka.
0: Těm pekelný oheň neublíží, ale lidským dětem jo. nahlas řekla.
2: Jsou i nejsou. Ty dva tak vychovávali 11 let. Snad se to ještě dá vzít zpátky. Krutohlav říká, že Pinkalinka je soucitná fňukna a Tim Strašpitel se sklonem k dobročinnosti. A já myslím, že jsou to moc milé děti. Co pro ně máme udělat?
0: Vyhrkli oba rodiče naraz.
2: Sedět v autě jako pecky. Nesmí vás ani napadnout jít dál. Vůbec byste tím ohněm neprošli a Tim by ztratil rodiče dřív, než je pozná. Půjdu já.
0: Teta vystoupila. Jednu nohu měla bosou, protože levá křuska zůstala v bramborové kaši. Pomalu kráčela směrem k ohni. Tatínek zavolal.
2: Jak to, že vy tam můžete jít a my ne?
0: Škrkavka se krátce otočila.
2: Protože jsem taky škůdkyně. Jsem mizerná, stará škůdkyně, kazím lidem život už 300 let. Kudy chodím, tudy škodím. Voda mě neutopí, oheň nespálí. Nazdar.
0: Rozběhla se a proskočila plápolavým kruhem jako tygr v cirkuse.

drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobej výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen kočko.

posledních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dnu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se z torzem

0: Klub Rádia Junior.
1: Krásný večer, holky a kluci. Ahoj všichni milí posluchači. Je tady Klub Rádia Junior a od mikrofonu vás zdraví Jana Richterová a Ondra Holan. Ahoj.
2: Ahoj. Naším hostem je dneska populární youtuber, investigativní novinář, kterého hlavně dospěláci můžou znát z internetového pořadu Kluci z Prahy. Tam účinkují Janek Rubeš a Honzík. A jeden z nich je dneska s námi ve studiu. Janek Rubeš, ahoj.
3: Ahoj kluci a holky a ahoj Julie.
1: Jano.
3: Jano, ne, to je Julie, jsem pozdravil nějakou Julie, to jsem nezdravil tebe. To já vím, že jsi Jana.
1: Já jsem teďka...
3: Jana se na mě vyděšeně teď podívala.
1: No já jsem se dívala trošku vyděšeně, ale to nevadí. Já jsem si myslela, že jsi zapomněl, jak se jmenuju.
3: To jsem nezapomněl. Já jsem chtěl pozdravit, protože určitě mezi posluchačkama je i nějaká Julie a třeba jí to udělá radost.
1: No o tom žádná pochybnost. To je jasná věc. Ale to byl takový hezký začátek, kdy jsi mě trošičku jako
3: vykolejil. To jsem nechtěl,
1: promiň. Ale ne, ale to je vlastně docela dobrá věc, protože když se člověk trošku vykolejí něčím nečekaným, tak vlastně okamžitě zmizí tréma, zmizí jakékoliv očekávání a může se něco stát. A co se stane tady dneska, to vůbec netušíme.
3: No to jsem taky zvědavý, ale řekne nám to Ondra.
2: Tak mě by jako první zajímalo, jestli jsi přišel pěšky, nebo jsi dneska přijel autem.
3: Já jsem rozhodně přišel pěšky. Přišel jsem ze spodku Václavského náměstí z Perlové ulice, kde mám svou kancelář.
2: Takže se po Praze pohybuješ hlavně pěšky?
3: No jasně, pěšky, tak samozřejmě tramvají. Tramvají, pěšky a další vzdálenost spíš metrem.
1: Použila jsem slovo investigativní. Dokázal bys to našim posluchačům tak trošku vysvětlit? Co to znamená, když je novinář investigativní?
3: Tak je třeba dloubavý či dloubavá. Když ti někdo řekne nějakou věc, že třeba venku prší, tak ti asi nestačí, jenom že se podíváš z okna, že ty kapky tam jsou, ale jdeš si to i zkusit a jdeš zkusit, jak moc se namočíš. Tak to hodně říkám povrchně, ale ta investigativa pro mě je, že si to ověříš, ne, jak se říká, mít to ze dvou zdrojů, ale ze tří, ze čtyř, z pěti a hloubat dál a dál a dívat se hlouběji pod povrch.
1: To znamená, když se něco dočteš nebo dozvíš, tak jedna věc je, že si to můžeš ověřit třeba v nějakém zahraničním zdroji novinářském, ale ty vstaneš a jdeš tam a podíváš se na to přímo.
3: Vždycky. Tím, že moje téma je Praha, moje město, což může být i jakýhokoliv jiného novináře nebo novinářky, jejich místo, tak pro mě to ověření té informace je hlavně to, že se jdu na to místo podívat, že to tak je.
2: A mohl bys holkama klukům představit tvůj nebo váš kanál? A máš s sebou při natáčení vždycky Honzíka nebo někdy pracuješ i sám?
3: Vždycky tam musí a je Honzík být přítomen, protože Honzík je víc než půlka našeho dua, tak škoda, že tady teď se mnou nemůže bejt, musí se starat o malý holky a kluky. A Honzík, společně děláme pořady Kluci z Prahy, což je náš český pořad, a pak máme zahraniční, který se jmenuje Honest Guide. A oba mají za cíl to stejný, a to je provádět po Praze.
1: No ale když už provádíš po Praze, mě by zajímalo, jestli u toho kanálu v angličtině řešíte úplně stejné věci, anebo jestli třeba zahraničním turistům je potřeba něco dovysvětlit, objasnit, trošku jinak než těm českým divákům.
3: Většinou je to stejný. Ač si to možná nemyslíte, holky a kluci, tak vy jako turisti, když přijedete třeba do Prahy, jste z jiného města nebo z vesnice, tak chcete vidět to stejný jako ten zahraniční turista. Akorát vám, na rozdíl od turistovi z Ameriky, nemusím vysvětlovat, že knedlík se nejí rukama a nebo že smažený sejra se nejí s rýží. Tak, pardon, smažený sýr se nejí s rýží. Takže to jsou věci, které se občas těm zahraničním turistům musíme vysvětlit, jak tady kulturně fungujeme třeba jinak.
1: Mám pro tebe takovou otázku. Jeden zahraniční turista se podivoval nad tím, že Češi jedí velmi zvláštní jídla, protože jedí maso, které plave v mléce s ovocem.
3: To je co za jídlo.
1: A ještě se v tom máčí chleba. No tak to by mě zajímalo, jestli kluci Ondro, Janku, uhodnete, co tohle má být za jídlo.
3: Toho se trošku bojím.
1: Tak, maso s ovocem, co plave v mléce se zeleninou.
3: Pro všechny posluchače Ondra se dívá podobně vyděšeně jako já. Takže oba netušíme.
1: Netušíte. A v tom se ještě namáčejí plátky chleba, ale jí se to příborem. Tak já vám trošku napovím.
2: Zemlbába?
1: Ne, je to slané, no. To mléko, není mléko, ale je to smetana a v tom je rozmixovaná zelenina. V tom plave to maso.
2: Je svíčková.
1: Jo, svíčková, Ondro. Vyhráváš propisovačku.
2: To by mě nenapadlo teda.
3: Jak říkají američtí turisté, the candle sauce.
1: The candle sauce, jo. No tak možná nějaký zahraniční turista bude úplně stejně takhle koukat nejenom na tu naši svíčkovou.
3: Koukají tak na různá jídla. Někdy si nejsou jistí, jak jíst, či co jíst. Takže proto někdy naše pořady, ten honest guide, což znamená upřímný průvodce, jsou i o tom, že prostě a jednoduše jenom vysvětlujeme například jako ty, co to je svíčková.
1: No vida, je nějaké další jídlo, nebo nemusí to být jenom jídlo, ale něco, co připadá zahraničním turistům u nás hodně zvláštní, nezvyklé, co neznají, nad čím se podivují?
3: Nejsem připraven, přemýšlím, dej mi chvilku. U těch jídel to určitě bude víc příkladů, které mě teď nenapadnou rychle z patra. Určitě je to třeba pěna na pivu, kdy turisti nejsou zvyklí, že má mít tolik pěny. My jsme zvyklí, že té pěny tam je hodně, tak to třeba v zahraničí není tak běžný.
1: Mm-hmm. To ocení hlavně naši malí posluchači.
3: No právě mě to došlo samozřejmě, že ne, tak se omlouvám, já jsem jí nechtěl říct, ale vzadu v hlavě jsem přemýšlel jinou, jakou bych řekl a žádná mě nenapadla. Tak
1: ale nás poslouchají i rodiče.
3: Maminka nebo tatínek to samozřejmě třeba vysvětlí, nebo starší brácha nebo ségra.
1: Tak Ondro, zachraň nás.
3: Což není tak, že by... No.
2: Ještě než jste založili kanál Kluci z Prahy, tak si natáčel pořád Praha versus Prahy, kde ses taky zaměřoval na podvody. Tak jak ses vůbec k natáčení videí a novinařině dostal?
3: Dostal jsem se k tomu tak, že do Prahy, do mýho města, do našeho města, kde žijeme, přijel zahraniční novinář a natočil tady o podvodech a zveřejnil pořad, který se jmenoval Scam City, což znamená město podvodů. A natočil plno situací, kde se stalo obětí různých podvodů. A město na to tehdy zareagovalo na ten jeho pořad tak, že řekli, on si to vymyslel. A já jsem právě jako novinář si řekl, tak já to ověřím. Já ověřím, kdo má pravdu. Jestli ten irský novinář, který tady byl, anebo to město, který tvrdí, že se to nestalo. A vydal jsem se do stejných situací, které on zažil, to znamená, jeho podvedl taxikář, jeho podvedli ve směnárně, jeho podvedli v nějaký restauraci a vyzkoušel jsem všechny ty věci, mluvil jsem anglicky, aby si o mě v těch místech mysleli, že jsem zahraniční turista a potvrdilo se to, co on tvrdil, ten novinář, že skutečně se v těch místech podvádí a já jsem následně konfrontoval tehdejší před víc než 10 lety osazenstvo politické, abych dokázal, že ten novinář si to nevymyslel. A vlastně tímhle jsem se dostal k tématu věnovat se Praze, což mě baví do dneška.
1: Baví to i tvoje diváky, to musím říct, že velmi. Ale přeci jenom, abych trošku obhájila teďka to naše hlavní město, jsou takovéhle situace i v jiných hlavních městech? Jezdíš to občas ověřit i do zahraničí?
3: Určitě, kdekoliv, kde je hromadný turismus, tomu říkejme, tak vy jste třeba někdy slyšeli termín vysokohorská přirážka, tak to je běžný, protože nejvíc turistů, kde jste určitě kdy zažili, je na horách, tak tam se toho taky, skoro bych řekl slovo, zneužije, že ten turista je v takovém prostředí, kde z něj kápne o něco víc. Tak bohužel i stejně to je, ať už v Praze, anebo v jiných turistických destinacích, kterými můžou být Paříž, Benátky a tak dále.
1: Konec konců i v londýnském metru jsem viděla nápisy Beware of pickpockets.
3: Určitě.
1: Tak to je na kapsáře.
3: Zase situace, která souvisí hodně s velkým množstvím lidí a davy a určitě jste někdy slyšeli v pražský tramvaji pozor na kapsáře, což já vždycky k tomu dodávám to důležitý a to, že v pražský tramvaji nebo v metru si lidi věci hlídají a pak si sednou někam do kavárny, do restaurace a svoji tašku si hodějí za záda a tam už si ji nevšímají a tam se děje často plno kapesních krádeží. Tak pozor na to, až uvidíte, že si máma, táta sundali bundu a dali si ji za sebe v restauraci, tak řekněte, tady si dej bacha, tady ti to může někdo vzít.
1: Dělám to taky, Ondro, jak ty si na tom s hlídáním svých věcí?
2: Já si na to většinou dávám pozor, naštěstí.
3: Přední kapsa je vždycky bezpečnější než zadní, to je takový základ.
1: Takže ne batoh, ale dopředu, jako klokanku.
3: Přední, ale spíš do té přední kapsy bych si to vždycky dal a v batohu mít tak maximálně teplejší bundu.
1: Dobře, to je dobrá rada. Holky a kluci, posloucháte Klub Rádia Junior. Naším hostem je Janek Rubeš, youtuber, investigativní novinář a prýma host. Budeme pokračovat zase za chviličku.

0: Holky a kluci, posloucháte Klub Rádia Junior. Naším hostem je dneska investigativní novinář a taky youtuber Janek Rubeš.
1: Pokud je někdo z jiného města a plánuje do Prahy, tak jaké místo bys mu doporučil, kromě těch nejznámějších, jako je třeba Karlův most a Pražský hrad, navštívit?
2: Všechny mimo těch známých. Říkám to důrazně a jasně, apeluji nejen na holky a kluky, ale hlavně na profesorky, profesory, učitelky, učitelé. Berte děti do jiných míst než na most, hrad a Orloj. Nespěchejte na Apoštoly, podívejte se na jiné věci. A já si myslím, že Praha je obrovské město a nabízí toho mnohem víc než jenom tyhle highlighty, nebo já nevím, jak to nazvat. Já věřím a samozřejmě vím, že ty místa jsou překrásný a skrývají spoustu příběhů a historie, ale dovedu si představit, že a nejen my se o to s Honzíkem snažíme zaujmout i jinýma místama, který v Praze jsou skvělí.
0: A když bys měl
2: poradit? Že tak, teď jsme s Honzíkem třeba navštívili úžasný a nový muzeum hlavního města Prahy, který je otevřený na Florenci, je zdarma a jsou tam nádherné projekce toho, jak vypadaly náplavky a nábřeží během staletí. Je tam krásný Langweilův model Prahy, papírově je tam vysvětlen, jak vlastně vzniknul ten příběh, za ním je to krásný. Můžete vidět, že uprostřed staroměstského náměstí stál dům a stejně jako já se můžete ptát, co tam sakra ten dům dělal. Bydlel v něm Jan Hus a pak dům zboural a Jan Hus se zjevil, anebo to bylo možná úplně jinak. A tak dále, a tak dále. Další místo je určitě Kemp, Centrum architektury a městského plánování. Místo, které je zdarma, kam si můžou děti přijít nejen hrát, ale podívat se, jak to v Praze vypadá, jak to v Praze bude vypadat, co se bude stavit, co se bude bourat a tak dále. Teď budou sídlit na novém místě. Takže třeba jenom těch veřejných muzeí, galerií, těchhle z těch center, které jsou zdarma přístupný, si myslím, že je plno.
0: Existuje třeba nějaký web, kde by se tohle člověk dozvěděl, anebo tvůj kanál, váš
2: ne,
0: kanál?
2: Samozřejmě, tak galerie hlavního města Prahy vám ukáže další skvělý místa. Na staroměstském náměstí, nejstarší dům, dům u Kamenného zvonu. Jděte se tam podívat, až tam budete. Až vám někdo bude říkat, tady je ten důležitý Orloj, tak se podívejte doprava a tam stojí nádherný gotický dům. Byl jsi tam někdy, Ondro?
1: Asi jo, ale už si to nepamatuju.
2: Je to tam skvělý, je tam skvělá kavárna, kde si můžete sednout, dát si kafe na pavlači nebo dívat se na věci. Teď je tam nainstalované auto, stará škodovka, může si říct, jak se sem ta škodovka dostala. Takže myslím si, že těchto skrytých míst je plno a my se vždycky, když já mám nejradši vlastně český turisty, který přesně koukají na ten Orloj a říkají, no a tady je to drahý, tady si nemůžeme nic dát, s vnučkou my jsme přijeli z Moravy a říkají,
0: Praze je draze,
2: Praze je draze, a já řeknu, není to pravda. Já vás teď pošlu tady do třech míst. U Zvonu, Skautský institut, tamhle do Bystra na Magistrátu, tam si dejte oběd a tady tohle. Takže těch míst tam je strašně moc a myslím, že objevování jich nás s Honzíkem stále baví a myslím, že by to bavilo i vás.
0: Takže stačí třeba se podívat na ten pořad Kluci z Prahy.
2: Ale já v žádném případě nechci říkat, my jsme tady jediný průvodci. Těch průvodců jsou stovky. Mm-hmm. Každý se věnuje něčemu jinému. Jsou lidi, kteří se věnují jenom architektuře, jsou lidi, kteří chodí jenom po dobrým kafi nebo po levným jídle a je jich plno. Takže si myslím, že i když si kdekoliv na internetu dáte cokoliv vyhledat, tak to vždycky něco najde. A rozhodně ten Orloj, most a hrad, já bych jako si řekl, ty už neviděli.
0: A přece jenom existuje nějaká denní či noční hodina, kdyby si člověk třeba mohl přivstat a fakt to viděl úplně v klidu?
2: Já vím, že když vám řeknu, abyste si přivstali na Karlův most, tak mi řeknete, hele, ráno spíme. A já řeknu, OK, tak ale udělejte něco jiného a vyražte si večer. Ani ne pozdě, třeba jenom v 8 na Pražský hrad. Je to jedno z nejkrásnějších míst. Žádní turisti už tam nebudou, protože katedrála svatého Víta je zavřená a vy tam můžete si sami to obdivovat. Je to nádherně nasvícený. Mimochodem na hradě teď otevřela jídelna, takže i hlavně se tam dá přes den najíst. Takže určitě večer hrad doporučuji.
1: No a jak jste se dostali od natáčení podvodu k dělání průvodce?
2: Takže mě to štvalo a Honzík mě zachránil. Já jsem měl toho plný zuby, protože točit o podvodech, tak tady sedíš v 20 minutách radiožurnálu a velice vážně se bavíš na téma prostě podvodných tady, koho si a čeho si a zlobí se na tebe všichni. A natáčet o těch hezkých místech je příjemnější. Je to hezčí a na konci jsou ty... Teď to bude znít zvláštně. Naši spokojení, říkejme tomu, diváci, divačky, který si řeknou, tyjo, Janku, my jsme viděli ten tvůj pořad a normálně jsme si dali tady skvělý, levný, dobrý jídlo na staroměstském náměstí a nikdy by nás nenapadlo, že tam může být.
0: No, Určitě je příjemnější, když člověk natáčí o těch hezkých věcech a věřím tomu, že ty podvody a takové ty šizuňkové kolem toho, to je hezké české
2: je
0: slovo,
2: krásné.
0: Ano, že to trošku unaví dřív nebo později
2: unaví
0: a
2: to.
0: Že to třeba člověka ne. Už i štve. Dostal jsi se někdy do nějaké nebezpečné situace, když se vrátíš trošku v paměti k tomu původnímu?
2: Ne, spíš ne, určitě ne. Ne. Ne, Praha není nebezpečná, naopak Praha je bezpečná a myslím si, že žádný nebezpečí mimo toho, že se spálíte na něčím drahým nebo nekvalitním, vám tady skutečně nehrozí.
0: To byla právě i naše otázka.
1: To znamená, myslíš, že Praha je nejbezpečnější místo?
2: Nejbezpečnější?
1: Kde jsi byl třeba?
2: Kde jsem byl? No jasně, když dáš bacha na tramvaj, která může přijet zprava i zleva, tak prosím na to pozor, tak Praha skutečně bezpečná je.
0: A žádné místo, které bys třeba řekl, sem nechoďte po 10. večer.
2: Není nic takového mě nenapadá. To, že někde je hluk nebo třeba nepořádek, možná se tam třeba můžete cítit trošku nepříjemně. Takový místa samozřejmě jsou a takový místa jsou nejen ve velkých městech, na západ, na východ, na sever, na jih, všemi směry, ale myslím si, že to nikde není tak, že by člověk měl mít strach. To rozhodně ne.
0: Možná, že bys teďka mohl maličko zavzpomínat, když jsi točil ať už pořad Kluci z Prahy, nebo třeba i ten předchozí, tak třeba někdy byla situace, že jsi šel natáčet a najednou z toho vzniklo něco, co jsi vůbec nečekal.
2: No, takových bylo.
0: Jo?
2: ale vzpomenout si bude zase těžké. Určitě jsou situace, který před tu kameru vám najednou přiběhnou. Já je mám asi nejradši, ale konkrétní ze mě teď nedostaneš. Budu dlouze přemýšlet.
0: Dobře, a co kdybychom si dali písničku?
2: Jasně, a já to mezi tím vymyslím.
0: Ty to mezi tím vymysli. Holky a kluci, s Ondrou Holanem dneska hostíme Janka Rubeše, což je populární youtuber a taky investigativní novinář v Klubu Rádia Junior. Pokud byste měli nějakou otázku, tak nám klidně můžete zavolat. Číslo je 800 199 199. A nebo napište, adresa je Radio Junior @rozhlas.cz. Janek už se těší.

0: Holky a kluci, posloucháte Klub Rádia Junior. Naším hostem ve studiu je novinář a youtuber Janek Rubeš.
1: No a mě by teď zajímalo, jak dlouho trvá vytvořit takový jedno video, který třeba na YouTube trvá 12 minut třeba, tak jak dlouho vám to trvá vytvořit a co všechno na to musíte připravit?
2: Je to různý. Samozřejmě video můžeš připravovat den, kdy si ráno řekneš, hele Honzíku, dneska vysvětlíme, že teda nemají baštit ten knedlík těma rukama, zajdem si do restaurace, objednáme si guláš a já tam poměrně jednoduše to popíšu zahraničním turistům. A nebo při klucích z Prahy řekneme, dneska vám ukážeme, že na Orloji se dají číst vaše svátky a jak tam přečíst čas a kdy zapadne sluníčko. Na tu nějak zásadní přípravu nepotřebujeme. Ale pak jsou témata, kterým se můžeš věnovat taky týden, měsíc nebo třeba rok. Kdy se nějaký téma teprve učíš, kdy se ho naposloucháváš, posloucháš v rozhlase různý pořady o něm, čteš si o něm něco, podíváš se na nějaký film, který ti to téma vysvětlí, takže to může trvat výrazně díl. Teď třeba pracuji na nějakým tématu, který mu se věnuju řádově týdny a týdny a o to víc jsem pak nervózní, až to téma zveřejním, jestli se třeba lidem bude líbit.
0: Potřebuješ k tomu někdy nějaké poradce, odborníky?
2: Vždy. Kamarádi jsou vždycky po ruce, ač to zní zvláštně. Jsou to moji blízcí přátelé, který mají třeba každý nějakou odbornost, takže jdu za nima podle toho, jakou tu odbornost mají. Když točím o architektuře, tak jdu za kamarádem architektem. Když točím o rozvoji Prahy, tak jdu za kamarádem, co se tomuhle věnuje. Když budu točit o umění, tak budu za tím kamarádem. Takže to je obecně si myslím v životě platí. Nebát se zeptat. Moje maminka vždycky říkala, nemusíš to vědět, ale musíš vědět, koho se na to můžeš zeptat, kdo ti to dokáže říct.
0: Máš třeba nějakého, jak se říká, supervizora, někoho, komu třeba dáš prohlédnout to video ještě dřív, než ho pustíš před diváky, protože každý děláme chyby, někdo se může splést. Máš třeba nějaký takový trestný poslech?
2: Jsme to hlavně my dva s Honzíkem, to znamená, on stříhá většinu videí, já se na ně podívám, když stříhám já, tak se podívá Honzík. Honzík je, nechci říct nekritický, ale vždy nešetří chválou, vždycky říká, to je tak skvělý, když to stříháš ty. A já vždycky říkám, no to víš, jo, ale víc než jedno tady za půl roku nesestříhám video. Ale jsou to takzvaní dramaturgové, možná jste někdy slyšeli to slovo z televize, ale i v rozhlase fungují dramaturgové. A ti moji, jeden pracuje v České televizi například, a to je třeba můj blízký přítel, kterýmu můžu poslat to video a on, nebo ten nápad a on to zváží a řekne, tady ještě v tom příběhu chybí tohle, protože nejdůležitější na čemkoliv, nejen na našich videích, ale i na tomhle rozhovoru, i na písničce je příběh. Příběh je to nejdůležitější, co v našich životech máme a záleží na tom, kdo ho umí nejlíp odvyprávět, stejně jako Eva Farná v písničce, která hrála, nebo kdokoliv, kdo mluví k publiku.
0: No a jak hledáš příběh?
2: Ondra se zamyslel a řekl, no to teda nevím.
0: No protože...
1: Ne, je to tak.
0: Je to tak.
1: Jo.
2: A ten příběh může být kdekoliv. Ten příběh neexistuje, že je složitý najít příběh. Příběh můžete být vy, příběh může být vaše ségra, brácha, máma, vaše cesta do školy. Často mi někdo řekne, no jo, ale vy v té Praze, tam těch příběhů je plno. A já si myslím, že i na malý vesnici, já neříkám, že jich tam třeba je tolik jako v té Praze, ale jsou tam. A možná čím menší, tím často víc naše divačky a diváky zajímá, protože je to příběh, kterýmu se nikdo nevěnuje. Příběhu vstyčení vánočního stromečku na Staromáku se budou věnovat všechny média, ale co se děje v rohu toho náměstí, to už si třeba nikdo nevšimne. A to je často to, co mě nejvíc baví, že čím menší a čím víc osobní ten příběh je, tím líp se vám bude vyprávět.
1: A jak teda sbíráte nápady na nová videa?
2: Takhle. Příběhama, který nás zajímají, který mě pálej, který mě dělají radost, když přijdu do nový kavárny, kde si říkám, wow, tohle kavárnu přece musím ukázat víc lidem, aby i Ondra, až půjde do centra Prahy, tak aby si ji užil. Aha, tak většinou nás cvrknou do nosu. Málo kdy se stane, ale někdy se stane, že to je tip od divaček nebo diváků, ale většinou jsou to naše osobní témata.
0: No ale když jdeš prozkoumat nějakou kavárnu, restauraci, abys doporučil ostatním, že se tam můžou třeba dobře a za málo peněz najíst, musíš to tam všechno sníst, ochutnat.
2: Ale to není ta těžká část té práce, jenom aby bylo jasno.
0: No jo, ale třeba naši posluchači teďka tě můžou vidět na kamerách, potom třeba na rozhovoru na YouTube si tě prohlédnou, uvidí, že nemáš pupek, že jsi štíhlý člověk a takhle obcházíš restaurace. Obcházíš je pěšky, abys to pak
2: vychodil.
0: Základ
2: je chodit pěšky a taky samozřejmě rád běhám, ale myslím si, že není to tak, že bychom se přejídali někde v restauracích.
0: Když musíš někoho ne pochválit, jak to cítíš tohleto? Já třeba velmi nerada, když musím někomu říct něco nepříjemného. Já jsem takový ten člověk, co se vyhýbá konfliktům, ale ty nesmíš, viď?
2: Myslím si, že to je... Takže já se asi v tu chvíli jdu, nechci říct zastat, ale jdu tam za někoho, kdo se třeba neozve. A možná to budete znát, když třeba slabší spolužačka nebo spolužák, tak někdo mu dělá nějaký příkoří, tak já si myslím, že je důležitý, aby se za něj někdo nebo za ním vždycky postavil. A teď to bude znít zvláštně, ale já si myslím, že někdy v této situaci jsou třeba turisti, kterým někdo zneužije jejich neznalosti, jejich neskušenosti, a já v tu chvíli k tomu člověkovi přistupuju s tím, že vím, že jdu obhajovat někoho, kdo si to nějakým způsobem zaslouží.
0: Takže ti pomůže takový ten spravedlivý hněv trošku.
2: Spravedlivý hněv, ano. Protože ten člověk nikdy se na něj nikdo nehněval. On si to tak jako dělá, jako ten prostě někdo, kdo někomu vědomě ubližuje. A já myslím, že zásadně ve svém životě rozlišuju to, jestli někdo ubližuje nevědomě, anebo jestli ubližuje vědomě. A pokud někdo ubližuje vědomě, tak si musí být vědom taky toho, že někdo nějaký moment přijde a řekne mu, to nemůžeš dělat, anebo to klidně dělej, ale já tě u toho teda budu natáčet a budu se na tebe zlobit.
1: A jak na vás teda lidi reagují, když je začnete natáčet, a ať to ať už v dobrém nebo ve špatném?
2: Vždycky s otevřenou náručí, protože my přece ve většině případech, kdy jdeme natáčet, tak jdeme točit ty pozitivní příklady. To znamená, že někdo, když přijdeme do místa, restaurace, kavárničky, čehokoliv, muzea, galerie, tak říkám, je, to je super, že jste tady, a pojďte taky natočit tohle, a ať ty lidi vidí, že máme tohle, a ukažte tamhle, že jsme otevřeli druhý muzeum, a ukažte, že jsme otevřeli novou galerii, a že je otevřený tenhle palác,

0: dělají, že jim to přijde normální, že jim přijde normální někoho třeba šidit. Takže stud jsem z těchto osob ještě nikdy nezažil.
1: A z těch, které natáčíte v tom dobrém?
0: Tak jestli oni se stydí, no tak jako, že se stydí před kamerou, kuchařky výdelně a řeknou, ne, Janku, vůbec nás netoč, co na mě míříš tím foťákem? Ne, že mě ukážeš na internetu. Počkej, tak a teď mě natoč. To samozřejmě, to stojí denní chleba, jo. Myslím, že jídelny, lahůdkářství, chlebíčky, cukrárny a pekárny, které ukazují s oblibou v centru Prahy, tak vždycky to je jako, natoč mě, tak počkej, já si aspoň vezmu hezčí koláč, ať to máš líp natočený. Takže ta nechuť být na kameře trvá většinou jen pár sekund.
2: A vzpomeneš si na nějaký moment, kdy tě něco fakt překvapilo při natáčení? Ať už při tom špatné nebo při tom dobré.
0: Každý den nás překvapují věci, které jsme neviděli, nezažili. Dneska jsme třeba s Honzíkem dělali, že jsme nakupovali, co se dá koupit za 1000 korun v turistickém obchůdku a co se dá za 1000 korun koupit v normálním obchůdku.
1: To bude tak asi velký rozdíl.
0: Ten rozdíl je tak obrovský, že my jsme s Honzíkem jako dopředu věděli, jak to dopadne. Udělali jsme si takzvanou rešerši, jako kdy si to vyzkoušíme, podíváme se, ale když jsme měli plněné dva stoly plný cukrovinek a chipsů a pití a všeho a na tom druhém stolečku takhle bylo těch pár malých věcí, tak jsme oba byli překvapení. I přesto, že jsme věděli, do čeho jdeme.
1: 3 čokolády a od znáček.
0: Je to tak, nejsi daleko od pravdy.
2: A má teda Praha pořád čím tě překvapovat?
0: Stále. Praha je obrovská. My se pohybujeme na malinkém území Prahy 1 s naším pořadem ve většině případů, což věřte nebo ne, je 1%, 1/7 Prahy. Takže Praha mě má čím překvapovat. Každá městská část má něco, co stojí za to vidět.
1: Mm-hmm. No a já se pak podívám do mailu, protože tady máme nějaké 3 otázečky, ale teď si dáme opět písničku, holky a kluci. Naším hostem je Janek Rubeš, investigativní novinář a youtuber.

0: Od 14. září vysílá Radio Junior úplně nového Hajaju.
1: No, a o čem to bude?
0: O blechách.
1: Cože? Nespletla ses?
0: Nespletla, vážně. Jmenuje se to Bleší pohádky.
1: Pohádky o blechách jsem ještě nikdy neslyšel. To jsem teda zvědavej.
0: Viď? Já taky.
1: Poslechnete si to spolu s námi? Každý den od 14. září v 19.50 ve vysílání Rádia Junior.
0: Nebo zpětně na webu radiojunior.cz i v aplikaci Můj rozhlas.
1: Dobrou noc. A ať tě blechy štípou celou noc.
0: Tak dobrou. To ne, já nechci, aby mě štípali, pomoc.
2: Holky a kluci, posloucháte Klub Rádia Junior. My tu teď nemáme blechy, ale Janka Rubeše, který je investigativní novinář a taky youtuber, a Ondra má na něj první otázku.
3: Ty jsi na konci minulého vstupu říkal, že se ve videích pohybujete hlavně na Praze 1, ale máš třeba nějaká oblíbená místa na okraji Prahy?
4: No,
3: v jiných městských
4: jasně,
3: částech.
4: Jasně, určitě, tak na okrajích, já jsem vyrůstal na Jižním městě a určitě to je místo, který mám rád, kde jsem jako dítě miloval všechny hřiště a nebezpečný betonový a kovový konstrukce, ale i třeba taková rozhledna Doubravka, kterou mám moc rád, takže kdyby jste chtěli aspoň jeden tip ode mě na okraj Prahy, tak Doubravku vřele doporučuji. Byl jsi tam?
3: Nebyl, ale plánuji se tam jít podívat.
4: Rozhledna zdarma, a krásná, a doporučuji.
2: Kdeže to je přesně?
4: To si musíte najít, kde je Doubravka, to už nechám na vás, to zas tak složité nebude v dnešní době.
2: Dobře.
4: Krásný a výhled krásný a vstupné nula.
2: Mm-hmm. Krištof se ptá, dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda se někdy skutečně bál, že mu někdo ublíží, třeba naštvaný taxikář.
4: Dobrý den, Krištofe, tak teda budu upřímný, když jsme naposledy natáčeli na letišti a byl tam takový hlouček kolem nás, tak jsem trošku nevím, co jsem měl, ale vždy tam stál ten Honzík, který mi tam byl na blízku, a nějak jsme to zvládli. Ale tam to bylo takový nepříjemný.
2: Janinka se ptá...
4: Ahoj, dobrý den, Janinko.
2: Jestli si tě někdy lidé pletou s nějakým populárním hercem, jestli tě poznávají...
4: Prý si mě, a to mi řekl on sám, že si ho pletou se mnou, Marek Ztracený, když jsme se asi před mnoha lety potkali, tak on mi tvrdil, že se mu to někdy stalo. Ale jestli se to děje stále, to už asi si nemyslím.
2: Všichni si najdeme teďka Marka Ztraceného a Janka Rubeše a budeme porovnávat.
4: Marek Ztracený je samozřejmě hvězda letenských rozměrů dnes, takže myslím, že už si nás nikdo neplete.
2: No a to je asi dobře, že se lidé rozpoznávají tak. A píše nám Max, dobrý den, chci pozdravit.
4: Dobrý den, Maxi.
2: Janka Rubeše, protože je mi 14 let a Janka Rubeše sleduju minimálně od 11 let.
4: Wow.
2: Vždycky si pořád pouštím video o dálničních známkách, protože mě velmi mile překvapuje, jak je možné přeprodávání dálničních známek.
4: Maxi, to jsem tak rád, že vás tohle téma zaujalo, protože pro mě je to velká bolístka, o který chci pořád točit a chci do toho tématu dloubat. Když se Ondra ptal, jak to téma najdeme, tohle z toho byla past, do který já jsem se sám chytil, když jsem v Maďarsku si koupil špatnou známku, a myslím si, že i vy mi můžete pomoct, když budeme dál rejpat do ať už oficiálních míst, vyhledávačů, který přístupňují tyhle ty přeprodejce, který si účtují i 100% přirážku. To znamená, vy si jdete koupit dálniční známku, která má stát 300 korun a najednou se vám strhne 600 korun. Takže to je pro mě velký téma, na který se každý léto nachytá na tenhle ten z mého pohledu podvod možná 10 000 lidí. Tak děkuju za tuhle otázku, Maxi.
2: Mm-hmm. A Maxi ještě píše, taky mě hodně zaujalo poslední video, které vydal v neděli o hotelu Four Seasons, který zničil nábřeží v Praze.
4: A to je to téma, jak jste se mě ptali, jestli jsme někdy během natáčení narazili na něco jiného. Tak my jsme si v Praze na náplavce před tímto legendárním hotelem našli místečko a jenom jsme si všimli, že to, kde stojíme, je slepá ulice, přímo na náplavce, na nábřeží. Si říkám, to není možný, že kdo to tady navrhoval, tak to navrhl tak hloupě, že to tady je slepej konec. A když jsem to večer řekl svýmu kamarádovi, který pracuje v Institutu plánování a rozvoje, tak ten řekl, no takhle to tam dřív nebylo. To tam je, až když se postavil ten hotel. Oni si snížili náplavku, aby se tam dalo lépe vidět z toho hotelu. A tím vznikla tato slepá ulice. Já jsem se na ní podíval, říkám, to není možný. A jako ten, jak jste na začátku říkali, co je to ten investigativní novinář, tak jsem začal pátrat a pídit se po té informaci a skutečně ta náplavka se tam uřízla, nebo to nábřeží se tam uřízlo. A z dnešního pohledu to zní jako neuvěřitelný příběh, který my jsme tuhle neděli stejně jako to nábřeží nakousli.
2: No a
4: Je to pozoruhodný. Doporučuji, jestli jste tam nikdy nebyli, tak si tam zajděte a 10 minut pozorujte, jak turisti přicházejí do slepý uličky a všichni se otáčí. Říkají, to není možné. Jak to tady vzniklo? To by přece nikdo takhle nikdy nenaplánoval. A taky, že ne.
2: A ozval se někdy třeba někdo, kdo řekl, ale my jsme to takhle vymysleli, ne. Takhle to je správně.
4: Takhle to správně skutečně není. Není. Takhle to správně skutečně není. A my jsme to téma těch slepých konců nebo slepých ulic otevřeli i na druhé straně, kde se to týká veřejné instituce. A my jsme si tam tak jako dloubli a říkali jsme, tady by to možná šlo změnit lépe, kdyby ta veřejná instituce tady dala pryč jeden plot. Tak si říkáme, to by třeba šlo. A hned nějaký divák, stejně jako Max tady píše, tak se ozval. A řekl, já jsem tam hned napsal na tu instituci, ať ten plot dají pryč, tak schválně, jestli to udělají, tak sám jsem zvědavý.
2: No tak to budeme sledovat, budeme. Teda tento případ. Myslím, že se tady ptala Martina, a já to musím jenom rychle...
4: Dobrý den, Martino.
2: ...najít. Dobrý den, dostal váš host někdy nějakou cenu za svoji práci?
4: Martino, to je asi otázka na moderátory tady, ale pár cen jsem za svou práci nebo jsme s Honzíkem dostali. Ale ta největší cena je, když nás potká divák nebo divačka a jsou rádi, že jsou v příjemném místě na základě našich doporučení.
2: Pomůže to třeba i zviditelnění v některých místech, kde to lidé třeba nesledují, nebo třeba i v rámci nějakých úřadů a lidí, kteří rozhodují o tom, jak bude Praha vypadat, pomůže třeba tohleto, že Janek Rubeš o nás natočil reportáž, tak to se k tomu musíme nějak postavit.
4: Jasně, instituce reagují samozřejmě různě, různě reagují.
2: Různě.
4: Někdy reagují, samozřejmě my se snažíme vždy s institucemi veřejnými vycházet pozitivně a radši bych je chválil, než anil.
2: Dobře, já taky vycházím z toho, že většinou jsou lidé na svých místech, kteří chtějí dělat svět hezčí.
4: Jsou. A já moc nemám rád, když hodíme do jednoho pytle nějakou velkou skupinu a myslím, že je běžné říkat, že úředníci dělají něco špatně a tyhle dělají něco špatně, tak to určitě není. A já si myslím, že úřednice a úředníci stejně jako my ty věci chtějí zlepšovat a to, že občas se najde nějaké schnilé jablko, by nemělo mluvit za všechny. A mimochodem úplně stejně je to třeba s těma taxikářema, který jsme tady párkrát zmínili. Taxikáři jsou super ženský a chlapi, který nás vozejí z A do B a rozhodně nemají jednoduchou práci.
2: Ale my jsme se na tebe teďka vymysleli ještě jednou takovou otázku,
4: skvěle,
2: která je trošku zapojí tvojí fantazii.
4: Skvěle. Začali jsme zajímavě, tak schválně, jak zakončíme.
2: Kdyby ses mohl Prahy zeptat, jako entity Prahy, na nějaké tajemství, které by ti mohla prozradit, na co by ses chtěl dostat? Na co by ses jí zeptal?
4: Já bych chtěl, aby mě provedla v časech dávných. Já bych se chtěl vrátit 100, 200, 300, 400 let zpátky a chtěl bych se tady toulat těma ulicema, ještě než tady ulice byly, ale zeptat se jí jako entity. To nevím, ale tenhle můj jako sen, já bych o tom rád tak jenom snil a procházel se tady v minulosti.
2: A myslíš, že byla někdy lepší doba v Praze než teď?
4: To nevím, to samozřejmě nevím. Myslím si, že se pořád zlepšujeme, ale určitě, jestli si nějaká videa a fotky ukládám a prohlížím s oblibou, tak jsou to stará a je úplně jedno z jaký doby. Strašně se mi líbí srovnávat, jak se Praha mění a kdybyste si to chtěli někdy prohlídnout, tak existuje krásná stránka, která se jmenuje Dvě Prahy, a máte rozdělenou webovou stránku na půl a vlevo vidíte, můžete si dát mapu z 14, tam můžete si dát letecké snímky, jak to vypadalo před válkou, jaký domy tady stály před válkou, a vedle můžete mít druhou a najdete si váš dům v Praze, najdete si vaši školu, najdete si vaší práci a můžete to hezky srovnat. Dvě Prahy.cz vřele doporučuji.
2: Ondro, už jsi někdy díval na starou Prahu, třeba na
3: díval,
2: města?
3: Já tu stránku znám, my jsme se na to dívali na dějepisu.
4: Aha. To je super, to máte dobrýho učitele na dějepis. Já jsem se tam nedávno jsem to použil právě jako argument, že někdo řekl, no a tato ta studna ta tady nebyla. Tak jsem se podíval na starou mapu, říkám, tady je vyznačená studna, na starý mapě ta tam byla.
2: A byla. Když by ti přijel Janku kámoš do Prahy teďka, který tady nikdy v životě nebyl, jmenuji 5 míst, na která bys ho vzal.
4: Tak rychle, vezmu ho na Vyšehrad, vezmu ho na koně Převalského, vezmu ho na kajak na Vltavu, to jsou 3, vezmu ho nebo jí do Muzea hlavního města Prahy a zakončíme to na Vinohradech tady kolem rozhlasu, kde je plno krásných míst, kaváren.
2: To je pravda. No tak já si myslím, že takový hezký výlet Prahou jsme si dneska už tak trošku udělali. Ondro, napadá tě ještě něco, co bychom se mohli od Janka dozvědět?
3: Kde to třeba zakončit? Nebo obědem? Dobrým jídlem?
4: Obědem dobrým jídlem, to máme epizodu, která za chvilku vyjde, a určitě se podívejte, že i v okolí Staroměstského náměstí, 100 metrů od něj, je minimálně 10 restaurací, kde se najíte pod 160 korun. A to mně přijde, že málo kdo ví, takových restaurací je tam plno i v těch drahých, dělám velké uvozovky a říkám to trošku drahých, jako je pařížská, tak i tam se můžete najíst za 155 korun za oběd. Takže to doporučuji takový místa si najít.
2: Tak to je docela i hezká pozvánka na tvoje videa, protože my se můžeme podívat na to, jak se v Praze dá existovat úplně normálně. A holky a kluci, já vám ještě prozradím, že zatímco zněla písnička, tak Janek nám ukázal fotografii na svém telefonu a byly tam dvě hromady, teda jedna velká hromada a jedna malá hromádečka. A ta velká hromada stála 1000 korun a ta malá hromádečka taky. Máme ještě poslední minutku, co kdyby si jenom prozradil, jak to bylo?
4: To je to video, kde co se dá koupit za 1000 korun v turistickém a neturistickém, a stejný to je s tím jídlem. To znamená, když vám někdo řekne, na Staromáku je draze, tam se najíte tak za 500, tak není to pravda. Nepropadejte této ustálené lži, že v centru Prahy je draze, není. Tak jestli je jedno místo, kam vás můžu poslat na levný oběd, tak je to třeba ta budova magistrátu, kde právě úředníci a úřednice mají to krásný bistro, jmenuje se Meziřádky a vřele ho doporučuju. Je to skvělý místo, kde si dáte něco dobrýho.
2: Tak třeba se tam všichni potkáme. Janku, my ti moc děkujeme, že jsi dneska přišel, že jsi nám prozradil tolik zajímavostí o Praze, ale taky o své práci. Už víme, co to je investigativní novinařina. A budeme se dívat na tvoje videa.
4: Moc děkuji vám, moc díky, že jste poslouchali, a děkuji, že děláte takhle skvělý pořady.
3: Děkujem.
2: Měj se moc hezky, ahoj.
4: Vy taky, ahoj. Ahoj.
2: Holky a kluci, dneska pro vás vysílali Ondra Holan
3: a Jana Richterová. Ahoj.
2: Ahoj, dobrou noc.
4: Ahoj, Julie.
5: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás Skřítek Hajaja. Už tu čekám na všechny, kteří jsou zvědaví, co bude dál s pětkou bleších kamarádů. Přišli sice o voříška Ťapku, ale park je přece plný psů a páničků. Stačí se někoho vybrat a včas si mu skočit do kožíšku. Druhá bleší pohádka se jmenuje Renča a Arabelka. Tak honem do postýlek. Právě začíná.

0: Dobrý večer, děti. Pět blech, Meda, Béda, Renča, Skóča a Pišta smutně dřepělo na lavičce v parku. Neměli domov, neměli zvířátko, na kterém by mohli žít. Smrákalo se. Parkem začali chodit páničkové se svými psíky na večerní venčení. No, snad půjde někdo dostatečně blízko, aby mohli naskočit. Dlouho to nevypadalo. Ale pak se k lavičce přiblížila dáma a na třpitivé šňůrečce si vedla maličkého psíka. To je naše šance, vykřikl Pišta.
1: To těžko, protestoval Skóča. Vidíte, jak je ten pes navlečený.
0: A ta paní strašně voní, upozornila maličká Meda. Všechny se asi nechytíme, přikývl Béda. Na nejvýš jedna z nás, že by... Já, vykřikla zrzavá

0: Enča. Bleskově se rozhoupala a než Béda svou myšlenku dokončil, hop, byla pryč.
1: To je celá renča střelená,
0: povzdychl si Pišta. Čtyři blechy dál osaměle seděli na lavičce a s nadějí vyhlíželi příchod dalšího chlupatého domova. A renča? Té se opravdu podařilo doskočit na oblečeného psíka. Přeskákala po vyšívaném propínacím kabátku až k jeho hlavičce a chlupatým špičatým ouškům.
2: Ahoj,
0: pozdravila ho. Pejsek sebou škubnul.
2: Co pak je, Arabelko?
0: Zeptala se psíka navoněná paní. Arabelka se zastavila a zavrčela. Bleška ovšem slyšela toto.
2: Co si zač? Ty, co mi sedíš za uchem?
3: Jsem renča, tvoje blecha, odpověděla. Tobě se líbí ty šatičky?
0: Arabelka strnule stála a její paní na ní nechápavě hleděla. Po chvíli pejsek nejistě zavrčel odpověď.
2: Jsem čivavá, jsem křehká a miluju teplo.
3: Jo, a líbí se ti ty šatičky?
0: Trvala na své otázce blecha. Arabelka si sedla, o tomhle jí nikdy nenapadlo přemýšlet.
2: No, když mrzne, tak jsou fajn.
3: A když nemrzne?
0: Co je tohle za otázku? Fenka divoce zavrtěla tělíčkem, aby prozkoumala, jak se v oblečku stejné barvy, jakou měl paniččin kabát, cítí.
2: No, když nemrzne, tak mě spíš štvou,
0: odpověděl konečně psík.
3: Třeba nejsi křehká. Kdybych tě štípla, tak co?
0: Pokračovala ve znepokojivých dotazech blecha.
2: Nevím, asi bych omdlela,
0: vydechla Fenka.
3: Tak to zkusíme?
2: No, raději.
0: Renča málo kdy čekala, až někdo domluví. Bleskově se vsunula Arabelce pod kabátek a štípla jí. A Arabelka neomdlela. Vyskočila do vzduchu, vysoko, a následně sebou plácla na zem a zuřivě zaválila několik sudů.
2: Co je to, Arabelko? Vykřikla paní. Božinku, ty se zcela umazala, aby ty jsi mi nebyla nemocná.
0: To štíplo, vyštěkla Arabelka na blechu.
3: Ha, tak nejsi křehká. A pod tím tvým kabátkem se mi líbí. Zůstanu u tebe,
0: oznámila Renča Fence.
2: Ale já nechci.
3: Oblečky taky nechceš a máš, je?
0: Zasmála se Renča, načež Arabelku znovu štípla. Ta strašlivě zavila, vytrhla své paní z ruky třpitivé vodítko a začala lítat po parku a zuby ze sebe strhávat šatičky.
2: Ari, no co to je? Ari, pojď ke mně!
0: Křičela paní. Ale Ari neposlouchala. Paní proto nezbylo, než začít psíka chytat, což se jí nakonec po značném úsilí povedlo. Musela ale po čtyřech vlézt do neprostupného křoví a odtamtud Fenku, třímající v zubech kus svého oblečku, vylovit.
3: Ty jo, ty jsi teda divoká,
0: pochválila Arabelku Renča.
2: Jo?
0: Zeptal se udýchaně a potěšeně psík.
2: Honem domů, miláčku,
0: sténala dáma a snažila se je obě očistit. Nevěděla ale, že si spolu se zmítající se Fenkou, umazanou a otrhanou jako ještě nikdy, bere domů i blechu. Arabelčin domov Bleše Renče vyrazil dech. Psík nejenže měl postýlku, třpitivou mističku na jídlo i vodu. Měl taky šatničku plnou oblečků ve všemožných barvách.
3: Tady mi bude dobře,
0: vydechla Renča.
2: Ale moje paní mě často koupe, varovala jí Fenka. Tam vedle je koupelna a půlka lahviček na vaně je pro mě.
0: Renča se zachvěla. Pak jí ale zrak ulpěl na řadě srovnaných psích kabátků a uklidnila se.
3: Počkám tady. Je tady takových schovávaček?
2: To ne. Já už ty blbý šaty nechci.
0: Vyštěkla Arabelka. Vytrhla se své paní a začala vší svou čivavý silou demolovat šatničku a trhat oblečky.
2: Ari,
0: začala zase ječet paní.
2: Co je to s tebou?
3: Ta to nepochopí,
0: okomentovala situaci Bleška.
2: Já to nechápu. Sténala dáma a prala se s psíkem, který odmítal vydat zlatavý kabátek s bambulkami. Nakonec ho paničce z ruky vyškubl a zalezl s ním pod skříň.
4: Aby ty jsi mi neměla vsteklinu,
2: děsila se paní.
3: Vždy to říkám, nepochopí, že jsi zvíře a ne hračka.
2: Pobaveně šeptala Arabelce do ucha blecha.
4: Když mi něco nechutná, tak to pochopí a nedává mi to,
2: nesouhlasil psík.
4: Vylez, okamžitě mi vydej ten overal,
2: rozkřičela se dáma.
3: To je nemožná,
2: bavila se dáminým zoufalstvím Renča.
0: Jenže právě v tu chvíli se Arabelce v hlavince zrodila zásadní myšlenka.
3: Poslyš, blecho, jestli se mi podaří mé paní vysvětlit, že nechci oblečky, přestaneš mě štípat a vůbec odstěhuješ se k někomu jinému?
5: Fíha, ty nejsi jen divoká, ty jsi i chytrá čivava.
3: Tak odstěhuješ? To se ti nepovede,
2: řekla spokojeně Renča.
3: Takže ti to klidně slíbím.
0: Pozorovala přitom dámu, jak sbírá cáry oblečků a vykřikuje přitom.
4: To ne, to je kašmír a tohle bukle, to ne.
0: Uvidíme, štěkla Arabelka a vylezla spod skříně. Docupitala ke své štkající paničce a olízla jí něžně obličej. Pak jí jemně tlamičkou vzala z ruky utrženou nohavici a odnesla k odpadkovému koši. Dáma na psíka zaraženě hleděla.
4: To vypadá, jako bys měla něco proti svým oblečkům,
0: zašeptala. Fenka se k ní v zápětí vrátila a po psím způsobu jí zase opusinkovala. A pak to udělala ještě mnohokrát. Dala pusinku, sebrala obleček, odnesla ke koši. Paní obleček vzala, narovnala a chtěla vrátit do šatny. Arabelka paní opět trpělivě olízla a oděv opět odnesla. A znovu, a znovu. Nakonec zmožená paní řekla.
4: To jsem z toho jelen. Miláčku, ty prostě nechceš nosit šaty, že?
0: Arabelka vesele zaštěkala. Následovalo další velké pusinkování, které z čivavýho ouška pozorovala čím dál zachmuřenější blecha.
4: Tak já už ti je dávat nebudu,
0: řekla přemožená paní.
4: Půjdeš ale do vany, ano? Jsi špinavá jako čuně.
0: Arabelka radostí vyskočila a bleška Renča z ní posmutnile seskočila. Tak to vypadá, že už je zase bez domova. Blechy jsou totiž různě divoké a zlobivé, vždycky ale drží slovo. Co se dá dělat? Při raním venčení se bude muset zase vrátit do parku. Snad tam její bleší přátelé ještě budou. Dobrou noc.
6: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
7: Rádio Junior, velká pohádka.
8: A teď už máme pro vás napínavý příběh o princezně Aně, která podnikne složitou cestu, aby získala zkušenosti pro svou vladařskou budoucnost. Pohádku Princezna z nejlepšího království napsal Marek Horoščák. Režie v roce 2017 Lukáš Kopecký. Účinkují Barbora Goldmanová, Michal Bumbálek, Jana Koločová a další.

0: Doslechl jsem se, že jsi zase nocovala ve stáji.
1: A co je na tom tak strašně špatného?
0: Nesluší se, aby královská dcera spala někde na slámě mezi zvířaty.
1: Ale když mě všechny ty nazdobené peřiny a kraječky příšerně nudí. Všude je tolik prachu, že se mi z toho chce pšikat. Hepčík! Hepčík!
0: Nehraj mi tu komedii, Aničko, začínám toho mít dost.
2: Proč zvyšuješ hlas, drahý?
0: Naše dcera už je skoro dospělá, měla by se vdávat, ale místo toho tropí jen samé hlouposti a skopičiny.
1: Hepčík! Dospělá, dospělá. Přitom se ke mně pořád chováte, jako kdybych byla malé děcko.
2: Dívala ses na portréty těch urozených pánů, co donesl posel? Líbil se ti některý?
1: Co já vím?
2: To já bych si vybrala hned. Určitě ne toho s tím knírem, ten je hrozný. Ale ti další mládenci vypadají rozhodně k světu.
1: Právě ten kníratý se mi líbil. Ale vdávat se nechci. To je otrava.
0: Tak ale dost. Přestaneš odmlouvat nebo...
1: Nebo co?
0: Nebo tě pošleme do světa.
1: Hurá!
2: Cože? Jak do světa?
0: Totiž chtěl jsem říct...
1: Pojedu do světa. Tam je jistě mnoho k vidění. Nejsou tam rodiče, co mi pořád jenom něco zakazují.
2: Tak moment. Moje dceruška přece nepůjde jen tak potulkou světa kraj. To bych se na to podívala.
0: No, ale totiž už jsem řekl.
1: A co řekl král? To platí. Jdu si zbalit věci na cestu.
2: Co pak si ztratil rozum? Je to mladé děvče, víš, co všechno tam na ní číhá?
0: Je jiná doba, má drahá polovičko. Dívky jsou samostatné a vyspělé mnohem dříve než kdysi. Chce nám ukázat, že si dokáže poradit sama, tak ať si poradí.
2: A co když se jí něco stane? Nemůžeme jí přece pustit jen tak samotnou.
0: No dozajista se jí něco stane. Nabude zkušeností a zmoudří tam. Alespoň doufám.
2: Takhle může uvažovat jenom muž.
0: Sama si viděla, že nic nepomáhá. Ani domluvy, ani zákazy, ani tresty. Dokonce ani tělesné tresty.
2: Ty jsem výslovně zakázala.
0: Takže nemohli pomoci.
2: A co kdyby jela jen na návštěvu do sousedního království? Samozřejmě se skupinou zbrojnošů, ale jenom v lehkém kočáře.
0: Ale to přece úplně ztrácí smysl.
2: Přece ji nemůžu pustit jen tak bez ničeho.
0: Musíš.
2: Roztrhá mi to srdce.
0: Všem rodičům trhá srdce, když děti odcházejí z domu. Když naše dcera nepozná ze světa nic než tohle království, jaká z ní pak bude královna?
2: A není snad po svém tatínkovi chytrá dost? Nemusíš se přece vláčet po světě plném nebezpečí.
0: Jednou mi za tohle rozhodnutí poděkuješ.

0: Milá maminko, milý tatínku, přišla jsem se rozloučit.
1: Pro pána krále.
2: Pro paní královnu.
0: Vydám se na cestu a přijdu celá zocelená a naplněná životními zkušenostmi a moudrostí.
1: A to chceš jít jen takhle nalehko? V pumpkách, halence a s batuškem? A co to máš za příšerný účes, Aničko?
2: Kdo ti okudlal tvé krásné vlásky? Vždyť vypadáš jako kluk.
0: Chci působit protřelé a přitom nenápadně. Příliš nás ženštilost by mi putování usnadňovala. Je to cena, kterou zaplatím ráda. Vlasy znovu narostou a do ženských šatů se také můžu kdykoliv převléknout. Takto, budu lépe čelit nástrahám osudu.
2: Když myslíš, že ti to pomůže, dcero?
1: Nechci být zbytečně patetická, ale nemohu to říci jinak. Mé srdce zaplavil nevýslovný smutek.
0: Nemějte strach, milí rodičové. Všechno dobře dopadne. Vrátím se domů plná zážitků a možná i s ženichem podle svého gusta.
1: Kde jsme jen udělali ve výchově chybu?
2: Milá dcero, ani nevíš, jak je mi líto, že nemohu vzít své rozhodnutí zpět. Vezmi si tento váček s mincemi. Není jich mnoho, ale alespoň poznáš hodnotu peněz.
1: Ty se snad zbláznil. Vždyť bez peněz bude už dočista ztracená.
2: A nebo se brzy vrátí, až jí dojdou.
1: Nikdo mě nikdy nepřesvědčí, že je to dobrý nápad. Máš ji na svědomí. A mě taky.
0: Tak pa, milí rodičové. Mějte se to nádherně a ne, že se budete ze smutku příliš přejídat.
1: Kdo jen sešije mé srdce, je dočista na cáry.
2: Jdu do sklepení pro nějaký dobrý ročník vína, abych mohl v klidu rozjímat a vstřebat tento zlomový životní okamžik.
1: A co já? Se mnou už tady nikdo nepočítá?
2: Ale samozřejmě, že ano, moje drahá polovičko. Červené? Nebo bílé?
1: To je jedno. Jen už mi prosím tě něco nalej. Jsem z toho všeho celá rozčilená.

A teď kudy? První rozcestí, první rozhodnutí. Jedna cesta vede do hor, druhá do malebného údolí. Co teď? Napoví mi snad někdo? Nějaký tvor? Zvířátko? Nic. Les mlčí a jen si tak šumí. Tak je docela chladno. Hodím si mincí. Šup. Tak. Takže do hor. Opřu se o hůl a hurá.

0: stala. Měla jsem hezký jít údolím a schovat se někde na noc pod stromy. Tady fouká ledový vítr a není se kde skrýt. Ani kamzík, ani jiné zvířátko v dohledu. Jau! Všude jen kamení a skály. A slunko neúprosně zapadá za obzor. Kam se jen poděju. Ale co to nevidím? Jakási horská chata. Zkusím se zeptat, jestli mě tu nechají přespat. Nebo jestli mi nedají aspoň něco na zahřátí. Haló! Haló! Je tu někdo? Nikoho nevidět. Přitom oheň hoří. Je tu pěkně teploučko?
1: Dopad mi to sem leze. Copak je to za skřeta s písklavým láskem? Kdo tě sem pustil?
0: Jejde, to jsem se lekla. Promiňte, pane. Hledám místo, kde bych přenocovala.
1: Přenocovala? Takže ty jsi holka.
0: No, ano.
1: To tu ještě nebylo. Většinou sem lezou kdejací pobudové, co se schovávají před zákonem, nebo turisti. Co si zač?
0: Turistka.
1: Tak to nám tu vážně chybělo. A kam jdeš?
0: Do světa. Naše království je sice dozajista to nejlepší, ale chci přesto poznat, jak to chodí jinde.
1: Máš peníze?
0: Trochu.
1: Nocleh není zadarmo. Uvařím ti polívku a lehnout si můžeš tamhle na kavalec. Bude to stát 2 sladky.
0: Ale to je moc peněz.
1: Taky můžeš přespat venku na kamení, tak si vyber.
0: A nedal byste mi slevu?
1: 2 zlatky jsou za nocleh. Polívka je zlatka navíc.
0: Tak tomuhle se říká vysokohorská přirážka.
1: No to víš, tady na horském hřebenu je tvrdý život.
0: Jak se vlastně jmenujete?
1: Jedoň.
0: To je teda jméno.
1: Můj táta byl Smrkoň a jeho táta...
0: Borovicoň.
1: Jak to víš?
0: Jsem bystrá.
1: No určitě. Když si necháš nabulíkovat takovouhle hloupost.
0: No jo, jsem to ale trdlo.
1: A to se nebojíš takhle sama na cestách?
0: No, někdy jo. Ale vy vypadáte sympaticky a neškodně. Máte ženu?
1: No...
0: Jejky. Dobrý den, paní Jedloňová.
2: Jaké pak jejky? Ty se mě bojíš?
0: Ale kde pak? Jenom vypadáte trochu jako čarodějnice.
2: Co si o sobě myslíš? A kdo to vůbec je, Jedloni?
1: Holka, co zabloudila?
2: To známe. Co pak tě napovídal tady ten můj starej Jedloň?
0: Prosím, nic. Nabídnul mi polívku.
2: Polívka není zadarmo. Nic není zadarmo.
0: Je za zlatku, já vím. A z čeho je ta polívka?
1: Trocha bylin, kus kamzíka, liši a choroše.
0: To jste vařila vy? Bude jistě výtečná.
2: Nebuď hubatá. Polívku a spát.
1: Čarodějnice, to s tomu dala.
0: To je tak protivná pořád.
1: Ale ne, jenom žárlí.
0: Na mě, vždyť jsem celá ušmudlaná a vypadám jako kluk.
1: No to víš, asi mě má pořád i po těch letech ráda.
0: Takhle vypadá věrná láska.
1: No, taky.
0: Takhle to tedy chodí po letech manželství. A vy ji máte rád?
1: Ale to víš, že jo. Co je tohle za drzé otázky?
0: Rodiče chtějí, abych si vybral ženicha a já nevím, jak poznat, že je to ten pravý.
1: Ženské si pořád jenom vymýšlejí. Že prý to s námi myslí dobře a kde si co si a přitom...
2: Jedloni, to platilo i pro tebe. Hajdi na kuče.
1: Už jdu.
0: Ale vy přece můžete, paní Jedloňové, říct, že se vám něco nelíbí, ne?
1: No to víš, že jo. Ale ona si stejně udělá svoje.
0: To moje maminka.
2: Jedloni.
1: Víš co, běž už spát. Začínám mít toho tvého švitoření plné zuby.
0: Ale...
1: Nebo snad chceš ven do té fujavice?
0: To ne.
1: Tak hajdi na kutě. Jo, abych nezapomněl. Až se ráno vydáš na cestu, nechoď úbočím doleva. Stezka vypadá dobře, ale v půlce je příkrý sráz.
2: Jedloni!
1: Silný vítr by tě mohl smést rovnou do potoka. Běž do údolí vpravo. Cesta je sice delší, ale bezpečnější.
0: Tak děkuju, pane Jedloni.
1: Dobrou noc, děvče.

Další, ale bezpečnější. Co? Jako bych byla malé děcko. Nějaký podivín z horské chatrče, co si nedokáže poradit s vlastní ženou, mi tak bude radit. Co pak nepoznám sama, která cesta je dobrá? Vždyť tady ta vlevo je přece docela pěkná. Docela pěkná stezička. Překrásná stezička.

0: celá mokrá a poškrabaná. Batoh roztrhaný. Proč jsem tak paličatá?
1: Ale, kdo pak to tady běduje?
2: Jejda, co jsi zač?
1: Dosál.
2: Cože?
1: Dosál.
2: Jo, nosál, no, to vidím, znám tě z ilustrovaných knih. Já jsem myslela, jak se jmenuješ?
1: Ebil.
2: Co děláš tady u potoka pod horským hřebenem? Jestli si dobře vzpomínám, tak bys měl žít v deštných pralesích.
1: Ale tam je život tuze těžký. Vydal jsem se do světa a skončil na téhle mítině. Zatím. A co tu děláš ty?
2: Já jsem se taky vydala do světa.
1: Tak si běž. Aspoň tady bude zase klid. Ženské všude dělají akorát rozruch.
2: Máš ženu, Emile, nosálici?
1: Měl jsem. Utekla by s jiným.
0: Tak to je smůla.
1: Ale ne, toho druhého nosála taky nechala. To tak mezi dosály a dosálicemi chodí.
2: A to ti nevadí, že tady žiješ tak sám?
1: Mám tady klid, když se zrovna nepadají lidi.
2: A ty bys nechtěl žádnou nevěstu? To přece nikomu nesvědčí vyvalovat se na louce jen tak z bůh darma.
1: Nebudruj by tady, na to dej sem zvědavý.
2: Vole.
1: Copak jsem ti už neřekl, že je to mezi dosály trochu složitější?
2: Dobře, nechám tě tady rozjímat a půjdu. Poradíš mi kudy?
1: Tahle cesta vede do velkého města. Já bych tam šťastný nebyl. Ale tobě se to třeba bude líbit.
2: Tak já to tedy zkusím. Beděj se tu hezky, Ebile.
1: No jo. A opatruj se, děvče. Svět není všude jenom hezké místo.

0: jsem podiv.
1: Nemotej se tu.
2: Pozor.
0: Tady je lidí, toho hluku, křiku, prachu.
3: Co pak neumíš chodit?
0: Proč mě rodiče nikdy nevzali do velkoměsta? Tohle vůbec neznám, připadám si docela ztracená.
1: A co koukáš?
0: Je to tu pěkné, nablízkané, zařízené pro nobel mládež, co ráda nakupuje podle poslední módy.
4: Koupíte za levno.
0: Až se mi z toho motá hlava. Ale tohle přece není nic pro mě. Teď mě málem přijel kočár.
5: Koukej, kam šlápeš, trhané.
0: Tak snad se tolik nestalo.
5: Víš, kolik musím přepravit cestujících, abych si vydělal na misku polívky?
0: To nevím.
5: Je vidět, že jsi to nikdy neskusil. Nebo spíš...
0: Neskusila.
5: No jo, holčička se vydala na cestu jen tak s batůžkem a čeká, že jí svět bude ležet u nohou.
0: Nebuďte protivný, pane drožkáři. Co kdybyste mi půjčil ten váš vůz?
5: Chceš mě připravit o živobytí?
0: Jenom bych chtěla zkusit, jaké to je pracovat.
5: Přesně, jak jsem říkal, jenom si to zkusit, jaké je to být chudý a pak zase zpátky do pohodlí domova a vykládat rodičům, jaké to bylo ve světě dobrodružné.
0: To je to na mě tak vidět?
5: Vozím lidi 30 roků, mám na ně čuch. Bohatého od chudáka poznám na 100 honů, ať je vyhastrošený, jak chce.
0: Takže mi kočár nepůjčíte?
5: Je to jediné, co mám. Špatně zatočíš, nabouráš a drožka je na maděru.
0: A svezete mě?
5: Když zaplatíš.
0: Dám vám zlatku za okružní jízdu.
5: Tak si naskoč. Kam chceš nejdřív?
0: To je jedno. Všechno je to pro mě nové. V našem království za horským hřebenem takové velkoměsto nemáme. U nás žije tak málo lidí, že se všichni znají.
5: Tak dobře. Ukážu ti, jak to u nás chodí.
0: Určitě je tady spousta úžasných míst, ale nechci vidět jenom široké ulice plné barevných obchodů. Chci poznat i ty úzké uličky, co se ztrácejí tamhle pod obzorem.
5: Ukážu ti všechny čtvrti. Od té nejkrásnější po tu nejobyčejnější. Hije! Vidíš ty velké paláce s věžemi?
0: Ty vysoké až do nebe?
5: Tam žijí bohatí lidé. Celý den jen sedí, hladí si svá velká břicha a odfukují z té hromady jídel, co do sebe pořád cpou. Říká se, že jsou šťastní.
0: Vy si to nemyslíte? Vždyť přece mají všechno.
5: Nevím. Něco mi říká, že někde uvnitř možná úplně šťastní nejsou.
0: A co je tady za tou zatáčkou?
5: Tam žijí rybáři. Mají těžkou práci, protože moře už dávno nerodí tolik ryb, kolik lidé chtějí sníst.
0: Proč nedělají něco jiného?
5: Protože tu jiná práce není.
0: To se s tím nedá něco dělat?
5: Nic. Všichni chtějí žít, všichni chtějí být šťastní. A nikdo nechce poslouchat, co mu říká někdo jiný. Chtělo by to osvíceného panovníka, kterému by lidé věřili a on jim řekl, jak věci dělat správně.
0: A takového panovníka tady nemáte?
5: Kdysi jsme ho měli. Ale od té doby, co umřel, se jeho nástupci starají jen o to, aby se sami měli dobře. O své poddané vůbec nedbají.
0: To u nás se vždycky král poradí s radou moudrých a nechá ji hlasovat, než vydá nějaké důležité rozhodnutí. Myslím, že naše království za horským hřebenem je to nejlepší království.
5: To si myslí každý o svém království, že je to nejlepší.
0: A vy ne?
5: Jsem už starý. Viděl jsem toho za svůj život příliš mnoho.
0: A co je tady v téhle tmavé uličce?
5: Tady bydlím já a moje rodina.
0: Jejda, to je ale malý domeček.
5: Ale stačí nám. Kam tě mám ještě zavést?
0: Musím někde přenocovat, tak asi do hotelu.
5: Do kterého?
0: Mám poslední dvě zlatky.
5: To není ani na lacinou ubytovnu.
0: Nepůjčil byste mi, abych nemusela spát na ulici?
5: Vždyť tě vůbec neznám.
0: Mohla bych zítra jezdit místo vás?
5: Zítra, to známe. Nabouráš a co potom?
0: Tak si tady u stelu někde v parku.
5: Nic takového. Město je v noci pěkně nebezpečné. Dovezu tě do jedné levné noclehárny, kterou provozuje můj známý. Zaručím se za tebe, ale peníze mi musíš vrátit, až je budeš mít.
0: Tisícere díky. Hned zítra si najdu práci a všechno vrátím.
5: No, to jsem zvědav.

0: Zdálo se mi o tatínkovi a mamince. Byli smutní. Seděli u bohatě prostřeného stolu, ale nic nejedli. Tak jsem se probrala v této rozvrzané posteli, v temné komůrce levné noclehárny. Už druhý den nemůžu sehnat práci. Byla jsem na tržišti, ale pomocníky nechtějí.
1: Běž pryč. Copak takové tichýko může být něčemu dobré?
2: Spadne na tebe pytel brambor a rozmačká tě.
0: Byla jsem i v několika dílnách, ale řekli mi, že když nic pořádného neumím, jsem jim k ničemu.
3: Umíš jít boty?
1: Umíš tkát látky?
4: Umíš vůbec vzít do ruky jídlo?
3: Dělali tyhle ručičky někdy něco?
5: Umíš vůbec něco?
0: Byla jsem i v přístavu a tam mi řekli, že možná dnes by nějaká práce mohla být. Potřebuju peníze, abych mohla splatit dluh a také na další cesty. Přece to jen tak nevzdám a nevrátím se domů se sklopenou hlavou.

0: Tak šup, rychle do práce.
1: Za chvíli přijede další loď, musíme si pospíšit.
2: Ruce mám už bolavé a plné puchýřů.
3: Jestli nechceš makat, můžeš klidně jít.
0: Makače tady netrpíme.
2: To dobře vím, jenom všechny ty rybí oči, všechny ty ploutve, všechny ty skřele. Motá se mi z toho hlava.
1: A z té vůně, viď?
3: Tak tady máš další koš.
2: Už jdu na to. To vydržím, nevzdám to, nevzdám to.
4: Pane drožkáři, tady máte, co jsem vám dlužna.
5: Nevěřil jsem, že se vrátíš. Překvapila jsi mě.
4: 3 dny jsem čistila ryby. Jsem celá ustrouhaná a ty šupinaté tvory nemůžu už ani cítit. Jak tohle někdo může dělat každý den?
5: Každý den a celý život. Takových lidí je spousta a nikdo z nich nemá na vybranou.
4: Ale co pak na to nejsou nějaké stroje? Co pak to nejde nějak jinak?
5: To víš, že by to šlo, ale to by o tom musel někdo rozhodnout.
4: Slibuju, že se o tom zmíním našemu králi, až se vrátím z cest. Mohl by třeba poradit tomu vašemu, jak na to?
5: To jsem zvědav, jestli to pomůže. V našem království se některé věci nemění už spousty let.
4: Zítra z města odjedu. Viděla jsem už dost. Měla jsem štěstí, že jsem si vydělala tolik, abych mohla putovat dál.
5: Kdybych byl mladší, hned bych se také vydal na cesty.
4: Ale tenhle večer je ještě můj. Strávím ho v zapadlém bistru ve čtvrti u přístavu, kam turista nevkročí. A dám si nějakou místní specialitu.
5: Dej si pozor na lidi, co tam chodí. Přece jenom to není nejbezpečnější místo pro mladou dívku.
4: Nemějte strach. S místními už jsem se seznámila v rybárně a jsou to vesměs hodní lidé. Tak zbohem a díky za vše.
5: Zbohem. A opatruj se, děvče.

0: Pane číšníku, dala bych si ty smažené kobylky.
1: Jak si přejete, madam?
0: A sklenici zlatavého čaje.
1: Jak je libo? Mimochodem, tamhle ten pán vám posílá tento lístek.
0: No tohle. Ten kníratý mladík v tom pestrobarevném plášti, co chce působit extravagantně. Aha. A přitom vypadá spíše potrouble.
1: Přesně ten.
0: Směl bych vás pozvat na večeři? To je ale drzý člověk.
1: Ale velmi zámožný, zdá se.
0: A vy si potřebujete vydělat, chápu. Vzkažte mu, ať si ke mně přisedne.
1: A jak je libo, madam.
0: Co dělá tenhle hastroš v obyčejném bistru? Co mi může chtít? Jsem celá ušmudlaná v příšerných hadrech a budu jíst kobylky. No nic, třeba se dobře pobavím.
2: Dobrý večer. Smím si přisednout?
0: Když tak moc chcete.
2: Jste zdejší, slečno?
0: O, nikoli, pane. Pane.
2: Jsem princ Willibald VIII. Toho času na cestách po světě.
0: A tak. Jsem princezna Anna z království za horským hřebenem. Toho času taktéž na toulkách po světě.
2: O, takže princezna. Cestujete inkognito, zdá se.
0: Jak to myslíte?
2: V utajení, v přestrojení.
0: Vím, co je to inkognito, princi. Něco se vám nezdá na mém oděvu?
2: Jeví se mi poněkud, jak to jen říci, simplicistní.
0: Jakže?
2: Je prostě, je prostý.
0: Aha, na cestách je to takto pohodlnější a praktičtější.
2: Ano, ano, utilitárnost, totiž účelnost především.
0: Konec konců, pro práci v rybárně je tento oděv naprosto dostatečný.
2: V rybárně?
0: Pracovala jsem tam.
2: Cože? Pracovala?
0: Ano, 3 dny a teď si užívám zaslouženou odměnu.
2: Tak odtud ten zvláštní odér. Zajímavé. Jste asi z chudého království.
0: Vůbec ne. Jsme prosperující a vzkvétající země. Myslím, že jsme nejlepší království široko daleko.
2: Tak tomu ale ani zamák nerozumím. Já sám jsem se vydal na cestu, abych si trochu užil světa a doma, abych pak mohl vyprávět dobrodružné historky. Ale cestování samo o sobě je nekomfortní, tedy...
0: Nepohodlné, já rozumím.
2: Ano, ano, velmi nepohodlné. Takže když si představím, že bych u toho měl ještě pracovat, což jsem konec konců nikdy nedělal, protože kromě toho, že se to pro urozeného muže vůbec nehodí, je práce vesměs displezantní, tedy nepříjemná záležitost, pokud vím. Z doslechu.
0: Slyšel jste dobře. Bolí mě ruce, záda, ale vydělala jsem si své peníze.
2: Já mám peníze tady v Měšci. A kdyby náhodou došly, pošlu si spěšného posla pro další.
0: To je ale směšně jednoduché, nebo spíš simplózní.
2: A váš přístup je okázale komplikovaný. Nicméně, mohu vás pozvat na večeři?
0: Nikoli. Své jídlo se zaplatím sama.
2: No, jak je libo. A co jinak, kromě povyražení u tvrdé práce, co jinak pohledáváte v tomto hlučném a přeplněném velkoměstě, princezno Anno?
0: Tak trochu hledám i ženicha.
2: Ale nemělo by to být naopak. Neměli by nápadníci chodit za vámi na hrad?
0: Ta doba je už dávno pryč. A pánům se taky dvakrát nechce vláčet se do kopce.
2: Tak jste vzala věc do svých rukou.
0: Podívejte se, princi Willibalde. Nejsem zvyklá se někoho ptát, co mám dělat a co ne. Když něco chci, prostě to udělám.
2: Máte kuráž. To se mi líbí. Celá se mi líbíte.
0: Za to vy se mi nelíbíte ani trochu.
2: To proto, že se zatím pořádně neznáme. Zítra ráno vás beru na projížďku.

0: Hned v noci jsem šla do přístavu a nepozorovaně vklouzla do lodi, která měla právě odjíždět. Jenom abych se už nikdy nemusela vidět s tím nafoukaným princem Willibaldem. Mrzí mě, že jsem mu lhala, nemá se to, ale byl nudný a spovykaný. Ty kobylky mi leží v žaludku. Ale co? Jednou jsem na cestách, tak zkouším cizokrajná jídla. Jenže tady se to všecko kymácí, skřípe a převrací. Vítr zvedá loď do ohromné výšky a vlny se tříští a moje břicho je rozbouřené jako to moře.
1: Hej, kamaráde, že ty jsi poprvé na lodi?
0: Nechal jsem se najmout, abych poznal, zač je toho loket.
1: Jsi celý zelený, běž si lehnout do podpaluby vzadu.
0: Tam je vydýchaný vzduch.
1: Loď se tam ale tolik nekýve. Tady máš zázvor. Proti mořské nemoci by ti měl pomoct. Na?
0: Zázvor? U nás doma ho dáváme do cukroví. Co s tím mám dělat?
1: Zkousej to.
0: Fuj. To mi má pomoct?
1: Tak ty jsi holka. Co je to za nápad vlézt takhle na cizí loď? Víš, že tě budu muset nahlásit kapitánovi?
0: To mě chceš takhle prozradit?
1: Černého pasažera přece musím nahlásit.
0: I nebo já děvče v nouzi prchám před protivným princem Willibaldem.
1: A co pak jí chtěl udělat?
0: Otrávit mě svými nudnými řečmi. Námořníku, když mě neprozradíš, pošle ti můj tatínek spoustu peněz.
1: A co s nima budu dělat?
0: Můžeš si něco koupit? Co pak po ničem netoužíš?
1: Jediné, po čem toužím, je vymotace z té šlamastiky, do které jsem se dostal. V dalším přístavu na mě čeká válečná loď. Musel jsem narukovat. Náš král se rozhodl, že vyhlásí válku hned třem zemím najedno.
0: A nemůžeš se třeba vyplatit?
1: Ne, to nejde. A dezerce se v našem království přísně trestá.
0: Proč ten váš král musí vést nějakou pitomou válku?
1: Nevím. Protože už dlouho žádná nebyla.
0: Takhle může uvažovat jenom muž.
1: Já přeci do žádné války nechci. Nechci nikoho zabíjet, dobývat nová území, jenom aby náš král měl na další zlato. Jenomže kdybych nenarukoval, odnesla by to celá naše rodina.

0: Jak se vlastně jmenuješ?
1: Petr. Ty?
0: Anna? Princezna Anna z království Zahorským hřebenem.
1: No tu se podívejme. Ty, že jsi princezna.
0: Ano. Takže kdyby jsi mě vzal, tak by ses stal vládcem nejlepšího království.
1: Já bych si tě měl vzít?
0: Petře, já nechci, aby tě zabili v nějaké hloupé válce. Ve válce, která lidem přinese jenom zármutek a utrpení. Copak je to za svět, ve kterém se takový správný chlap...
1: Vypadá to, že ten zázvor přece jenom zabral.
0: Jak jsi to poznal?
1: Máš totiž konečně zase zdravou barvu ve tváři.
0: Opravdu? Já se totiž stydím.
1: Proč?
0: Moc se mi líbíš, Petře.
1: I ty se mi líbíš, Aničko. Když takhle utřu ty šmouhy od mouru, co máš na tváři, a líčka ti ještě víc zrudnou.
0: Tak vidíš, vážně by ses mě nechtěl vzít?
1: Vždyť mě vůbec neznáš.
0: Ale to já poznám hned, kdo je dobrý a kdo ne.
1: Myslíš, kdo je dost dobrý pro princeznu?
0: Dobře víš, že tak jsem to nemyslela. Pojď, utečeme spolu a nějaký pitomý král nám může... Víš co?
1: Už jsem říkal, že to nejde. Nemůžu v tom nechat svoje nejbližší.
0: Jediný mužský na světě, kterého bych chtěla a jenom co jsem ho poznala, musím se s ním rovnou rozloučit. Je tohle to nějaká spravedlnost?
1: Spravedlnost, aby na světě pohledal Aničko. Ale slibuju, že až válka skončí, tak si tě v tom tvém nejlepším království určitě najdu.
0: Jak dlouho to bude trvat, než se zase uvidíme? A jak mám teď pokračovat v cestě, když moje srdce bude pořád jenom u tebe?
1: Aničko, musíš věřit, že nám osud bude přát.
0: Ale co je mi po nějakém osudu? Nejhorší je lidská hloupost. Proti té je člověk bezmocný. Já, kdybych byla královnou celého světa, všechny války bych zrušila.
1: A já, kdybych byl...
0: No co? Jen to dořekni.
1: Ne, nic, nic. Vždyť jsou to jenom všechno takové plané řeči.
0: Jaké plané řeči? Jednoho dne se vrátíš, vezmeme se, naše nejlepší království bude vzorem

0: světu a... Ale já to myslím vážně. Máš za úkol dostavit se do našeho království co nejdříve.
1: Rozkaz, moje paní. Jen co vyhraju všechny bitvy, jsem zpět.
0: Že na mě nezapomeneš. Slibuješ?
1: Slibuju.

0: vlastně jedeme, Oslaři? Co jsme opustili přístav, kde si nabral náklad? Líbí se mi tahle krajina čím dál míň.
1: Jedeme dál do vnitrozemí. Přes planiny a pouště. Přes horská sedla až do vesnic v údolích. A do měst za hradbami vysokých kopců. Zboží z lodí vezeme do celé země. Jsou to vzácné lahůdky a koření. Musíme dávat pozor na lupiče.
0: Z lupičů strach nemám.
1: Tihle jsou ale opravdu hrůzostrašní. Ničeho se nebojí. Ani odplaty, ani smrti. Připraví tě o život na to tata.
0: A proč by to dělali?
1: Chtějí jen drancovat a loupit. A mít se dobře.
0: To jsou ale dost hloupí lidé.
1: To ano. Ale sami nevědí, že páchají zlo i sami na sobě. Tamhle, v té soutězce nejčastěji číhají. Připrav se na nejhorší.
0: Jak říkám, nějakých lupičů se rozhodně nebojím. Přece jim nedám všechny peníze, co jsem si vydělala cestou na lodi. Potřebuju je na další putování.

0: Kuchaři, vydej zboží, ať to máme rychle za sebou.
1: Jak poručíš, pane?
2: Přece mu zboží jen tak nedáš. Patří přece těm, co si za ně zaplatili.
3: A co je tohle za drzou holku? Chceš, abych ti pomohl do hrobu?
2: Tímhle se živíte celý život? Číháte v soutěžce a pak oberete každého moulu, co jde kolem?
3: Přesně tak. Tak to dělal můj otec a předtím jeho otec. Od té doby, co jezdí oslí karavana touhle cestou, okrádáme je a máme se dobře.
2: A vůbec vám nevadí, že je to špatné?
3: Nic takového mi otec neřekl. Řekl mi: vezmi si šavli a pistoli, běž do soutězky a číhej na zboží. Tak zabezpečíš sebe a celou rodinu.
2: Ale to není moudrost předků, to je vypočítavá chamtivost.
3: Ty, jak se opovažuješ urážet památku mého otce?
2: A co tady ubohý oslař? Jak ten k tomu přijde?
3: Když je to hlupák, co já s tím? Taky si přece může svůj díl ze zboží vzít pro sebe. Oh.
2: Takové jako vy v našem království zavíráme do šatlavy.
3: Ale nejdřív je musíte chytit. Tak dost řečí a zboží sem. Jinak jste synem a dcerou smrti.
2: To přece nemůžete.
1: Nechej ho být. Takhle to tu chodí léta. Nikdo to nezmění. A tohle je poslední bedna.
3: Dobře. Vidíš ho, moudrého oslaře? Jeho poslouchej.
2: To určitě. Je to pitomec.
3: Vidíš, oslaři? Malá holka a nebojí se.
1: Líbíš se mi, děvče. Máš kuráž.
3: Nechceš si mě vzít? Byla by z tebe dobrá loupežnice. Huba ti jede rychleji, než já máchám šavlí.
2: Ani náhodou. V téhle zemi už nechci být ani minutu.
1: Škoda.
2: No podle mě si hlupák oslaři, že se necháš takhle obírat.
4: Tobě se to mluví. Ty tudy jen projdeš a zase jdeš dál. Nemusíš tu žít. Co mám asi tak dělat, ty chytrá?
2: Měli byste všichni jít za svým vladařem a říct mu, že vás tyranizují loupežníci.
4: Říká se, že je s nimi spolčen.
2: Podívej, já jsem svůj váček s penězi měla schovaný a nevzal mi ho.
1: Cože?
2: Když jsi netroufl na holku jako já, proč se od něj necháš obírat, ty?
4: Zmysmi z očí.
2: Jak chceš, oslaři. Zbohem.

0: černá země. Všechno je tady vzhůru nohama.
1: Ke komu to mluvíš?
2: Kdo jsi?
1: Jsem Liška. Nikdo tu není. Ke komu to mluvíš?
0: Jsem už tak unavená, že si mluvím sama pro sebe. Věřila bys, že v tomhle království žijí nejhloupější lidé na světě?
1: Někteří asi budou hloupí, jiní zase ne. Jako všude jinde. A ty jsi co? Chytrá nebo hloupá?
0: Nevím, ale snad už trochu poznám, když se někdo hloupě chová.
1: Skutečně? Tak to jsi moudrost sama.
0: A ty jsi chytrá tak, jak se říká o liškách?
1: Nevím.
0: Jak to, že nevíš?
1: Prostě nevím.
0: Ani zvířata v téhle zemi nemají rozum.
1: Oho, a ty jsi kdo, že si troufáš nás takhle soudit?
0: Jsem princezna Anna z království za horským hřebenem. To je to nejlepší království na světě.
1: Aha, aha.
0: A tvoje ctěné jméno?
1: Jmenuji se Vilma. A vy v tom vašem království víte všechno o tom, jak to ve světě chodí?
0: To jistě ne, ale snažíme se sledovat, co se kde děje a poučit se z chyb ostatních.
1: A proč jsi tedy z toho nejlepšího království odešla?
0: Chtěla jsem poznat, jaké je to jinde ve světě. A taky jsem si chtěla sama najít ženicha.
1: A podařilo se?
0: Ano, i ne.
1: Lišácká odpověď.
0: Jediný, který se mi kdy líbil, musel narukovat do války. A já teď umírám strachem, aby se mu něco nestalo. A taky se bojím, aby na mě za tu dobu nezapomněl. Poraď mi, co bych měla dělat, prosím.
1: Já, když nevím, kudy kam, zeptám se svého lišáka.
0: A ten ti poradí?
1: Někdy ano, někdy ne.
0: Lišácká odpověď.
1: Tamhle na kopci stojí klášter a ten je plný moudrých mužů. Zkus se zeptat tam.

0: tu někdo? Otevřete!
1: Co chceš?
0: Mnichu, prosím, potřebuji vodu, jídlo a nocleh.
1: Tohle je mužský klášter. Sem ženy nesmějí.
0: Ale já nejsem.
1: Ale jsi.
0: Pustíš mě dovnitř. Je mi zima a mám hlad.
1: Už jsem řekl. Sem ženy nesmějí.
0: A tomuhle se říká jak? Pohostinnost? Pomoc bližnímu?
1: Jestli se potřebuješ s něčím svěřit, sedneme si tady před bránu na lavičku a ty mi řekneš, co tě trápí.
0: Tohle přesně mě trápí. Přesně to, že se ke mně lidé chovají, jako kdybych byla mladá, neskušená a hloupá.
1: Posadíme se.
0: Ale ano. Chápu, že do mužského kláštera mě nepustíte. Je to zkrátka na světě tak zařízeno.
1: Ano.
0: Spousta věcí je na světě zařízena tak, že nad nimi musím kroutit hlavou.
1: Ale i staří a zkušení lidé takto kroutí hlavou. Svět není zařízen dokonale, jen tak, jak si jej lidé dokážou sami řídit.
0: Odpust mnichu, že jsem byla tak protivná. Jsem na cestě už týdny, prošla jsem několik zemí, byla jsem i na moři. Viděla hodně lidí, osudů a mám už toho putování plné zuby. Na nohách samý puchýř, všude nacházím hloupost a zlobu. A muži, které potkávám, jsou vesměs zabednění. A když už se objeví jeden, který by se mi líbil, musím se s ním možná navždy rozloučit. Opravdu už nevím, co bych měla dělat.
1: Jeden, co by se ti líbil. Už rozumím. Ty bys ho chtěla za manžela?
0: Ano. Musel narukovat do války. A já nevím, jestli ho ještě vůbec někdy uvidím.
1: Jsou v životě chvíle, kdy nezbývá než čekat.
0: To nemůžeš myslet vážně, mnichu, takovouhle hloupost. Jen utrpně sedět a myslet si, že se něco stane samo od sebe?
1: Řeknu ti ještě něco, co se ti nebude líbit. Vy ženy jste někdy trochu zbytečně netrpělivé.
0: A vy muži zase jen pořád čekáte, až to někdo vyřeší za vás.
1: Někdy se stane, že se tvoje přání splní až ve chvíli, kdy už to vůbec nečekáš.
0: Aha, takže mám čekat třeba až do smrti? To je mi, pane, moudrost.
1: Jak dlouho to bude trvat, to ti nedokáže říct asi nikdo na světě.
0: Mnichu, moc ti děkuji. Asi děláš, co můžeš, ale že bys mi nějak konkrétně pomohl, to se opravdu říct nedá.
1: Svět je vždycky takový, jaký ho v té chvíli vidíš. Až poznáš svoje místo v něm, můžeš být i šťastná.
0: Ale kdy to bude? Kdy?
1: To já nevím. Svoji cestu si každý musí prošlapat sám. Ale jak se na tebe tak dívám, ty máš sil a kuráže dost.
0: No, zrovna teď jsem ale opravdu hodně unavená.
1: Dole ve vesnici je hostinec, kde dobře vaří a mají pohodlné postele. Ráno se probudíš odpočatá a všechno bude hned lepší.
0: Tak tedy tisíceré díky.

0: A pak mi ten mnich ještě řekl, že bych se dokonce někomu mohla jevit jako zbytečně hubatá a že bych se nad sebou měla zamyslet. A pak za sebou zavřel bránu kláštera a bylo. Vydala jsem se stejnou cestou domů a tady mě rodičové máte.
1: Ani nevíš, jak jsme rádi, že jsi zase zpátky. Trnula jsem strachem, vůbec jsem nemohla v noci spát.
2: Vždyť jsem ti říkal, že se vrátí moje ustrašená polovice. Je to přece naše dcera. Sice trochu prostořeka, ale šikovná, odvážná a dokáže si poradit. Ale povídej ještě, koho si potkala na zpáteční cestě?
0: Nejdříve zase tu protřelou lišku.
3: Tak co, holka? Co ti řekli v klášteře?
4: No, že se moje přání splní ve chvíli, kdy to už vůbec nebudu čekat.
3: To říká ten starý mnich každému. Opakuje už celé roky to stejné pořád dokola a všichni si myslí, bůhví, jak není moudrý.
4: Liško Vilmo, ty ale vůbec nejsi hodné zvířátko.
5: Kdybych byla hodné zvířátko, nejsem už dávno naživu.
6: Oh, jeden se musí ohánět a být prohnaný, aby přežil.
1: Dneska už ani ta zvířata nejsou, co bývala.
2: A jela jsi zpět zase i s tou oslí karavanou?
0: Ano, i s tou. Nic jiného mi nezbývalo. Ale skoro celou cestu jsme mlčeli jak zařezaní. Oslař byl na mě tuze nahněvaný za to, co jsem mu předtím řekla, ale já jsem se mu omluvit nechtěla.
1: Ale proč ses mu nechtěla omluvit?
0: Protože se choval jako zabedněný hlupák.
2: Lidem přece nemůžeš vždycky říkat rovnou, co si myslíš.
0: A to jim mám lhát?
1: To ne.
2: Jenom na ně nemůžeš tak zhurta, aby nebyli smutní z toho už bez tak těžkého života, co vedou.
1: A co ten námořník? Petr se jmenoval, ne? Jak to s ním dopadlo?
0: Stavu, kde se naše cesty předtím rozdělily, jsem se vyptávala na osud jejich válečné výpravy. Ale nikdo mi nebyl schopen dát žádnou pořádnou odpověď. Jeden říkal...
7: Všichni padli. Do jednoho. Byla to nejkrutější bitva v dějinách.
0: Jiný zase...
8: Jejich armádě se podařilo obsadit polovinu nepřátelské země. Usadili se tam a mají se moc dobře. Nemají důvod se vracet domů.
0: A další zase něco úplně jiného.
9: Všichni už se dávno vrátili. Válka skončila tak rychle, jak začala. Toho svého námořníka tady hledáš marně.
0: A tak jsem se vydala s bolavým srdcem zpátky jednou z lodí. A protože mi zase došly všechny peníze, musela jsem v převleku za chlapce dřít v podpalubí. Cestování je pekelně drahá záležitost.
1: Ale to je hrozné.
2: Ale vždyť je dobře, že poznala, že všechno není jen tak zadarmo.
1: Dívka ze vznešeného rodu? V té špíně a puchu?
0: Příjemné to nebylo, ale dalo se to přežít. Ve velkém městě jsem se hned vydala za drožkářem.
10: Takže už se vracíš domů.
0: Myslím, že už jsem viděla dost. A nechci už také tolik trápit rodiče. Už také vím, jakého bych chtěla manžela. Měl by být bystrý, pohotový a spravedlivý jako...
10: Jako kdo?
0: To je jedno. Stejně ho neznáte.
10: Změnila ses, děvče, od doby, co jsem tě viděl naposledy.
0: Myslíte, že jsem zmoudřela?
10: To nevím. Ale máš ve tváři vepsáno všechno, to, co jsi prožila. To pěkné i to nepříjemné. A čím víc toho člověk zažije, tím více je schopen pochopit druhé lidi.
1: A toho bohatého prince Willibalda, co tě chtěl pozvat na večeři, toho si už nepotkala?
0: Naštěstí ne. Další konverzaci s ním bych už asi nepřežila.
2: Ale třeba by to byl ten správný muž pro tebe. Také je ještě mladý a neskušený, nemůže vědět všechno.
0: Tatínku zlatý, vždyť byl hloupý a nafoukaný. Takového já nechci.
1: A co ten nosál, prosím tě?
0: Emil?
1: Emile? Kde jsi? Emile? Emile, kde jsi? Ebile, to jsem já. A holka, co spadla do potoka.
11: Dodo, to je Křiku.
4: Nejsi rád, že mě vidíš?
11: Není by nějak do řeči. Je by tady z té saboty už tak tě jak ousko.
4: Potřeboval bys nosálici, viď?
11: No, maže.
4: Já jsem si to myslela.
1: Určitě nějakou najdeš, neboj se. Musíš se vzmužit, totiž vznosálit. A všechno bude hned lepší. Běž na nějakou nosálí tancovačku.
4: Tam jistě nějakou fešandu potkáš.
11: Co ty víš o životě?
4: Teď už rozhodně víc než dřív. Takže můžu rozdávat rady na požádání.
11: Chudák nosál!
1: Ty jsi mi ale číslo.
0: A nakonec jedloň. Ale toho jsem vlastně neviděla.
12: Pane jedloni, jste tu? Tak pane jedloni!
13: Co chceš?
12: Jejky. Dobrý den, paní Jedloňová.
13: Tak jejky!
12: Chtěla jsem jen poděkovat vašemu muži za dobrou radu.
13: Poslala jsem ho do lesa pro dříví. Chlap se nemá válet doma. To má pak roupy a vede řeči s kdejakou povětrnou holkou.
11: Takže jedloň má za ženu Semetriku.
1: Semetriku? To je jenom taková trochu přísnější a akurátnější paní domu.
11: Myslím, že to není zcela přesné, drahá polovičko.
1: Nebudeme teď zapřádat diskuzi nad tím, co je to Semetrika. Ne, drahý? Vrátila se nám přeci dcera z dalekých cest.
0: A ta dcera je ráda, že je zase doma a že má tak skvělé rodiče.
2: I my jsme rádi, Aničko, že jsi zpátky. A co budeš dělat teď?
0: Už vás nebudu trápit s kopečinami.
1: Správně.
0: A začnu se školit v diplomacii.
2: To jsou mi věci, slyšela jsi to, drahá?
1: Taky se nestačím divit.
0: Pochopila jsem, že aby bylo naše království pořád dobré, ba nejlepší, musí mít schopné a moudré panovníky.
1: Správně, Aničko.
2: Rádi slyšíme, že jsi poznala, co je důležité.
0: A já si budu muset pečlivě a svědomitě vybírat budoucího...
14: Vstupte.
15: Jeho veličenstvo, omluvte, že vás ruším. Je to nějaký mladý pán a ptá se po princezně.
1: Tak vidíš, hned tu máš nápadníka.
0: Jistě to bude zase jeden z těch pitomých náfuků, co měli všechno v životě zadarmo. Ale proč bych si konec konců nemohla vzít i takového? Třeba z něj jednou dobrého krále vychovám.
2: Kdo to je a co chce?
15: Říká, že se jmenuje Petr.
0: Petr?
2: Petr?
1: No tohle?
15: A že se s princeznou potkal na lodi.
16: Tvoje přání se splní až ve chvíli, kdy už to vůbec nečekáš.
0: Jestli je tohle nějaký hloupý žert.
15: Mám tedy pána uvést nebo poslat pryč?
0: Nic, nikam, hned jdu za ním. Kde je?
15: Čeká venku na dvoře.
0: Námořníku! Petře!
1: To je ale třeštidlo ta naše Anička. Po kom jen může být?
2: Nemám tušení, má drahá polovičko. Tak výjimečné dítě se rodí jednou za století. A že to muselo potkat zrovna nás?
0: Petře! Co tu děláš, Petře?
17: Co by? Jel jsem tak náhodou kolem a říkám si, podíváš se, jestli je tohle království opravdu to nejlepší?
0: Takže jsi živ?
17: Zjevně ano.
0: A nedal jsi mi celou dobu vědět?
17: Nebylo jak?
0: Jak to, že ne? Existuje přeci tolik způsobů.
17: Až ti budu vyprávět, co všechno se mi přihodilo.
0: Nemysli si, že mě nějaké tvoje historky zajímají. Proč jsi přijel?
17: Přišel jsem tě požádat o ruku.
0: A to si myslíš, že tě ještě pořád chci?
17: Říkala jsi přeci.
0: Říkala, neříkala. Budoucí král pro nejlepší království musí teprve prokázat,
4: že je svého trůnu hoden.
17: Tak ono nestačí, že jsem nasazoval život v několika krvavých bitvách. Zachránil půlku posádky z potopené lodi na rozbouřeném moři. Dokázal přejít pouště i pralesy, jen aby se dostal zase zpátky k tobě.
4: To zní sice přesvědčivě, ale i tak budeš muset splnit ještě jeden důležitý úkol. Jinak si tě nevezmu.
17: Myslím, že už jsem zažil tolik, že mě nějaký ten důležitý úkol z míry nevyvede. Co mám tedy udělat?
4: Ten úkol zní... políbit princeznu.

0: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
1: Chceš si poslechnout další příběhy?
0: Jdi na web Radio Junior.
2: Radio Junior. Čtení na pokračování.
3: A teď už máme pro vás parádní premiérové čtení. Víte, co je to pohoršovna? No přece nápravné zařízení pro příliš hodná malá strašidla. V jedné třídě ředitelky a učitelky Zloberty Škudibertové se sejde bludička Ťápota, sourozenci Vraždožrava a Mstižer Krutohlavovi, zlatovlasé Ježi Baby, sudíček, který patří do čeledi zlých sudiček a několik hyperaktivních trpaslíků. Čeká je nejen tvrdý režim, ale i tuhý boj. V němž to s nimi chvílemi bude dost nahnuté. Musí držet spolu. Pak to snad všechno dobře dopadne. Premiérovou 15-dílnou pohoršovnu napsala Daniela Fischerová. Dramaturgie Renata Venclová. Režie se v roce 2023 ujal Josef Kačmarčík. Mistr zvuku Jonáš Rosůlek. Účinkuje Ondřej Brousek.
2: Daniela Fischerová, Pohoršovna. Část 14. Dámy jsme v pytli. Ohnivý kruh. Ve třídě byl klid. Záprcek spal na matraci, trpajzlíci ho obložili jako obložený chlebíček a spali taky. Vzhůru byla Vraždožrava, Ježi Baby a Ťápota. Dámy, jsme v pytli, pravilo Batole cynicky. Nestraš, prosím tě, zaprosila Vraždožrava, a nemluv sprostě. Vraždožrava nevěděla, o koho se bát dřív. O brášku, který je sám v lese, nebo o sudíčka, který se pořád nevrací. Taky se bála o záprcka, protože když zrovna nepouští hrůzu, vypadá moc roztomile. Tiskne k sobě trpajzlíky jako plišounky. Taky se bála o sebe a měla hlad a pan Škudibert pořád nenesl ty knedlíky. Jo, ještě umím bludný čandy. Bludný čandy jsou fakt pecka. Kdo je má na sobě, ten zapomene, odkud přišel a už se tam nikdy nevrátí. Navrhla Ťápota, ale pak vzdychla. A to je blbost. Nikdo tady kšandy nemá a nic jiného už neumím. V tom třídu zaplavilo rudé světlo, jako by se venku rozsvítilo. Ne, jako by kolem hořelo. Kolem domu byl veliký kruh ohně a ořech prskal řežavými plamínky. Ťápota vyhlédla rozbitým oknem.
4: No nejen v pytli, dámy, dokonce v hořícím pytli. Vzbuďte záprcká hned, prohlásilo Ježi Baby rázně. Ať si hezky rychle vzpomene, kdo je.
2: Já, řekla honem Vraždožrava, já to udělám. Sklonila se nad záprcka a zaváhala. Doma budila Žeríka, jemně ho tahala za uši a za nos, ale cizího kluka se ještě nedotkla. Pak ho opatrně pohladila. Ďáblík zamžikal a usmál se.
5: Je, ty jsi ale hezká, řekl nesměle. My se známe, viď? Teď si nemůžu vzpomenout na jméno, ale když jsi tak pěkná, určitě se taky pěkně jmenuješ.
2: Vraždožrava zčervenala pokořínky vlasů. Ještě, že to venku tak plápolá, myslela si, snad to na mě není vidět. Vidět to bylo, ale hrozně jí to slušelo. Nechtěla říct, že se jmenuje Vraždožrava. Vždycky to jméno nesnášela. Ráda by se jmenovala jinak, ne jako hrůzovládkyně a dcera krále Krutohlava, ale jako obyčejná 12letá holčička. Pak vešel sudíček a v bezpečné vzdálenosti za ním se krčila ustrašená Zloberta. Pan Škudibert se moc omlouvá, knedlíky ještě neuvařil, řekl. Zkouší uhasit ten oheň. Vzkazuje vám, že dělá, co může. Správně, správně, můj manžel je pašák. Vedu vám pana Mstižera, našeho budoucího krále, pěkně ho poslouchejte. A já běžím dělat večeři, zabreptala Zloberta snaživě. Postrčila Pima dovnitř a sama se radši dala na útěk. Žeríčku, vykřikla Vraždožrava, jak byla doma zvyklá oslovovat bratra. Na veřejnosti mu tak říkat nesměla. Já nejsem Žerík, odpověděl on. Hlasitě dýchal a svítily mu oči. Jmenuji se Pima.

0: Ďáblík seděl na matraci a udiveně se díval z vraždožravy na Pima a zpět. Byli si podobní, měli stejné rudozlaté vlasy. Líbili se mu. Ty jsi hrdina, viď? Oslovil Pima. To je senzace, vzal bys mě do party. Chtěl bych být lékařem bez hranic, ale nikdo tu nestůně, tak můžu být chvíli hrdinou. A taky bych si rád vzal tvoji sestru. Ďáblík zrozpačitěl. Jestli mě teda bude chtít.
1: Do háje, zaryčelo Ježi Baby. Venku zuří peklo a vy tady chystáte svatbu. Hráblo vám, v záprckovi bublá mlíko a dočasně z něj dělá miloučkýho spisovnýho hocha. Ale uvnitř je to pořád lidožrout.
0: On není lidožrout, vyhrkla vraždožrava a překvapila samu sebe. Nebyla zvyklá nikomu odporovat a přesto to musela říct.
1: A jak to víš, ty naivní hruzo, královničko, jen počkej, až na něj dědek udělá ty svoje ďábelský kříz. Slupne tě i s krajičkama, protože jednou čert je vždycky čert. On není čert.
0: Vraždožrava ještě nikdy tolik nekřičela. Možná tenkrát, když nechtěla dojíst ten špenát.
2: Je hodný a taky moc hezký a nemá žádné rohy. A já budu doktorka od pejsku a on bude doktor od lidí. A jednou z něj bude taky hrdina.
0: Ďáblík na ní zíral tak úžasle a vděčně, jak na ní ještě nikdo nezíral. Vraždožrava zčervenala štěstím a najednou věděla úplně jistě, že má pravdu. Není to čert obalený milým klukem, je to milý kluk s tenkou slupičkou čerta, protože se bojí dědy z pekla, jako se ona bojí milého tatíčka. Chtěla to říct nahlas, ale
1: teď přijde to nejhorší vůbec.
0: Rozbitým oknem vlétlo dovnitř cosi jako hořící uragán, ozval se zvuk nože, který skřípe o sklo, nebo spíš zvuk milionu nožů, které skřípou o milion skel, teď nepřeháníme ani trochu, a ďábel byl zde. Nikdo ho neviděl vejít. Najednou tady stál starší elegantní pán. Mluvil tiše, ale jako by promluvil sám oheň. Řekl:
3: jdu si pro svého vnuka a pro člověka jménem Mstižer Krutohlav.
0: Tohle bude jen tak malá poznámka, že ani nezačne nová kapitolka. Všichni si myslíte, že to bude zamilované a že se to týká vraždožravy a zzz. A nikdo si nevšiml, že když vlétl oheň a zazněl zvuk milionu skřípajících nožů, ťápota úplně zapomněla, že je hrdá holka a nikoho se o nic neprosí. Vrhla se k sudíčkovi a sudíček ji objal. Celé to trvalo jen vteřinu či dvě, ale sudíček se zamiloval až po uši a nad hlavu a výš. A nikdo se mu nesmál, protože to nikdo neviděl. Auto s tetou Škrkavkou, maminkou, tatínkem a Mstižerem, co se vlastně jmenoval Tim, dojelo skoro až k domu. Vzduch hořel.
2: A prach sakra!
0: Dupla na brzdu Škrkavka.
2: Hoří!
0: Lekla se maminka. To je
2: ten dům, kde je Pim a naše Beruška?
1: Jo,
0: musela připustit teta.
1: Přijeli jsme pozdě. Tohle se nemělo stát.
0: Tatínek honem vytahoval mobil.
1: Co máme dělat, abychom dostali naše děti z domu? Volám hasiče.
0: Teta mu vzala mobil z ruky.
1: To je na nic. Skrz ten kruh se nikdo nedostane. Ani vy, ani hasiči. Jenom já.
0: Kde jsou naše děti? Škrkavka zaváhala. Ale teď už jim to prostě musí říct.
1: Vaše dvě děti jsou v pohoršovně.
0: Kde?
1: Ve vězení pro malá škůďata, pro příliš nevýkonné škůdce, pro zlá a odporná stvoření, která mají škodit lidem, ale nedělají to.
0: Naše děti nejsou žádní škůdci, ohradila se maminka prudce.
1: Pim rozhodně ne.
0: No, možná by bylo lepší, kdyby škůdci byli, pomyslela si Škrkavka. Těm pekelný oheň neublíží, ale lidským dětem jo. nahlas řekla.
2: Jsou i nejsou. Ty dva tak vychovávali 11 let. Snad se to ještě dá vzít zpátky. Krutohlav říká, že Pinkalinka je soucitná fňukna a Tim Strašpitel se sklonem k dobročinnosti. A já myslím, že jsou to moc milé děti. Co pro ně máme udělat?
0: Vyhrkli oba rodiče naraz.
2: Sedět v autě jako pecky. Nesmí vás ani napadnout jít dál. Vůbec byste tím ohněm neprošli a Tim by ztratil rodiče dřív, než je pozná. Půjdu já.
0: Teta vystoupila. Jednu nohu měla bosou, protože levá křuska zůstala v bramborové kaši. Pomalu kráčela směrem k ohni. Tatínek zavolal.
2: Jak to, že vy tam můžete jít a my ne?
0: Škrkavka se krátce otočila.
2: Protože jsem taky škůdkyně. Jsem mizerná, stará škůdkyně, kazím lidem život už 300 let. Kudy chodím, tudy škodím. Voda mě neutopí, oheň nespálí. Nazdar.
0: Rozběhla se a proskočila plápolavým kruhem jako tygr v cirkuse.

Seberem se spolu lítat nahoru a dolu budeme. Věk už na to máme, dlouho se i známe, plujeme. Díky tobě, dámo, bál jsem se tak málo vynikám. Nevnímaje času, když si plánovala trasu, kdo ví kam.

oči velký netuší. Tik tak čas utíká, ptáš se a nikdy to nekončí.

0: Rádio Junior.
1: Tohle jsou těžký časy pro naši zem, ale pojďme si říct, že i horší jsme zvládli. Byly to války, vlády či moci páni, vždy jsme se semkli a odpor jsme zvládli. Vždy jsme se semkli a odpor jsme zvládli. Moje země se bojí a nikdo neví, co bude zítra. Já se modlím potichu pro ní, aby zas vyšlo

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt, věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih.

vedle s tichou rozkoší. Tam si hrošile noší, lvi a taky tygříci nemohou mi odříci podívanou krmí.

1, 2, 1, 2, 3, 4. Sotva dostal starokrav, tak jak to žádal dobrý mrav. On u každé se zastavil a slušně se jí představil. Já

0: a nechce Lego poskládat.
1: Hele, hele, nová kleze po jabloni.
2: No tak to byl bláznivý den.
3: Radio Junior.

0: Počkej.
1: Hele, Vendelí, nezdržuješ. Už jsi jednou byl.
0: No jo.
1: Bojíš se hodně?
0: Středně.
1: Jak je to středně?
0: No, vršek by šel a spodek nechce.
1: Jen pojď.

Afriky. Schválně hádej, proč má slon oči jasně červený. Víš, aby ho nikdo nepoznal, když krade jahody.

0: Posloucháš Rádio Junior.
1: Brum, brum, šiška, jmenu se Miška.

0: Ahoj.
1: Ahoj.

0: Posloucháš? Rádio Junior.
1: Můj strýc živí se truhlařinou, zakázky se mu jen řinou. Když latě po letech klíží, někdy se až očí